0: tak zodpovědně. Vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch pět finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli s nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas, jo, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
1: To už tak bývá, ne? To je, myslím, příznačný, ne? Pro tu volbu.
0: No, nevím, já si myslím, že to nelze říci tak jednoznačně, protože myslím, že se ti radní, nevím, jestli právem, nebo neprávem, ale obávají, nebo obávali revoluce.
1: Revoluce?
0: Revoluce.
1: Počkejte, kde? Jo. Jaký?
0: Z dělníky ruku v ruce pod prapory revoluce.
1: Revoluce na Kavčích horách, myslíte? Nebo v Česku? Nebo v celém světě?
0: Já jsem seděl s jedním radním o přestávce venku. Cigarety.
1: Chlebičky.
0: Chlebičky včera je slabý. Ale seděli jsme u cigárny, kdo tam nebyl, takže jsme si mohli svobodně vyprávět. A on mi říkal, hele, když zvolíme tu Šmuclerovou, tak hrozí opravdu revoluce, spacáky a tak. A já jsem mu říkal, kolego, to přece každý chce zažít. Jak to bude taková sranda, až nás tady ty ochranky mezi tím davem budou, jak tu Bobošíkovou tam, jak budou tu, nám dělat tu cestičku, aby jsme vešli na radu. A jak bude pan Svěrák před Kavkama a tak, a jak to všechno, kdy to zažijeme v životě.
1: Já vím, ale že přesto... je Václava Moravce ve spacáku taky.
0: To ne.
1: Myslíte, že ne? Tak to myslíte z postýlku, ne?
0: To jsou lepší lidi, pane Holče, to není jako...

Bernard netušil, že se do Korpony někdy vrátí. Rozhodně to původně nezamýšlel. Vlastně se tam nikdy nehodlal vracet. Do Korpony se poprvé podíval před několika lety, přesněji 5, když se tam vydal převzít dědictví rok potom, co se dozvěděl, že tam zemřel jeho otec Theobald Václav Schiller a byl to poněkud problematický pobyt. Téměř 20 let, právě od chvíle, kdy se otec odstěhoval do Korpony a jeho nechal v Praze u strýce, svého rodiče neviděl a v podstatě o něm neměl žádné zprávy. Vzpomínal si na něho jako na suchopárného divného pána, který na dítě stále křičel, takže mu příliš nechyběl. Jeho snaha o kontakt se omezila na 2 nebo 3 pokusy požádat otce o nějaké peníze, ale dočkal se jen informace o tom, že adresát jeho psaní převzal. To pouze znamenalo, že otec je živ a nemá v úmyslu mu nic dát. Teď už nebyl živ ani strýc, ani otec. Bernard z Prahy po studiích odešel do Lipska k nakladateli Ríčemu a nastoupil v jeho redakci. Proto ho také zpráva o otcově smrti tak dlouho hledala. Bernard netušil, jaký asi tak mohl jeho pozapomenutý otec, o kterém věděl, že přišel o peníze při státní půjčce, anebo to aspoň sám říkal, nabít v Korponě majetek. Ale za víc než 10 nebo kolik let se snad něčeho domohl a žádná zpráva o tom, že by se snad oženil podruhé, k Bernardovi nepronikla. Takže se odebral do záhadných Horních Uher jakožto jediný dědic a doufal v nejlepší. Onen problém jeho pobytu v Korponě spočíval hlavně v tom, že Bernard byl po celou dobu čekání na rozhodnutí úřadu nepřetržitě opilý. Seznámil se totiž hned první večer v krčmě se 2 nesympatickými mladíky, kteří také neměli co dělat, a tak to potom dělali společně. Jmenovali se nejspíše Šándor a Hansi, ale jíst si tím nebyl. Oba si navzájem stále říkali jen signore, ačkoliv s Itálií neměli nic společného. O otci se toho mnoho nedozvěděl. Zdálo se, že se věnoval zprostředkování nějakých obchodů s pozemky, stýkal se jen s málo lidmi, v posledních letech života byl nemocný a zemřel zřejmě sám. Opravdu se neoženil, vlastnil malý domek, živil se jako nájemný písař, ale v posledním roce života se zadlužil. Bernard bydlel v maličké špinavé světnici nad hospodou a tam mu asi po 2 týdnech došlo pozvání do kanceláře městského fiškála. Bernard byl opilý a mnoho si nepamatoval, ledaže v kanceláři se za stolem pohupoval na křesle ošklivý tlustý pán a krájel si nožem na úředních papírech špek. Kostky špeku si špičkou nože vkládal do úst se špatnými zuby. Bernard mu popřál dobrou chuť. Tím však přátelská komunikace skončila. Dozvěděl se, že dědický soud už rozhodl a slavné dědictví mu bude vydáno, načež obdržel 61 zlatý a 7 grošů a když protestoval, byl z úřadu dosti brutálně vyhozen. Byl by přísahal, že ho soudní sluha dokonce nakopl. Nejvíc mu ublížilo, že vyhrožoval stížnostmi ve Vídni. Muž se špekem mu ukázal šuple plné neotevřených a nečtených dopisů s různými úředními pečetěmi a pravil, že tohle on dělá s pitomými vídeňskými papírky. Pak zavolal sluhu. Ten vzal Bernarda za límec a vyvlekl ven. Ichten vele, nadšágo šúr, zabouchl za ním soudní sluha vrata. Bernard seděl chvilku v prachu ulice s očima plnýma slz vzteku. Slzel a nadával na blbé Maďary a špinavé vesničany, dokud si nevšiml, že se mu smějí bosé děti. Pak odešel do hospody. 61 zlatý ho pálil v kapse. O, signor Bernardo, zvolal jeden z jeho 2 kumpánů, místních fešáků neurčitého mládí, stejně opilých jako on. Máš za co pít? A taky mám proč, odpověděl. Pili 3 dny, proto bylo všechno popletené, jako kdyby ani neměl hlavu. Táhli z hospody do hospody, splývali mu dohromady do jediného sešlého pajzlu, sklenky do jedné sklenice a jídlo do jediné klobásy.
Nakonec Bernarda zavedli na koňský trh, na louce u městské brány. Byly tam stánky s jídlem a vínem, stánky, kde trhovci a řemeslníci prodávali koše a hrnce, bylo tam pracoviště kovářů, ohniště, kovadliny a také stany, ve kterých se pilo a jedlo. Kovadliny dělali hluk a hrálo tam i několik muzikantů. Handlíři předváděli své koně v kroužcích zájemců, nutili je klusat, spínat se, ukazovali jejich zuby, vykřikovali ceny a všelijak lákali zákazníky. Koně všech barev, velikostí, klisny, hříbata, tažní i jezdečtí vůbec netušil, že existuje tolik různých možností. Chvíli si sám připadal jako jeden z koníků na prodej. Zdálo se mu, že opilci také řechtají. V některé hospodě se k ním přidal mužík s houslemi, možná si ho Bernard za 2 zlaté najal, když o tom tak později přemýšlel, a kdykoliv chtěli, hrál jim, co si přáli. Motali se od stanu ke stanu a pokřikovali, patrně si za nimi občas někdo odplivl. Největší zájem na trhu budil kruh, ve kterém grošovaného hřebce s růžovými nozdrami prováděla velmi snědá černovlasá dívka, jež zaujala i opilého Bernarda a jeho neméně opilé kumpány. Byla bosa, měla barevnou vyklenutou halenku a potištěnou sukni, tmavé vlasy, několik pestrých skleněných náhrdelníků. S bílým koněm vytvářela efektní kombinaci. To je krásná ženská, řekl Bernard a trochu škytl. Je to cikánka, pravil Šándor nebo Hansi. No a? Odpověděl Bernard. Ty je neznáš, už klíbil se Hansi nebo Šándor a také trochu škytl. Dívka koně zastavila a poplácala po krku. Kuň zafrkal a dotkl se jí chřípím. Vysoký mladý cikán s černým knírem, který Bernardovi připomínal dravce či šelmu, dívce něco řekl, muži kolem něho pochvalně zašuměli. Dívka odvedla koně do středu kruhu a poklepala mu bičíkem na přední kolena. Kuň pohodil hlavou, jako kdyby se usmál, zahrabal jednou nohou a pak poklekl předníma nohama. Lidé tleskali. Bravo, zařval Bernard jako v divadle. Potom vysoký cikán s knírkem převzal hřebce od dívky a začal předvádět jiný kousek, kterému říkal leváda a také tvrdil, že kůň je přímo z Lipice. Kůň se vzpínal na zadní a hrabal předními ve vzduchu. Lidé znovu tleskali. Bernard zastoupil cikánce cestu, zatímco mužíček za ním stále vrzal na housle. Podívala se na něj chladně a neusmála se. Měla hnědé oči. Zatancuj nám, řekl Bernard. Proč bych měla, Gáčo, řekla. Tehdy slyšel to slovíčko poprvé. Zaplatíš mi snad? Bernard sáhl do kapsy a vytáhl první minci, na kterou sáhl. Byl to zlatý, což bylo víc, než jí zamýšlel dát, ale dívka se náhle usmála, zdálo se, že má v ústech asi o 10 zubů víc než běžný člověk a také mnohem větších, ačkoliv měla ústa zároveň malá a chňapla po minci tak rychle, jako kdyby mu jí z ruky sfoukl vítr. Mávla na mužíka s houslemi, křikla něco, čemu Bernard nerozuměl, ale asi to byl název nějaké písně, a mužík začal hrát. Hrál rychlou a nezvyklou, aspoň pro nezvyklé Bernardovi uši, melodii a dívka začala tančit. Také rychle. Bernardovi se zdálo, že otáčí i jeho hlavou, ale ve skutečnosti se jen otáčel za ní. Šándor a Hans tleskali a dupali do rytmu. Snad i falešně zpívali. Oni tu melodii ovšem znali. Bernard se pokoušel tančit s cikánkou, ale nestačil jí. Trochu se mu pletly nohy. Cikánka ho odstrkovala, chtěla tančit sama. A tak se přihodilo, že jí Bernard nějak chňapaje po ní, sám netušil jak, roztrhl tenoučkou halenku. Svět se zastavil, protože před Bernardovými opilými zraky se objevila nejkrásnější ňadra, jaká kdy viděl. Je třeba poznamenat, že jich zase tak mnoho neviděl. Pohled to byl božský a cikánka si toho byla vědoma. Svět stichl v úžasu. Přidej zlatej, Gáčinko, máš ho v kapse, čarodějnice vidí i skrz kamennou stěnu, křikla na něj. On začal hledat v kapsách, ona tančit nepřestávala, ta nádherná prsa se před ním božsky pohupovala, nemohlo to trvat moc dlouho, ale následoval zmatek.
Vysoký cikán s knírem se náhle objevil před ním, tentokrát bez koně, co si se mu přiblížilo k oku, Bernard ucítil ránu a bolest v obličeji, zřejmě upadl, načež si uvědomil, že mu teče krev z nosu. Vstal, uviděl, jak ta dívka pronásleduje Šándora nebo Hanse, který jí vzal tu roztrženou halenku, prsa se jí tak malebně pohybovala, jako když gepard pronásleduje mladou antilopu. Přihlížející řvali nadšením a překáželi, jenže scénu pokazil tentýž vysoký mladý cikán s knírem, který Hansovi nebo Šándorovi podrazil nohu, vytrhl mu halenku a hodil jí cikánce, něco na ní křičel asi cikánsky, ale pak někdo zapráskal bičem a bylo ticho. Bernard mezitím znovu upadl, zřejmě ho zase někdo uhodil. Pro jistotu už nevstával. Mezi cikánskou dívku s božskou hrudí a vysokého hrubce s knírem vstoupil nějaký starý, zřejmě velmi důležitý cikán. Měl veliké břicho, úžasné nakroucené impozantní kníry a licousy, viselo na něm několik zlatých řetězů z přívěsky, v jednom uchu měl těžkou zlatou náušnici a v ruce bič. Bičem ukázal dívce i mladíkovi, aby přišli k němu. Cikánka se rychle oblékla do halenky a přidržovala si ji na hrudi levou rukou. Něco řekla, ale starý cikán jí vrazil facku, jakmile se přiblížila na dosah. Dívka ani nemrkla, jen sklopila oči. Bernard si povšiml, že měla dlouhé řasy. Po facce se otočila a mlčky odcházela někam směrem k vozům, kde byly uvázaní další koně a kde hořely ohně pod kotly. Starý cikán se chvilku ještě hádal s mladým cikánem, ten ale jen několikrát zavrtěl hlavou. Starý cikán ho pak rozhněvaně od sebe odstrčil, mladý co si pronesl na protest, starý mu pohrozil bičem, mladý mávl rukou a zamířil ke grošovanému hřebci, jehož zatím drželi dvě cikánské děti. Také měli hnědé oči. Starý, zlatem ověšený cikán se hluboce uklonil před Bernardem, který si držel otékající oko. I starý cikán měl hnědé oči. Promiňte, pane, řekl cikán, to všechno byl omyl. Aranka je hloupá a András pitomý. Je od vás hezké a laskavé, že jste ho rovnou nezabil. Dovolíte? Než se Bernard stačil vzpamatovat, přitiskl mu vznešený starý cikán na oteklé oko velkou zlatou minci, přívěsek jednoho ze zlatých řetězů, které ho zdobili, a zatlačil. To pomáhá, vzácný pane, usmál se. A všichni kolem se úlevně zasmáli také. Bernard nevěděl, zda se mu chce brečet nebo smát, ale zlato bylo chladivé a tak si je držel na oku a neřekl nic. Ozvali se výkřiky. Grošák, jehož předtím předváděla cikánka, se totiž dětem, které ho drželi, ve zmatku vytrhl a pádil mezi uskakujícími lidmi pryč. Vysoký mladý cikán se za koněm rozběhl, pískal na něho jako na psa, ale zvíře si ho nevšímalo. Cikán si vzal svou minci a odešel. Vlastně jediný obraz, který se Bernardovi později tu a tam vracel, byla ta úžasná dívčina snědá ňadra a potom trochu rozmazaná půvabná vzpomínka, jak grošák docválal k bílé klisně přivázané u jednoho vozu a jak se oba koně dotkli nozdrami, jako kdyby se líbali. Jel zpátky do Lipska na dostavníku, seděl vzadu na zadním sedátku bez střechy, protože už měl jen asi dva zlaté, a také jeho modré oko vzbuzovalo přílišnou pozornost. Naštěstí až do Lipska ani jednou nepršelo. Mělo to být velice horké léto. Ještě před odjezdem si vzpomněl, že neviděl otcův hrob. Za dva groše se hrobníkovi zlepšila paměť a zavedl ho k malému násypu s křížkem a sotva čitelnými písmeny. Bernard se nad hromádkou hlíny pokusil si otce představit, s jeho starostmi, radostmi i neštěstími, o kterých nevěděl nic. A to, co z něho teď asi pod tou hlínou zbylo. A napadlo ho, že lidé si Boha museli vymyslet, aby se nezbláznili všichni.

ráno já a večer ty. To je láska, a když tě všeru pokoje.

0: Mým dnešním hostem pořadu Na zdraví je velmi uznávaný gynekolog a porodník a sexolog, docent Radim Uzel. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já vás vítám. Prosím vás, pod pojmem gynekologie porodnictví se asi umíme všichni představit, co to obnáší, zvlášť tedy pro nás, pro ženy. Nicméně, jak s tím souvisí ta sexuologie?
1: Lékařská sexuologie s oborem porodnictví souvisí velmi úzce, protože kdyby nebylo sexuologie, tak ti porodníci nemají co dělat.
0: To je pravda.
1: Protože, jak je obecně známo, člověk se rozmnožuje způsobem pohlavním, tedy sexuálním. Mm-hmm. Na čápa už dneska věří málo kdo. Takže vlastně každý gynekolog a porodník musí být tak trošičku
0: i sexuolog.
1: Marná sláva.
0: No a s čím tak nejvíce klienti, nebo možná klientky, nebo i klienti za vámi chodí, co se týká té sexuologie?
1: No, sexuologie je, jak je obecně známo, věcí párovou, že ano? I k tomu rozmnožování no. Většinou
0: dobře,
1: jsou zapotřebí dva, že ano? Čili když přijde žena s nějakými potížemi, tak marná sláva, bez toho jejího partnera se ta léčba neobejde. A naopak. Znamená to tedy, že vždycky je zapotřebí každou takovou situaci a každý takový problém řešit v páru. Marná sláva. Mm-hmm.
0: To znamená, tak, že nemůže třeba přijít nebo docházejí třeba například muži a říkají, moje žena se mnou nechce spát, nebo máme takový a makový problém.
1: No, čili prvním krokem léčby je pozvat si tu ženu samozřejmě. Aha. To nemůžeme řešit individuálně. No a právě i ty potíže bývají u mužů a u žen tak trošičku jiné, že? Mm-hmm. Zatímco muži si nejčastěji stěžují na problémy s erekcí a ženy zase na problémy nedostatečné sexuální vzrušivosti, mm-hmm, nebo eventuálně nedostatečného libida, to znamená, že no prostě klasický problém, že prostě jeden chce
0: a druhý
1: ne. A zase naopak. Čili toto je zapotřebí řešit.
0: To, a co svět světem stojí, tak se tady to řeší.
1: To se řeší, to se táhne jako červená nit veškerým poradenstvím, mm-hmm, že, a také na přednáškách. Pokud já mám někdy přednášky pro veřejnost, mm-hmm, tak lidé píšou na papírkách dotazy samozřejmě. Já předem dokážu odhadnout, že nejčastěji bude frekventován dotaz nestejného libida. No a potom samozřejmě kuriózní dotazy podle věku. Že? No to vám je zajímavé, mm-hmm, že třeba mládež se zajímá o zoofílii.
0: No to jsem se chtěla zeptat, no, co nejčastěji řeší takhle ty různě ty generace. To znamená, když to vezmeme od té mládeže, co to je mládež?
1: Tak, no tak mládež.
0: Puberta nebo víc jak puberta?
1: Cílovou skupinou je 15 až 18.
0: Ano.
1: To je právě to období, kdy ta sexuální výchova musí být nejintenzivnější. Že jo,
0: a řeší otázku zoofílie v tomto věku?
1: No,
0: ježiš, vy mě děsíte, pane docente.
1: To je zajímavé, že lidé řeší otázky takové, které třeba sami se s tím vůbec nestýkají, jenom si o tom někdy něco přečtou a je to pro ně zajímavé. Hmm. To máte totéž jako třeba pod knihkupeckými pulty se tíží, propadaly téměř romány jako 50 odstínů šedí a tohleto, přičemž jsou tam takový úchylky sexuální a takový sadomasochistický praktiky, ano, které samozřejmě většinová populace neprovádí. Ale rádi si,
0: vidět.
1: Přečtou, hmm, rádi si o tom přečtou, rádi o tom něco slyší, hmm, protože ono je to dráždivé samozřejmě.
0: No vidíte, to by mě nenapadlo, to teda doufám, že moji tři synové nemají sny o zoofílii.
1: Podívejte se, paní Petro, se snama je to úplně jiný. Sny můžete mít úplně třeba hrůzný. To za mnou často přicházejí, ty byste věděl, pane doktore, co příšerného se mě v noci zdálo. Hrůzný prostě, ale opravdu úchylky tak hrozný, že vám vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Ale přitom je to pouze jenom představa. To neznamená, že ten dotyk, když se mu zdá o sadomasochistických úchylkách, neznamená to, že tím trpí. Rád si o tom každý přečte.
0: A proč jdou za váma s tím?
1: No tak samozřejmě, protože tak za kým mají jít?
0: Trápí je
1: Dospovědnice už dneska málo kdo žádá. I když ono vlastně to křesťanské rozřešení má taky svůj význam. Já jsem schopen to na rovině civilní poskytnout taky.
0: Takže vlastně ten klient za váma může přijít i s tím, že se mu opakovaně zdají nějaké sexuální sny a třeba ho to trápí, protože, jak vy říkáte, úplně se s tím třeba nedokáže ve svém soukromém životě ztotožnit, nedokáže si představit, že by něco takového prováděl a nejde mu na mysl, proč vlastně.
1: No vidíte, vy jste mě právě, pokud si vzpomínám, nedávno jsme spolu hovořili a vy jste mě říkala, že nějaký klient má noční děsi.
0: Ano,
1: že? No vidíte to. velmi často bývají sexuální. Věřte tomu, že všechno tohleto podvědomí...
0: Že se klient děsí toho, že manželka po něm bude chtít sex.
1: Asi ano, to je ten příšerný děs, který ano. přichází. No a právě to poradenství mu od toho pomůže, samozřejmě. Mm-hmm. Já hlavně vždycky jim říkám, že prakticky nějaká úplná jednoznačná úchylka neexistuje. Mm-hmm. Každý člověk si tvoří sám svoji vlastní normu. Víte, za mnou třeba přijdou manžele, sadomasochistická úchylka, ten manžel uvazuje tu partnerku zápěstí k pelesti špagátama, že
0: ano?
1: Po každý večer. No tak to je samozřejmě úchylka jak prase, jak se říká.
0: Ano.
1: No jo, jenomže oni to dělají rádi, oni se oba dva na to těší. Říkají, pane doktore, to je taková naše milostná předehra. Mm-hmm. My už ten špagát, když vidíme, tak jaká bude radost, že jo, samozřejmě. No tak...
0: Tak to potom není,
1: no tak musím se zeptat, neutahujete to příliš pevně, aby neměla potřený za... Ne, ono vlastně není přivázaná, to je jenom taková, jenom jako, prostě to je prostě naše taková radost, taková hra. No tak co já jim mohu poradit? Běžte domů, kupte dostatečné množství špagátů, uvažujte se až do smrti. Já jsem schopen, paní Petro, každou úchylku povýšit na individuální normu. Pokud vy máte nějaké zvláštní choutky
0: a děláte
1: to, musíte to dělat v souladu s tím partnerem, nesmí tam být žádné násilí a potom nesmí to vzbuzovat veřejné pohoršení. Některé ty věci budete konat v ložnici, zatažený závěsí, zamknutý dveře. Ať si každý dělá, co chce. Neexistuje úchylka.
0: No. To je krásně tak, řečeno a krásně vysvětleno. No. Já si myslím, že spoustu našim divákům se ulevilo.
1: Samozřejmě. No. A jestli se vám něco takového zdá, tím lépe. Máte v noci představy a ve dne se chováte slušně.
0: Tak. No, a tak to má být. Tak, že? Je to asi ve všech směrech lidského bytí.
1: Samozřejmě.
0: No, vy jste, pane docente, i soudní znalec. V oboru jakém?
1: No, gynekologie, porodnictví a sexologie, pochopitelně. Tři
0: a co řešíte
1: obory,
0: tak
1: žáno?
0: Jako nejčastěji v tomhle oboru?
1: No tak ty porodnické případy jsou takový, to dělám nejméně rád, protože to jsou většinou případy, které se týkají úmrtí novorozence nebo eventuálně jeho poškození, anebo ještě nedej Bůh, zemře i rodička, žáno, čili tam se potom řeší, jestli se stala nějaká chyba. A tady je zapotřebí také říci laické veřejnosti, že mnozí se domnívají, že když zdravá žena rodí, tak z toho musí být zdravá žena a zdravý novorozenec. Není tomu tak. I když bychom se na hlavu postavili, velmi často se stává, že u porodu je možno i zemřít, aniž kdokoliv udělá jakoukoliv chybu. A to většinou lidé nevědí, že ano.
0: No dříve bývalo prakticky zvykem, že jo? Čekalo se, že narodila a víceméně se očekávalo, že...
1: No, že je to riziko, samozřejmě, to víte, že jo. No v současné době pochopitelně v moderní porodnictví většinu těchto rizik vyloučilo.
0: No a co tedy říkáte v této souvislosti s domácími porody?
1: No tak to teda si dovolím tady drobnou poznámku, že je považuji za nesmysl. Protože ústavní porodnictví vlastně byl obrovský výdobytek 20. století, druhé poloviny 20. století, kdy vlastně civilizované země přenesly porod do ústavu. Tím pádem se radikálně snížila mateřská novorozenecká úmrtnost. No. No a teď lidé tento středověk chtějí zase zpátky vracet.
0: Proč se k tomu vrátí?
1: Podívejte se, já si myslím, že ta původní příčina byla asi proto, že ne ke každé té ženě v té porodnici chovali slušně, víte. Mm-hmm. Takže ten muž tam byl jako jakýsi takový strážce a hlídač, aby nedoznala újmy. Potom každá touží, aby to bylo jako doma. Mm-hmm. No tak samozřejmě to jsme schopni.
0: Jakože bez stresu mají pocit,
1: v moderním porodnictví jsme schopni i v tom ústavu to domácí prostředí vytvořit.
0: Ano.
1: Čili ta přítomnost laického pozorovatele, ať už je to důla nebo manžel, nebo partner, nebo matka, já si myslím, že do jisté míry je přece trošičku zbytečná. Tohle to je opravdu záležitost. Já jsem nedávno na takovém sympóziu gynekologů, bylo jich tam několik desítek, tak jsme řešili problém kde je pro toho muže nejlepší místo, když tady je
0: možná
1: rodí, no tak hádejte, jak to dá, v hospodě, samozřejmě.
0: Teď tam jsem chtěla říct u hlavy.
1: Ale kde pak? V hospodě, tam je mu nejlépe a nikomu nepřekáží.
0: No to je pravda.
1: A oni ti porodníci se...
0: Neomdlí,
1: a když hovoříte s většinou mužů, tak nakonec přikývnou.
0: Je to pravda.
1: Ale oni to berou prestižně, víte. Hmm. Hele, Franta tam byl a ty ne. Hmm. A
0: přestřihl jsem si pupeční šňůru, ty jsi si nepřestřihl.
1: Z toho porodu je jaký mysteriózní záležitost, že prostě žena chce sama přestřihnout pupečník a potom sníst placentu nebo takový fuj tajblový
0: všechno. Ne, tohle se neděje, to mi neříkejte, že tohle
1: to
0: je pravda.
1: Tomu, že takový šílenci existují. Oh. Nebo zakopat placentu pod stromem, pod jabloní a jabloň rodí pak zázračná jablka.
0: S tím se setkává.
1: A lidi chtějí rodit doma, v lese, na poli, na stromě, do vody. No nápady příšerný, samozřejmě. Takže já si myslím, že by to mělo tak trošičku být.
0: Regulovat.
1: Často lidé říkají, že jsem příliš konzervativní staromilec, protože já jsem to porodnictví dělal 50 roků skoro, že ano. Čili já jsem už...
0: No to jste něco odrodil, kolik jste odrodil dětí?
1: No
0: máte
1: tak,
0: to spočítané?
1: Tisíce dětí.
0: Já jsem původně dětská sestra, taky z praxí na porodnici. Takže vám naprosto rozumím.
1: No, jsme kolegové. Kde máte tu dětskou sestru doma? No, vidíte to.
0: Tam, když se stane jakákoliv komplikace, tak samozřejmě ten domácí samozřejmě porod je velmi, velmi riskantní.
1: Zejména ty mladé porodní asistentky velmi často netuší, k jakým hrůzám tam může dojít, k jakým příšerným komplikacím. To opravdu,
0: přesně,
1: to jsou ty noční děsi,
0: ano,
1: které ještě dodnes v penzi na mě občas jdou, co všecko se může stát. Nejodvážnější je člověk v mládí, po promoci.
0: Ano.
1: A to jsem se vrhal do všech rizikových situací, všema deseti. A jakmile člověk stárne a ví, co všechno se může stát, tak začne být ostražitý, opatrný a samozřejmě také vyhne se preventivně všem těmto komplikacím.

0: Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle a že by to mohla být vláda

0: bouchnutým papiňákem, protože on by tím, ano, v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby.
1: No,
0: to by
1: počkej.
0: Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady
0: to
1: s
0: je...
1: tím přáním Petra Pavla dohromady?
0: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
0: No to ne, tak
1: Ne,
0: to se nic neděje, to nevadí.

Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Zdeněk Vočásek. Cesta na druhý břeh a zpět. Zdeněk Vočásek, narozen roku 1961, je rarita zralá pro chránění památkovým úřadem. Poslední Čech, který dostal trest smrti. Měl být oběšen 27.12.1989. Prezident Husák trest podepsal a prezident Havel ho zrušil. 8. září 1988 byl Zdeněk Vočásek odsouzen k trestu smrti Městským soudem v Praze za dvě brutální vraždy a jeden pokus. Nejvyšší soud Československé socialistické republiky celý případ 23. srpna 1989 přezkoumal a rozsudek potvrdil. Sedím v temné místnosti věznice Mírov. Je cítit, že Zdeněk Vočásek je tady doma. Kafe a limonáda na stole, diktafon. A já jsem tentokrát připraven na nejhorší. Člověk, který jen o vlásek utekl šibenici, mi stiskl ruku pevně, chlapsky, sebevědomně. Přede mnou odmítl desítky novinářů. Možná během následujících hodin pochopím, proč.

0: Myslím, že jsme si v dopisech tykali, tak u toho zůstaneme, ne?
1: Jasný, v poho.
0: Kolik máš IQ?
1: No já vím, kam míříš. Potřebovali ze mě udělat blázna, tak tam napsali 77. Ale já jsem nikdy žádný test nedělal. Asi bych měl říct, že jsem předtím měl úplně tu spodní hranici debility. Ještě jsem byl dolejš. To potom tam přidali těch 77.
0: Proč tebe potřebovali udělat blázna?
1: Ten můj případ byl složitější a já teď podrobnosti říkat nechci. Pouze jsem byl tam na tom místě a jednoho člověka zabil, ale neúmyslně, a policajt mi řekl, my ti to přišijeme všechno. Uděláme z tebe blázna, půjdeš se na rok léčit a pak jdeš normálně ven. Určitě lepší, než kdybys dostal 15 let.
0: Proč si to neodmítl, neřekl? Ne, já jsem způsobil jen to a to a za to mě trestejte.
1: No jo, jenže já jsem se do všeho, co byla pravda a co si vymysleli policajti, tak zamotal, že z toho nakonec nevedla cesta zpátky. Až později mi došlo, že to měli ve skutečnosti vymyšlený úplně jinak. Mělo to skončit provazem. Tím by se nad tím zavřela voda a nikdy by nikdo nic nezkoumal.
0: Kdy a kde ses poprvé setkal s vírou v Boha?
1: Věděl jsem, že Bůh je, ale vůbec jsem ho neznal. Když jsem byl městským soudem v Praze odsouzen k trestu smrti, převezli mě z Ruzině na Pankrác, na oddělení, kde byla převážně vojenská vazba. Byl jsem v cele, která byla spíš eskortní, a vždycky tam byl někdo tak 2-3 dny. Byli to převážně obvinění, kteří odjížděli na pozorování duševního stavu do Bohnic. Jednou tam přijel prazvláštní člověk. Tvrdil, že je věřící a že mu vzali Bibli a dali ji do skladu. Když začal mluvit o víře a o bohabojnosti, dost jsem se mu vysmíval a považoval ho za pomateného. Po pár hodinách se ve mně něco hnulo. Řekl jsem mu, nauč mě nějakou poučnou píseň a modlitbu. Šlo to do mě jako do pijáku. Zpěv pobuřoval i bachaře na chodbě. Tak jsem začal na konci života poznávat Boha. Až pak od jiného vězně jsem se dozvěděl, že ho propustili. Byl nevinen. Prostě Pán Bůh ho propustil jako andělského posla jenom na vzkaz pro mě. Bůh už měl se mnou plány pro budoucnost. Ale v tu dobu jsem neměl žádné tušení, jaké.
0: Po 20 letech můžeš podle zákona žádat o podmínečné propuštění. Budeš-li propuštěn na svobodu, co tedy? Služba Bohu? Vstup do řádu?
1: Spíš bych bral civilní sektor. Rád bych si našel dobrý křesťanský sbor a spolu s ním vzdával chválu Pánu. Po sboru se mi stýská. Dokážu si představit krásné společné chvíle učení a bádání nad slovy Písma svatého. Ježíšovo slovo je duchovní chléb života.
0: Dá se říci, že jsi definitivně vyrovnaný s minulostí?
1: Ta minulost bude stále přítomná. Nedá se vymazat. To je asi dobře. Proto se ta bolest a hrůza, kterou jsem učinil obětem, už nikdy nemůže vrátit. Všechno je to za nějakou průhlednou stěnou. Pán Ježíš zemřel na kříži za každého z nás. Omlouvám se všem, kterým jsem svou špatností a ubohostí ublížil, a prosím o odpuštění. A vy, co jste bez hříchu, hoďte po mně kamenem.
0: Jak často myslíš na okamžiky, které tě přivedly až k tomu, že jsi byl odsouzen k trestu smrti?
1: Myslet na to pořád asi bych se pomátl. Zapomenout se to nedá, ale díky Bohu teď vím, kdo jsem. Jsem někdo, jsem člověk, který našel smysl života.
0: Na to člověk nejvíc myslí, když sedí v celé smrti.
1: Ten první dojem je fakt silný kafe. Nemyslel jsem vůbec na nic. Pak jsem si svou celu postupně prohlédl. Nebylo tam nic než centimetrový molitan opřený o zeď, židle a stolek ve zdi a turecký záchod. Jo, záchod šel zcela spláchnout, ale vodu na pití pouštěl z chodby bachař. První den večer jsem byl bachařem ostříhán dohola. Všechno jsem ze sebe musel sundat, stál jsem tam nahý v pozoru a dostal jsem pyžamo bez gumy. Večerka byla ve 21 hodin. Pořád svítilo světlo a já spal svou první noc v celé smrti. Na zemi, bez prostěradla a podhlavníku, přikrytý jen dekou, a s rukama povinně na dece.
0: Jak probíhaly dny, kdy si čekal na vykonání trestu smrti?
1: Začal jsem se upřímně modlit a kát. Stal se zázrak. Já, který jsem byl psychicky na dně, odsouzenec k smrti, jsem začal nový život, i když jsem věděl, že jsem jednou nohou na druhém břehu. Kouřil jsem 60 cigaret za den a najednou jsem ze dne na den přestal. Ještě celý týden jsem měl na stolku haldu kuřiva a ani jsem se ho nedotkl. Daroval jsem ho pak jinému vězni, který byl ob jednu celu dál.
0: Byl jsi smířen s tím, že budeš popraven?
1: Zpočátku jsem psal všude možně, abych se z toho vymanil, žádná odpověď mi ale nepřišla. Zůstávalo jen věřit a doufat ve zvrat. A ten, díky Bohu a jeho milosti, nastal. Dostal jsem šanci začít nový život.
0: Ty jsi byl 16 měsíců v celé smrti. Viděl jsi tam, jak se ten trest vykonává?
1: Bavil jsem se tam s ostatními. Ti viděli, jak to bylo. Dokonce se o nás staral Kat.
0: Staral se o vás Kat?
1: No, to byl tenkrát, jak se jmenoval. To už byl starší člověk. Při jednom rozhovoru jsme se dozvěděli, teda já jsem se dozvěděl, že čte Čapka a takové ty věci. No a jmenoval se kapitán Holec. To vím přesně.
0: Takže se skamarádil s vlastním Katem.
1: Kamarádil, to se nedá říct. On nás prostě měl na starost. Mluvit s ním byl zvláštní pocit. Asi to byl člověk, který by mě skutečně věšel.
0: 6. prosinec 1989 a 27. prosinec 1989. To byla dvě důležitá data.
1: Ano. 6. 12. 1989 podepsal Gustáv Husák můj popravu a 27. 12. 1989 měla být vykonána.
0: Kam případně povede tvá první cesta z věznice?
1: Nějaké konkrétní místo nemám. Něco se rýsuje. Po 20 letech je každá upřímná nabídka vítána. Venku jsem byl řádný pracovník. Po této stránce žádné problémy.
0: Máš nějaké obavy z okamžiku, kdy půjdeš ven?
1: Ale ano. Nenalétnout někomu na špek.
0: Může si člověk ve vězení zvyknout?
1: Vezmu-li to selským rozumem, ano, může. Všechno vám dají až pod nos. Sledování televize nebo rádia na celách, to určité plus je. Ale podle zdravého rozumu prohlašuji, že je to zlatá klec. Nikdy jsem si na režim nesvobodného člověka nezvykl. Toužím po starostech veřejného života. I když ve vězení je všechno lehčeji dosažitelné, kdežto venku, co si osobně nezařídíme, nemáme.
0: Budeš hledat partnerku?
1: To je vážná otázka. Je pravdou, že bych rád ještě založil vlastní rodinu, jenže si to nebudu moci z finančních a existenčních důvodů vůbec dovolit. Jako nuzák asi těžko. A značkové oblečení, které jsem si již díky zásilkové službě koupil, bude jen budit dojem, že něco mám. Ve skutečnosti se vejdu jen do něco málo přes 100 000 dluhů, a to pouze věznici za náklady.
0: Co tě v této chvíli nejvíc trápí?
1: Prohlašuji, že nic. Jsem v pohodě.
0: A jak vnímáš výkon trestu a vztahy ve věznici? Máš tady kamarády?
1: Pokud jde o výkon trestu, vnímám ho v současné době pozitivně. I když ze strany věznice bych to hodnotil asi jinak. Akcí, které pro vězně koná, není málo, ale většinou jsou pro život na svobodě k ničemu. Pokud jde o kamarádění mezi vězni, to patří spíš do času dřívejších. Tady je to tak, že si kamarád, dokud dáváš. Nemáš, už tě neznají. Možná, že jinde, než na oddělení do životí, je to jinak. My tu žijeme, až na nějaké výjimky, na celé po jednom. Kromě vycházky nebo nějaké jiné činnosti, třeba sportovní, se prostě nevídáme.
0: Ze spisu jsem se dozvěděl, že máš rád psy. Hodláš si nějakého pořídit?
1: Je pravdou, že mám rád zvířata, a to bez rozdílu, vodní, stejně jako suchozemská, ale dnes jsou třeba pes nebo kočka dost náročné na finance. Musel bych mít opravdu podmínky, abych si živého tvora mohl pořídit. Takže asi už ne. Aspoň zatím ne.
0: Souhlasíš s názorem, že psi jsou věrnější a lepší než lidi?
1: Každý pejskař ti bude tvrdit, že to tak je. Člověk tě zradí, ale to zvíře zradu prostě nezná. Jenže já jsem velice důvěřivá osoba a opravdového přítele ti žádné zvíře nenahradí. Když už přijde opravdu krajní nouze a v ní ti někdo nezištně pomůže, pak je to přítel a můžeš mu plně důvěřovat.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel. A ještě jste někde říkal, pane profesore, a to nevím, jestli byla spíš legrace.
2: No.
1: Nevím, máte velký
2: asi smysl. Asi většinou. No.
1: Aha. Ale přesto se na to zeptám, že se snad někde vyvíjí nějaký robot, to jste říkal vy, který se nějak strčí do těla a on tam třeba dva dny žije svým životem. Pak začne za dva dny něco dělat.
2: Na to jsem někde narazil v nějaký literatuře. Byl tam i takový obrázek u toho.
1: No to musíme a to mít toho robota, kde se to prodává.
2: No to já nevím, kde se to prodává. To bude v nějaký výzkumný experimentální zařízení s největší pravděpodobností. To budou buď Japonci nebo Američani. Ne, tomu tam zašijou. Tohle bylo v břiše, to, co jsem viděl, a co to tam udělalo, to nevím, já to tak pozorně, ten článek nečetl, taky už je to dost dlouho, ale opravdu takovýhle jako
1: endo. Si představ, že sedím doma u té televize.
2: A on si operuje.
1: A teď, a pozor, teď tam slyším nějaké zvuky, teď operuje. A třeba nějaká dobíječka, nebo tam musí být, kladl jsem
2: si milion otázek. To musí mít nějaký zdroj energie, ono to bylo dost veliký, to, co jsem viděl, ten obrázek, taková tyčka, jakoby.
1: Ale u nás to není zatím.
2: Ne. Já myslím, že to ani není cesta, kterou by ta medicína šla.
1: Tak, prosím, vy sám osobně oznamujete pacientovi a rodině, že nádor je neoperovatelný, se ptá. Asi to musí být hrozné chvíle, je lepší postavit pacienta a rodinu hned před zeď a nedat mu naději.
2: No samozřejmě, že to jsem já, kdo to těm lidem říká, ale to je o podání. To je ve skutečnosti o tom, jak to těm lidem člověk vysvětlí a nějaký stavění před zeď.
1: On to myslí obrazně. To,
2: já vím, že to myslí obrazně, ale to tam není, to neděláme. Každý člověk má v sobě naději. To je jedna z nejsilnějších emocí. A i ten člověk, který má neřešitelný nádor, který se nedá třeba operovat opravdu, nebo i když ho operujeme, tak víme, že zrecidivuje a víme ze statistik, že s tím přežije 12 měsíců, tak já mu přeci nemám právo tu naději vzít. Já mu ji musím nechat, tu naději. Tu já mu nemůžu rozmlouvat. A ve skutečnosti to ani v přírodních vědách nejde, protože to není jak v technice, kde A vede k B. V medicíně to A nemusí vést k B. Tam je opravdu neuvěřitelné spektrum možností a neuvěřitelná variace toho, co se může stát a nemusí. A samozřejmě, že jsou výjimeční nádory, který zahubí během týdne, ale na druhou stranu i to, co je super zhubné, tak může vydržet leta, že ty výjimky tam jsou. Takže já to vždycky těm pacientům vysvětluji, a ono je to i zcela správně, že je to Gaussova křivka, tohleto. A já nevím, kde ten pacient je na té Gaussově křivce. Uh-huh. Jo, takže tohleto je, my nejsme v Americe, kde je na to ta společnost nastavena, aby se mu řeklo, ano, máte 6 měsíců, zařiďte si, že jo, všecko, co ještě potřebujete a takovýhle. To není evropský styl, tohleto, uh-huh. Takže my se v tomhle chováme, si myslím, mnohem jako milosrdnější. A medicína není jenom o tom léčení, ale i o milosrdenství. Že?
1: Já bych se ještě s dovolením vrátil k vašemu tatínkovi, protože mně se moc líbí historka. Já vím, že už jste někde říkal, ale grand finále profesní vašeho tatínka. Jo. Nevím, proč je to takové milé. A ne každý to slyšel. Řekněte to.
2: Tu hemisferektomii, ano. Půlka mozku.
1: Někde v krči to bylo.
2: Nebo v krči. My děláme pár dětí vždycky v krči za rok. A jedna naše doktorka je tam trvale. A tam je vcelku aktivní dětská neurologie. A oni se zabývají i epilepsií. A u jednoho typu onemocnění prostě řešení pro ty nestišitelné epileptické záchvaty je hemisferektomie, což znamená uříznout půlku mozku, která je stejnak nemocná. Že? A mě tato operace byla vždycky šíleně protivná. Nesedělo mi to a nikdy jsem o to jako nejevil zájem. Ta holka, co tam je, taky ne. No a najednou neurologové to chtěli, tu hemisferektomii. Tak jsem uvažoval, co, a samozřejmě jsem si vybavil, že táta je dělával, když byl v Motole. Tak kolik mu mohlo být 75, 80. Tak jsem řekl, tati, nezašel bys to tam jako do té krče udělat, a on vyrazil rád. Neuvěřitelně se bavil, Ten personál se taky bavil, táta vyfik excelentní operaci, měl to vcelku rychle hotový a byl na sebe neuvěřitelně pyšný, velmi obráměně. No ale co čert nechtěl, za 14 dní tam byl druhý pacient s tím tež, což normálně člověk vidí jednoho za 20 let, že jo. A tak jsem nad tím ani moc neuvažoval a říkal jsem, hele, tati, ve středu jdeš do krče, je tam zase hemisferektomie. Řekl, ne.
1: A jak si to vysvětlujete?
2: Já nevím, já si myslím, že si to vyzkoušel, že si sám sobě prokázal, že prostě to umí, že je schopen tohleto ještě udělat, že jo. A jednou mu to ale stačilo.
1: A popravdě měli jste obavu, jak to dopadne?
2: Ani ne. To, táta byl natolik zodpovědný, že by, kdyby si myslel, že to nedokáže, tak by to rovnou jako odmít. Jo? On, v tomhle měl táta to fantastický čuch.
1: Zážitek pro ty kolegy.
2: To určitě byl. Mě teďka se přiznám, že mě mrzí, že jsem tam nešel se na to podívat, protože to muselo být jako
1: určitě
2: výborný.
1: Určitě říkají ti anesteziologové, tak říkají, já jsem jednou si zaoperoval se starým
2: jako,
1: Benešem.
2: No, jako ty instrumentářky, ty byly z toho nadšený. Ty byly jako opravdu, těm se to líbilo, těm anesteziologům asi taky, takže ono to je fajn, ale myslím si, že právě takhle jako ta jednorázová akce toho táty bylo nesmírně chytrý a nesmírně takový jako...
1: Už se stalo někdy, že váš syn, který dělá tu profesi, přišel pro radu, nebo to tak nechodí?
2: Ona to není ani rada. Samozřejmě, já jsem tátovi taky, když jsem sloužil jako mladý sekundář, tak jsem zvedl telefon, že jo, starý nebyl doma, tak jsem zavolal tátovi. To byla jedna z výhod, že jo, toho rodinného zázemí. Tak syn to dělá spíš tak, že se poptá. Jo, takovým tím stylem jako, hele, já bych šel tudy to, takhle bych to udělal, já mu buď řeknu jo, nebo mu řeknu, že si myslím tohleto, tamhleto, ale že by vysloveně jako chodil moc pro rady, to ne.
1: A to, on vám dnes on může to umí, třeba, takže. Chápu, ale jsou komplikované věci.
2: Ale jo, samozřejmě, že diskutujeme. Mladý
1: Karel taky chodil za starým Sovou.
2: Ale vlastně. No. A pak starý Sova šel s ním někam na vesnici dělat praktika.
1: No, on přece říkal, že to je to, co chce každý doktor zažít, operovat po boku svýho syna.
2: Tak já byl s tátou na sále asi 4x za život, možná ani to ne. A s mladým jsme byli spolu na sále taky asi 2x nebo 3x, když byl ještě na škole. Jo, jinak jsme se nějak v tomhletom míjeli a asi je to i docela dobře. Já nejsem nějaký příznivce toho nepotismu, který si myslím, že vede ke koncím civilizací a všem možným neplechám, takže jako v tomhletom duchu to nějak nefunguje, ale samozřejmě pošle mi snímky a říká, hele, to bys udělal, to samozřejmě, a já se vždycky zeptám, tak to si dělal tenhle týden.
1: No a stěžuje si někdy na to, že to je těžký s tím jménem?
2: No, to jsou takové věci, o kterých moc nemluvíme. Ono je to těžký a lehký na jednu stranu. Na jednu stranu je to lehký, protože člověk po škole přijde do špitálu a už to zná, protože v tom vyrost, že jo, a denně se o tom mluvilo, takže nepřijde do nového prostě a není tak úplně vyděšený z nového prostředí a z nových věcí. Takže v tomhle je to výhoda. Pak je to logicky ta výhoda toho, že se člověk poradí. Ale pak jsou tam taky nevýhody. Já cokoliv jsem kdekoliv přednes, že jo, prvních 10 let kariéry, tak řekl, no jo, tomu napsal táta, jo, takovýhle. A ono to velmi brzo začalo být naopak, protože táta moc obratný s tímhletím není, takže jsem udělal diapozitivy a takovýhle, takže nakonec jako víceméně jsme si v tomhle to moc nepomáhali. Jo, to ani nebylo nutné, ale výhoda to je to víc výhoda než nevýhoda, to bych jako lhal. Jo, že se dědilo to a medicína je tovarišská. Vy se to od někoho učíte. A jestli je něco, co v té medicíně je důležité, tak je to uvažování. A to jsem nepochybně jako od táty pochytil. Ten systém prostě toho uvažování a takovou tu určitou kreativitu, to, že v tom dokážu nacházet to zajímavé a to, co jako by třeba stálo za to zpracovat a udělat z toho publikace podobně, tak to mám nepochybně od táty.
1: Rozumím. A když tak o tom ještě přemýšlím, tak kdybych ležel jako běžný pasant v nemocnici a přišel za mnou docent Vladimír Beneš a já bych říkal, to je dobrý, ten jeho táta je ten slavný Beneš. Když by nejhůř, ono možná zavolá tátovi. Takhle bych asi uvažoval jako pacient, a to určitě tak je, to si neříkejme, že ne.
2: No ale ne, že bych tam šel za ním něco.
1: No to ne, ale jako, říkám si.
2: Jako asi jo, kdyby bylo, takhle, je pár věcí, s kterýma já nepochybně mám v republice nejvíc zkušeností. Jo, takže předpokládám, že kdyby něco takového přišlo synovi, takže mě poprosí, jestli bych to nepřišel udělat, ale to bude jeden za pět let. Jo. Stejně tak, jako dělám tyhle ty věci třeba u nás na klinice já. Jo, to je jasný, že jo? To je logický, protože to je něco, čemu se říká volume dependent outcome. Výsledek závislý na objemu. Čím víc toho operujete, tím lepší máte výsledky, protože to víc umíte. Jo, když děláte něco jednou za rok, tak je to dobrodružství, že jo. A co je základní vlastnost dobrodružství? To je riziko.
1: No jasně, to no,
2: a to nenesu já, to nese to ten pacient.
1: Jasně. Takže rutina tady hraje ve
2: rutina hraje ohromnou roli.
1: Pacientů.
2: Ohromnou.
1: A ještě jsem slyšel, pane profesore, že na některých pracovištích to chodí tak, že ten zkušený člověk, ten profesor, který tam jako je duše toho, tak může sedět v kanceláři a takhle se na tu operaci dívat.
2: Jo, to tam je... máme, to tam máme taky. To můžeme.
1: A děláte můžeme. To někdy?
2: Ne. Já si to promítnu potom, když je to nějaký případ, který třeba potřebuju do přednášky, nebo který je zajímavý a chci si ho někde schovat, tak si stáhnu to, co jde z toho mikroskopu a pak si to nějak sestříhám, ale že bych, nevím, jestli můj nástupce to nesleduje, asi občas se koukne, on je v tomhle tom takový pečlivější, než jsem byl já, ale já jsem vždycky jako těm lidem věřil a nějak. Jako pak ovšem, když je malér, tak samozřejmě se o tom musí mluvit a musí se to probrat, protože chybu může udělat každý, ale nesmí ji opakovat. To už je blbost, když ji opakujete. Jo.
1: No ale vy říkáte v nějaké přednášce, když vám doktor řekne, že nedělá chyby,
2: tak od něj utečte.
1: Tak utečte, no.
2: No tam jsou dvě možnosti, buď vám lže, tudíž je nepoctivý, no a za nějakým takovýmhle nepůjdete, že jo. A nebo si těch chyb není vědom, no to je snad ještě horší.
1: Jasně.
2: Jo, tam není, já u toho vždycky dávám za příklad svého přítele Václava Hudečka.
1: Vaška, kamaráda mýho zlatýho.
2: My jsme někde seděli a já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ na housle? A on se na mě kouknul jak na úplnýho blba.
1: Denně.
2: No přesně, jasně. Denně. A já mu říkám, jak dlouho? A on říká, 4 hodiny.
1: Jasně.
2: Jo, k tomu má 20 koncertů. A tak jsem pak, a to začal, když byl takovýhle capat,
1: Vašek,
2: že jo?
1: Vašek od dítěte, no jasně.
2: Jo, jako od dítěte, takže já, když jsem šel na 12 letku, tak on už byl známý po republice, já, když jsem šel na vysokou, tak on už byl světový virtuóz, že jo? A já, když jsem říct do prvního člověka v 25, a to ještě byly pitominy, že jo? Tak on už...
1: Zbíral ceny.
2: Jo. A cokoliv se naučíte v dětství, tak děláte líp. Kdokoliv hrál tenis od dětství a měl nějak, tak to poznáte na první pohled, kdo se to naučil až v dospělosti. A tohle je to tež. A já mu říkám, ty Václave, uděláš chybu? A on se na mě zase kouká jak na úplnýho idiota.
1: Samozřejmě.
2: A říkám, no samozřejmě.
1: Jasně.
2: Jo, když to od nás se očekává, že ji neuděláme.
1: A jo, takhle. No
2: jo, to není možný prostě. To není možný. Jo, fajn, kdyby nás to učili od 2 let věku a ve 8 letech věku jsme se dostali k těm těžším případům a v 15 letech jsme operovali ty vrcholy a v 25 šli do penze a už jenom koučovali a hledali zase další talenty, tak by to bylo něco jiného, ale vy byste se nechal operovat 12-letýho kluka.
1: Jasně.
2: No. No. Jo, takže to je ten rozdíl.
1: Pane profesore, jsem velmi rád, že jste přišel. Já jsem teď rozhodnutý někdy v budoucnu pozvat vašeho syna, kdyby... Byl ochotný.
2: Bude.
1: A kdyby nebyl, tak pozvu vás znovu.
2: Přijdu rád.
1: Máte o čem vyprávět a vám to asi říkají každou chvíli a já si moc vážím toho, co děláte, pane profesore.
2: Děkuju moc krát.
1: Děkuju
2: a děkuju za pozvání.

0: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzni znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak ho odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa. Šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším, prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně. A opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
1: Posloucháte Radio Xaver.

Jenže problém číslo jedna. Lidé přeci nemají peníze. A tak vzniká myšlenka část firem rozdat formou kupónů úplně zdarma. Stačilo majetek ohodnotit. Výsledná částka by se vydělila 15 miliony, co by počtem obyvatel. A každý občan by tak dostal svůj díl ve formě poukázek na nákup akcií. Je na každém, aby se rozhodl, jak s nimi naložit, tedy kam investovat. Tato metoda, která byla ve skutečnosti ještě trochu komplikovanější, ale měla i své hlasité odpůrce. A má je vlastně dodnes. Už v roce 1990 se objevuje ostrá kritika Klausova kuponového nápadu. Nemyslím, že je možné brát tento návrh vážně, jak z důvodu teoretických, tak i praktických. Kdo by věděl, jakého podniku si má pořídit akcie? Hrstka informovaných. Co s podniky, jejichž akcie by nikdo nechtěl? Ptá se například ekonom Zdeněk Hába. Kdyby pan Hába v té době věděl, že za kupony půjde koupit prakticky pouze firmy, o jejichž akcie velcí hráči zrovna dvakrát nestály, asi by se ptal mnohem hlasitěji. Posuňme se v čase do roku 1991. Václav Klaus v parlamentu transformační zákon úspěšně prosazuje. Privatizovat se bude podle něj. Od plánů k činům se přistoupilo 1. ledna 1991. Přichází privatizace spojená s restitucí majetku. Situace byla naléhavá. Vždyť soukromý sektor v Československu prakticky vůbec nefungoval a neexistoval. Bylo jasné, že kromě privatizace bude potřeba také celou výrobu restrukturalizovat. Funkční trh musí být tvořen soukromými subjekty a vše ostatní je podružné, uvádí jeden z reformních ekonomů Jiří Havel. Základním kamenem mají být privatizační projekty, které měly navrhovat občané, zaměstnanci firem, zkrátka téměř kdokoliv. Ke každému podniku bylo potřeba zpracovat projekt, ve kterém jste vysvětlili, jak byste firmu navrhovali zprivatizovat. Takový projekt se nejprve dostává k zakladateli podniku, který jej do té doby řídil, tedy většinou příslušné ministerstvo, obvodní úřad či obec. Poté putuje na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, kde se z jednotlivých projektů vybírali ty nejlepší. A bylo z čeho? V průměru chodilo na každý podnik až 5 nápadů, jak jej předat do soukromých rukou. Schválené projekty mají poté putovat na Fond národního majetku, který podle nich zakládal příslušné akciové společnosti, organizoval veřejné soutěže, spravoval akcie, účastnil se valných hromad, uzavíral příslušné smlouvy. Když se dnes řekne privatizace, většina národa doplní slovo kuponová. Václav Klaus se dnes ale celkem po právu durdí, když někomu toto privatizační názvosloví trochu ujede. Privatizační kupony, na které jsme na podzim roku 1991 stáli fronty a doma jsme se dohadovali o tom, jak je investovat, byly totiž jen jednou z mnoha forem privatizace. Dalšími byly dražby, veřejné soutěže, přímé prodeje, bezúplatné převody a restituce. Kuponová privatizace byla jednou z variant privatizace restituční, nikoli ve smyslu vrácení majetku původním vlastníkům, ale ve smyslu jistého odškodňování všech občanů naší země za to, že tu byl komunismus. Proto to byla privatizace za pouhou symbolickou cenu, vysvětluje dnes bývalý prezident Klaus. Tou symbolickou cenou bylo přesně 35 korun, za kterou si každý občan starší 18 let mohl koupit kuponovou knížku a k ní známku za 1000 korun. Seznam podniků, do kterých bylo možné kupony investovat, visel na každé poště. Bylo jich nakonec okolo 2000. Česká kuponovka nakonec probíhala ve dvou kolech. Mezi firmami, jejichž část dal stát obyvatelům k dispozici, byl i Český Telekom, Česká spořitelna, Investiční poštovní banka, Komerční banka nebo Škoda Mladá Boleslav. A také Mostecká uhelná společnost. O tom ale později. Většina Čechů dává kupony do investičních fondů, kterých bylo v roce 1992 asi 300. Majetky fondů ale z Československa nakonec většinou záhadně mizí a jejich zakladatelé s nimi. Odhady mluví o částkách v řádech desítek miliard korun. Ozvěny poněkud překotné privatizace, a to nejen té kuponové, doznívají dodnes. Stále ještě zbývá zodpovědět některé otázky a obhájit před národem některé kroky, které na začátku 90. let politici udělali. Jedním z kritiků privatizace, tak jak se odehrála, je například Pavel Mertlík, ministr financí ve vládě Miloše Zemana. Mezi lety 1999 a 2001. Česko je podle něj nejlepším příkladem šokové terapie.
Slovinsko postupovalo pozvolněji, ale bylo úspěšné, pronáší Mertlík v roce 2014 v Obecním domě na ekonomické konferenci 25 let svobodného podnikání. Podle Karla Deby, ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj v první Klausově vládě od července 1992 až do října 1992, ale postup transformace musel být chtě nechtě agresivní. Jakmile zmizí centrální plán, komunistická strana, strach z policie, přestává být centrální ekonomika řízena. Obhajuje rychlost privatizace člověk, který v příběhu Mostecké uhelné hraje epizodní roli. Aniž bychom se na uplynulých 25 let dívali růžovými brýlemi, musíme říct, že naše transformace byla úspěch. To je nesporná teze, mimo jakoukoliv pochybnost. Hřímá na konferenci ex-prezident Klaus. Šlo nám primárně o svobodu, dodává. Klaus také na snad největším porevolučním sjezdu téměř všech tehdejších významných postav ekonomie a politiky připomíná, že naše ekonomika byla maximálně postátněná, což bylo potřeba rychle změnit. Proto jsme nechtěli maximalizovat privatizační výnosy, zdůvodňuje Klaus, který společně s Tomášem Ješkem a Dušanem Třískou na začátku 90. let určoval směr a tempo privatizace. Klausův oddaný příznivec a spoluautor myšlenky kuponové privatizace Tomáš Ježek tvrdí: zlikvidovat komunistickou stranu bylo to nejlehčí, zlikvidovat státní podniky bylo to nejtěžší. Kuponovou privatizaci jsem kritizoval kvůli rozptýlenosti vlastnictví. Akcionáři neměli dostatečnou kontrolu, pronáší na sjezdu privatizačních vůdců Miloš Zeman. Ano, jsem kritikem chyb transformace, ale přes všechny chyby tu zde stojíme jako svobodní lidé, kteří se nemusí bát, že je někdo za jejich názory zavře. A to není malá hodnota, ukončuje svůj projev prezident Zeman. Abychom věděli, o jaké částky vlastně šlo. Restituce stály mezi 70 a 120 miliardami. Na obce se převedl majetek za 350 miliard. Dražbami v malé privatizaci se prodal majetek v hodnotě mezi 200 a 250 miliardami. Transformovaná družstva měla hodnotu 23 miliard. A teď zlatý hřeb, porevoluční majetkové show, která si rozhodně zaslouží víc pozornosti. Je tady velká privatizace. Ne nadarmo se jí říká velká privatizace. Šlo totiž o střední a velké podniky, konkrétně o jejich majetek a akcie, a to ve všech možných odvětvích a segmentech, v celkové hodnotě 626 miliard korun. Mimochodem, nyní si můžeme snadno spočítat, jakou měl hodnotu majetek, který stát formou privatizace rozdělil mezi lid. Je to minimálně přes 1,25 bilionu korun. V principu nikdo nemohl odhadnout ani tušit, s jakými úmysly, zkušenostmi a vizemi do procesu vstupovali jednotliví privatizátoři. Celkem unisono zaznívalo od představitelů státu opatrné přiznání, že pravdu ukáže až čas. Jistě stojí za zmínku, že de facto neexistovala veřejná diskuze na téma privatizace obecně. Nadevší pochybnost jedna z dětských nemocí čerstvě narozené demokracie. Možná to byla právě velká privatizace, která výrazně napomohla pozdějšímu přívlastku této doby, který zněl divoká privatizace. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Činnost úřadů směrem k prověřování jednotlivých okamžiků všech privatizací byla možná z tohoto pohledu natolik obtížná, že vlastně žádná nebyla. Stejně jako novodobí kapitalisté, nepřímo tím přiznali svoji bezzubost a neskušenost státní úřady i represivní složky.

0: Takže v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
1: Ne.
0: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
1: A tak to já vím o vás, akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
0: Jo.
1: Proč ne?
0: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
1: No vidíte, to jste vy.
0: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
1: Jo?
0: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
1: Jo?
0: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
1: Ale ne.
0: To jste vy a to jsem já.
1: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
0: No je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
1: Jo, jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
0: Muchomůrka je pěkná. Pane holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše, a je to zcela zadarmo.
1: Ksavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
0: Já to nechci vidět takhle.
1: Co? No, takhle se to řeší dneska.
0: Čekal jsem to.
1: To je hodnotový.
0: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat, ale to byla ostuda. Jako.
1: Ksavere, já jsem viděl toho doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
0: Doktora Václava?
1: No Moravce.
0: Jo, myslíte Vaška.
1: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová, symbol demokracie, svobody, rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
0: Tak jí už dávno hrklo, ne?
1: No to... říká Mirka z LDNky, no.
0: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
1: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
0: Hostky.
1: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
0: Věru!
1: Ta tam seděla.
0: Věruš.
1: A viděl jste, jak seděla?
0: Ne.
1: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Hmm. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá,

0: Povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
1: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci a ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
0: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka nevím, co si o tom mám myslet?
1: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych se na ně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je náslouha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel v té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
0: Ministr financí,
1: ale ty největší funkce. A když potom on neví, tak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.

0: A což, tázal jsem se, i cizince, kteří hrají špatně, fackuje?
1: Cizinců nefackuje, odvětil pan Beck. Jest pouze přísný na rodáky.
0: Přál by si viděti krajany kráčeti na vrcholcích karbanického umění.
1: Neračte mít strachu, že by vás přišel pokárati.
0: Sledovali jsme zajímavého starce, který zvolna procházel lokálem, bloudě ostřížím zrakem po skupinách hráčů. Tam ozvalo se příkré slovo a onde vrazil šňupku nešťastnému hráči. Když jeho přísnost byla ukojena, odcházel se slovy, že bude muset jednou udělat zde pořádek. Vyprovázel jej hostinský, krče omlouvavě rameny. Pan Beck míchaje karty pravil, což pak tento stařec, my jej všichni ctíme, protože si toužebně přeje, aby krajané prospívali. Ale je zde kibic, který je mnohem obávanější. A ukázal nám jednoho pána, který seděl rozkročmo na židli, spal za zády jednoho hráče. Veliká hlava, vzrostlé dýni podobná, kývala se mu na stonku tenkého krku. A nos, obraz paprikového lusku, vyrážel žalostné zvuky jako moucha, která toužíc po svobodě, naráží na okenní tabuli. Spí, vece pan Beck, při normálním průběhu hry. Hráčská rčení a výkřiky ukolébávají jejich v tichý spánek, ale běda, jakmile nastane napjatá situace. V tom okamžiku otevřel spáč s námahou oči a zamumlal.
1: Já bych se otočil.
0: Pak mu sklesla hlava opět na rameno a muž pohroužil se opět v mrákoty. Ale hráč se otočil, jak mu spáč kázal. A mohutně zvítězil, strašlivě zdrtiv své odpůrce. Viděli jste, tázal se pan Beck. Tak tomu bývá vždy. Když se pan Rous probudí, pak to stojí vždycky někoho velké peníze. Pan Rous, dodal hrdě, je velký přírodní zázrak. Město je naň hrdo. Kdyby nám za něho učenci dávali tisíce, my jej neprodáme. On, pánové, tvrdě spí, ale ve spánku prožívá všechny fáze hry, jako kdyby jeho oko bdělo. Nic mu neujde. Je to jasnovidec, kterému je dáno viděti ve spánku osud kterékoliv hry, ať je to durch nebo betl. A sám hrává? Tázal se pan Ulián. Nikoli. Nemůže hrát již proto, poněvadž při pohledu na karty okamžitě usne. Jeho duch by mohl i ve snu hrát, avšak jeho ruce opilé spánkem neudrží karet. Vyslovovali jsme hlasitý podiv nad tímto fenoménem. Náš hostitel, zřejmě polichocen, počal nám vykládati o jiných pamětihodnostech města Dobrušky. Pohleďte tam, velel nám, ukazuje do kouta. Podívali jsme se naznačeným směrem a spatřili jsme tři hráče. Seděli vzpřímeně jako sušené tresky a jejich zraky chladně zírali přes hlavy spoluhráčů. Hráli spolu, avšak činili dojem, jako by každý hrál sám, jako by druhých nebylo. To je stůl u hlavních nepřátel. Jsou to tři obchodníci smíšeným zbožím a zavilí konkurenti. Nenávidí se divokou nenávistí. Přes 30 let nepromluvili spolu slova. Přesto však denně spolu hrají. Neboť hrdost jim nedovoluje, aby dali najevo, že se jejich nepřátelství druhých týká. Hrajíce spolu krutě pokořují samolibost svých druhů. Chtějí dát najevo, že spoluhráč mu za to nestojí, aby mu dal najevo, že pociťuje jeho nepřátelství tak, že by s ním nemohl hrát. Hraje jim utrpením, neboť hrají pouze ze vzdoru. Avšak, jak táži se, mohou hrát, když spolu nemluví. Nuže pozorujte, pravil pan Beck. Přerušili jsme hru a oddali se pozorování zajímavé trojice. Záhy jsme postřehli mladého hocha, jenž jak se zdálo dělal prostředníka. Pan Kaškec se dává poroučet, pravil mladík, že by měl sedmu. Spoluhráč sveřepě zachrupěl a pronesl chmurně. Vyřiďte panu Kašketovi, že ji koupím. Mladík přistoupil k panu Kašketovi a vyřizoval. Pan Bečka praví, že sedmu koupí.
2: Jak je libo, pravil zasmušile pan Kašket. Vyřiďte mu, že víc nemám, ať hraje.
1: Máte hrát, pane Bečko, hlásil mladík. Pan Kašket víc nemá.
0: Pan Bečka se zachmuřenou tváří koupil talon, naklonil se k Jinochovi a velel mu. Oznamte pánům, že mám kulovou sedmu, ať mi sdělí svoje námitky.
1: Mladík promluvil s druhými hráči a oznámil výsledek konference slovy. Páni říkají, že je to dobré, posílají 3 6 a žádají za stvrzení částky.
0: Zdíky přijal, zavrčel pan Bečka chladně.
1: Pan Bečka obdržel poplatek, hlásil mladík.
2: Viděli jste, tázal se pan Bek, tak hrají každého dne. Hrají pomocí posla. Všechny 3 závody zaměstnávají učedníky, jejichž povinností je účastnit se hry a vyřizovat vzkazy. Učedníci se v této funkci střídají. Jednou účinkuje učedník pana Kašketa, druhý den jest povinen být přítomen učedník závodu Bečkova, jehož vystřídá praktikant pana Balouna. Tímto způsobem udržuje se styk mezi znepřátelenými hráči.
0: Setrvali jsme v pohostinném městě Dobrušce celý týden. Mohu říci, že se dobře dařilo Uliánovým podnikům. Kolotoč, houpačky i střelnice těšili se valné oblivě domorodců. Tu dobu zuřil ve městě krutý boj. Musím zde poznamenat i jednu okolnost, která znamenitě vyvyšuje Dobrušku nad všechny ostatní obce naší milé vlasti. Událost, která způsobila, že město Dobruška bude zaznamenáno do análů dějin lidstva. Je snad obecně známo, že náš národ i činně se zúčastnil bourání schnilého Rakouska, že značně přispěl k pádu kletých Habsburků a že se osvobodil z područí černožluté hydry. To se stalo, jak se dovídáme z čítanek, časopisů i ze slavnostních řečí, 28. října. Toho dne obdrželi jsme samostatnost a rázem stanuli jsme mezi evropskými národy jako rovní mezi rovnými. Pro Češ se 28. říjen důstojně oslavuje. Avšak město Dobruška má na domácí revoluci podíl zcela vyminečný. Neboť zde byla prohlášena samostatnost, jakmile do bran městských došla zvěst, že rakousko-uherská vláda uznala 14 bodů Vilsnových. Toho dne shromážděné občanstvo Dobružské zrušilo Rakousko a prohlásilo za obecného jásotu sesazení Habsburské dynastie. Ale občané netušili, že tento revoluční akt provedli sami a že takovým způsobem octli se ve válečném stavu s říší Rakousko-Uherskou. Druhého dne se probudili a monarchie trvala dál a žila ještě asi 14 dní. Nuže, občané dobrušští jsou právem hrdi na svoji samostatnou revoluční akci. A je zcela pochopitelno, že výročí onoho památného dne by rádi důstojně oslavovali. Leč zde je právě kámen úrazu. Nikdo z celého města si nepamatoval, kterého dne se stal převrat. Vznikly vášnivé spory o revoluční datum. Tyto spory vnikly i do rodin a nemálo ohrozily občanskou svornost. Nastalo pozdvižení jedněch proti druhým. Povstává syn proti otci, dcera proti matce, druh proti druhu. Nastal zmatek a obecné nedorozumění. Mnoho bylo svědků revolučního činu, ale nikdo nedovede svoje mínění opříti průkaznými argumenty. Již se zdálo, že mír bude navždy zmařen a že město bude strženo do víru bratrovražedného boje, když tu náhle objevil se muž, jehož svědectví mělo stmeliti rozvrácenou svornost. Poznamenejme si jeho jméno. Naši potomci budou je s úctou vyslovovati. Je to Klempíř Kalina. Slyšme jeho svědectví.
3: Převrat se stál, praví pan Kalina, v pátek. Ten den si pamatuji a nezapomenu, co živ budu. Neboť onoho dne sedím u Steineru a mám následující kart. Obdržel jsem 6 zelených se 40 a esem. K tomu 4 červené a 20 a 10. 7 červenou i zelenou. A žaludské eso s kulovým na kraji. Hlásím 2 7, ale nikoli zelenou jako trumf, nýbrž červenou, veden sa obavou, aby nikdo neměl proti mně 4 pomáhající. Za tím účelem odložil jsem 2 zelené, neboť esa odkládat je zakázáno. Pan Beck, můj spoluhráč, mě hru poskvrnil, neboť měl na mě 4 červené, jak jsem se právě obával. Já však moje silnou oporu v oněch 2 esech jsem se otočil, neboť jsem počítal, že dříve, než budu nalezen, vyrazím soupeři 2 trumfy. Což se také stalo. Kynul mi vzácný triumf, neboť pro podobnou konkartaci není pamětníka v širém okolí. Avšak oné hry jsme nedohráli, neboť náhle ozval se na ulici povyk, jenž hlásal, že nenáviděné Rakousko bylo právě zrušeno. Nechali jsme hry a připojili se k jásajícímu davu. Já pravím a hlásám, že to bylo v měsíci říjnu roku 18. v pátek. Nezapomenu onoho dne, neboť takový kart jsem nikdy předtím ani potom neobdržel. Toto svědectví váženého občana vzbudilo pozornost i zdá se, že přispěje k odklizení sporu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A co když přijde někdo, kdo řekne, já vlastně nevím, co chci, ale něco chci. Mm-hmm,
2: jasně.
1: Jak s ním ukládáte?
2: Tam vlastně já jsem vytvořil metodu, jo, protože Viktor Frankl, který vlastně přežil několik koncentračních táborů a napsal, mě strašně inspiroval, napsal knihu Člověk hledá smysl, The Man's Search for Meaning, říká, že když má člověk smysl svého života, tak přežije cokoliv. A ta metoda spočívá v třech kruzích. Zjistíte, kdo jste, to jsou ty vaše talenty, pak zjistíte to, a to je samozřejmě metodou otázek, jako co vás baví tak, že to můžete dělat pořád a nejste z toho unavený. To vás dostává do takzvaných stavů flow, ve sportu se tomu říká zóna, kdy člověk dělá něco těžkého a na druhou stranu maximálně využívá to, jaké je ty talenty. Jo. A v té zóně se vylučují mimo jiné hormon, jako je třeba endorfin, který zabraňuje bolesti a únavě. Proto my to chceme a můžeme dělat pořád. To je důvod třeba, proč Patrik Šik, když byl otřesen a vlastně krvácel, tak tu penaltu kopl úplně skvěle, protože on tu bolest necítí v tu chvíli, když je v té zóně. Takže se ten první kruh, to je, kdo jste, ten druhý kruh je, co jsou vaše touhy, co vás baví. A ten třetí kruh je o tom, jaký máte osobní hodnoty. Protože osobní hodnoty odrážejí to, co my obdivujeme na ostatních lidech. Jo? Protože my jsme zvyklí žít v tlupách v podstatě, v nějakých týmech, v rodině a tak dále. A tím pádem vlastně my, ty naše osobní hodnoty, odráží to, co obdivujeme na těch ostatních. Tak si vezmete 5 lidí, u každého jednu vlastnost, kterou obdivujete, a to jsou vaše osobní hodnoty. A kde se ty tři kruhy protnou, tak to je smysl vašeho života.
1: A kdy já poznám, jako váš klient, že už k vám nemám chodit?
2: Kdy poznáte, že už ke mně nemáte chodit? Ono to záleží, protože já s některýma lidma pracuju rok, s některýma prostě 2 roky. Je otázka vlastně, když ten člověk se někam posune, jo, často dělám i s nima cvičení, tak si představ, že si vyhrál tu olympiádu a teďka hrajou českou hymnu, jde nahoru česká vlajka, co vidíš, co slyšíš a tak dále, tu vizualizaci. A teďka píšeš dopis prostě tomu, já nevím, třeba jsem dělal s Davidem Svobodou, píšeš dopis tomu Davidovi Svobodovi, který je o 3 roky jakoby mladší, co se na té cestě stalo. My totiž, když se jakoby retrospektivně podíváme na zpátek, tak si většinou ten člověk je schopen vyjmenovat ty klíčové faktory úspěchu, co je pro něj důležitý a co není. Jo. No a pak se musí rozhodnout vlastně sám. Jo. Jako, já si nemyslím, že by člověk měl mít kouče na celý život, ale já buď těm lidem pomáhám s nějakýma situacema. Typicky třeba je nový generální ředitel nebo nový prezident nějakého regionu, tak mě dají na rok, protože já jsem tyhle ty role dělal, tak mě dají, dostaň ho do toho, aby ty výsledky byly co nejlepší, nejenom ty finanční, ale samozřejmě i ta práce s lidma. Jo, to je jedna možná konfigurace, ale další třeba u těch sportovců je to i delší dobu. No, prostě.
1: Tak vy děláte slavné sportovce, děláte generální ředitele, to se k vám asi normální člověk vůbec nedostane.
2: To já mám jako velký sociální cítění, protože je spousta věcí na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, které jsou úplně zadarmo. Já dělám prostě minimálně 1 až 2 prostě přímý přenosy za týden pro širokou veřejnost, kde nemusí vůbec nic platit. To je první věc, kde se naučí ty základy. Potom jsou už 3 knihy, který vlastně jsem napsal nebo spolutvořil. Potom můžou přijít prostě na seminář, který je za rozumný peníze, kde je 15 až 20 lidí, které je na celý den, velmi interaktivní. A když je to jednak jedný, no tak jako na základě toho vlastně, co já umím, tak ta cena není úplně jako malá. To tak je prostě, to musím jako přiznat.
1: Takže třeba prodavačka z Teska k vám asi
2: prodavačka z Teska se může podívat. Prodavačka z Teska se určitě může podívat na ten internet, jo. A nebo může přijít na ten, i prodavačka z Teska může přijít na ten seminář, kde je 15 lidí, jo, a je to vlastně velice interaktivní, no, celý den, jo. Takže ta jako škála je široká, ale jako já prostě, když koučuji někoho jednak jedný, tak je to vlastně stejný penzum času, jako kdybych někde přednášel. A proto je to i takhle prostě udělaný, jo, ale koučuju jak lidi, jak umělce, sportovce, tak prostě lidi z biznisu. Jo. Ono to zase nejde, abyste třeba koučili 100 lidí, tak to bych nedělal nic jiného než to koučování. Jo. Mě baví i ty ostatní věci přednášet, já přednáším na řadě univerzit a tak. Ale takhle to je. No.
1: Vy jste zmínil ty knihy, tři, tu třetí právě máte tady. Tak jak se liší od těch dvou předchozích?
2: Jako ano, rodina tady, jako tady tým. Ta vlastně kniha vznikla během covidu, protože ta rodina je vlastně kotva určitá v té lidské společnosti. A my se často bavíme o rodičích, o dětech, ale jako nikdo se na to nepodíval ještě jako na ten tým. Jo. A já, protože jsem vedl opravdu týmy o 4 lidí po mnoho tisíc lidí, tak jsem některé ty prvky z toho do té knihy zařadil. Katka samozřejmě, Novotná, teď už bude velice brzo Krůtová, protože se vdává, tak vlastně ona od 9 let pracovala s dětma. A v čem je úplně unikátní, je to, že my jsme vždycky nahodili nějaký téma na internetu, hovořili jsme o něm právě v těch live přenosech. A potom jsme vstřebávali zpětnou vazbu od rodičů, často od dětí a tak. Takže v tom je unikátní, že vznikala velice, velice interaktivní. A je vlastně o tom sebepoznání, o poznání těch ostatních a jak rodina může fungovat, jak tam fungují ty vztahy a jak může rodina fungovat jako tým, protože talenty jednoho člověka pokrývají vlastně slabé stránky druhého, jo, třeba tatínka, a zase talenty tatínka můžou pokrývat vlastně ty slabé stránky té maminky, takže tam je velká synergie v té rodině.
1: Mluvil jste o olympionicích, jsou to vaši klienti, mluvil jste o panu Šikovi. Chystáte se na olympiádu?
2: S olympiádou se to má tak. Já jsem už byl zaregistrován, ale bohužel za současných podmínek jsem se rozhodl na olympiádu nejet, protože bych tam vlastně musel být jenom v pokoji, a když bych komunikoval elektronicky s těmi olympioniky vlastně.
1: Jak to jenom v pokoji?
2: No, v hotelu, protože na ty sportoviště budou mít přístup pouze ty sportovci a jenom prostě velmi omezený počet lékařů nebo trenérů. Takže prostě, já nevím, mentální kouč nebo kaplan českého olympijského týmu, tak my zůstaneme vlastně tady a budeme vlastně s těma sportovcemi komunikovat online. Ona ta dneska, jako to není tohle problém, to není nic novýho, protože 90% těch sportovců se jako rozjede po světě. Takže já jako se s nima někdy vidím v Praze nebo někde po světě, ale většinou je to elektronicky.
1: Mrzí vás to, že nepojedete do Tokia?
2: No, trochu jako přiznám se, že mě to mrzí, ale za těch podmínek já jsem udělal tohleto rozhodnutí a budou další olympiády. Hlavně, aby prostě to vyšlo našim sportovcům, kterým držím prostě palce, a aby ta olympiáda jak v těch podmínkách proběhla aspoň nějak prostě rozumným způsobem, jo, když tam těch diváků nebude moc být plný stadion vlastně.
1: Pozorujete, že se na výkonech těch vrcholových sportovců negativně odrazil covid, ať už ho měli nebo neměli?
2: Rozhodně, protože ty stavy, kdy vlastně ten sportovec je v té zóně, v tom flow, tak mimo jiný velmi, velmi důležitou roli v tom hraje to publikum, protože to publikum vás zdravým způsobem tlačí prostě a vytváří prostě takovýto adrenalinový prostředí. A to tam chybí tohle z toho. Dokonce, ono bohužel, když se s nima třeba bavím, s fotbalistama, tak teďka třeba mistrovství Evropy, tam nějaký diváci jsou, takže to je tak jako dobrý, ale dřív se to hrál úplně bez diváků. Tak oni ten výkon podají, ale je to stejný jako na tréninku. Ten trénink není nikdy jako ten zápas. Na tréninku nevytvoříte prostě takovou zátěž, jo, a hlavně mentální, jako je na tom zápase. Takže je dobře, že se ty diváci vlastně vrací do toho hlediště. A ono je to dobrý nejen pro ty sportovce, ale i pro ty diváky. Ale jako zcela jasně, protože v momentě to navíc má jako vlastně důsledkem toho je snížená imunita toho sportovce, když hraje před prázdným hledištěm. Vysvětlím proč. Protože všechny ty hormony, ať už je to prostě endorfin, dopamin, jo, když hrajou kolektivní sport, tak je to serotonin, oxytocin, tak všechny tyhle ty hormony vlastně znamenají to, když se vyloučí, že se vám zvedá imunita. Když se tolik nevylučují, když jste hrajete před vyprázdněným hledištěm, tak ta imunita se nezvedá, ale snižuje naopak.
1: Mě teď běží hlavou, tak to jsem zvědavá, jak to na té olympiádě dopadne.
2: Tak tam bude 50% v těch ochozech. Jo? Když to budou diváci jenom z jedné země, z Japonska, z pochopitelných důvodů, tak ale myslím si, že vytvoří rozumný prostředí.
1: Aspoň něco.
2: Určitě. Jo, jako.
1: Pane Milfajte, děkuji, že jste přišel do pořadu Nebezpečně. Naschledanou.
2: Díky moc krát, naschledanou.
1: To je pro dnešek vše. Těším se na XTV. Opět na viděnou.

0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčil. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause, a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Středa. Probouzím se až v 5 hodin. Mám z toho radost, že nevím, co bych ráno dělal. Venku sněží a mrzne. Koukám se na chodbu, jestli někdo nejde. S kým bych mohl zavést hovor? Nikdo. Provádím základní úkony a snažím se je co nejvíce protahovat, aby mi utekl čas. Čistím si zuby, holím se na sucho jako pan Balcar, lezu do vany. Opravuji netěsnící splachovadlo a závady, které na pokoji nechali sovětští řemeslníci. Je toho dost na generální opravu a tak je čas jít k obědu. Jaký byl asi včera v Praze Mikuláš? Že já vůl jsem sem jezdil. Umiňuji si, že už nikdy nikam nepojedu. Oblékám se a jdu na oběd. Na schodech potkávám Jirku a Kavaleho a vyčítám jim, že na mě nezabouchali, když šli na oběd. Kluci se omlouvají, že mysleli, že ještě spím. Do restaurace jdeme společně. Nadáváme u stolu Kavalemu, který umí mizerně rusky, a blokuje jídelní lístek dlouhým prohlížením. Potom mluvíme o tom, jak je hrozné, že musíme do Moskvy letadlem, a vzpomínáme na různé letecké havárie. Taky probíráme, zda udělal Kavale dobře, že si koupil barevnou televizi, když jí má jenom zelenou. Kavale říká, že jsme debilové a že zelená je nejzdravější barva pro oči. Přichází Mamut s Kubešem, ale sedají si k jinému stolu, aby nám nemuseli připlácet na oběd rovným dílem. Sedí však hned vedle, takže s nima můžeme mluvit. Schillinger si dělá srandu z Kubeše, který čumí do jídelního lístku a hledá nejlevnější jídlo. Stando, víš, jak bys mohl jíst celý zájezd zadarmo? Jak? Ptá se lakomý Kubeš, který už se čapnul.

0: takového solového kytaristu, jako je Standa, protože umíme všichni hovno a že dává padáka a jestli ještě někdo něco řekne, tak to dá Kubeš advokátovi. Máme velikou radost, když Standa zuří a smějou se i kuchaři, kteří vylezli z kuchyně podívat se, co se děje. Kavali mi oznamuje, že si zaplatí letenku do Prahy a nepojede s námi vlakem. Ptáme se ho proč a Kavale mi vysvětluje, že chce být v Praze o 3 dny dřív než my, aby si mohl ještě zašukat s Kubešovou Marcelou, než přijede Standa s tím šicím strojem. Kubeš stichl a přemýšlí, zda to Kavale myslí vážně. Přichází Béďa Maruštík a my se ho s Jirkou ptáme, jak dopadl včera, zda si zasloužil 5 rublů. Béďa je ale čestný kluk a přiznává, že Valja utratila asi jenom 1 rubl, protože se k ním do pokoje narval turecký dirigent se šampaňským a opruzoval až do rána. Vracet prý ale nebude, protože slíbil Valje, že se staví po obědě. Prosím Béďu, ať s tím počká, že musím do banky s Valjou pro peníze, neboť dnes vyplatím honoráře za 10 koncertů. Když pokladní v bance vidí šek, který vypisuje Valja, dostává záchvat a kam si telefonuje. Přicházejí 2 milicionáři a začnou vyhánět všechny Rusy z banky. Když je prázdno, začne pokladník počítat 6 000 rublů. Trvá to asi hodinu a konečně je hotovo. Omlouvá se Valje, že prý nám to musí dát hodně v drobných a skutečně. Z celkové částky je většina 3 rublovek. Všechny peníze neskutečně zmuchlaný a vošuntělý. Potom nás milicionář pouští ven a doporučuje vzít si taxíka. Kvůli takovýhle částce vás tu každej zabije, povídá a směje se. To je u nás hotový mění. Je na něm vidět, že by to nejradši udělal taky. V hotelovém pokoji sáčkuju peníze a napadá mě skvělý fór. Dám Kubešovi ty největší drobný. Celá kapela má honoráře v tlustých sáčcích, Standa Kubeš v krabici od bot. Volám všechny kluky dřív, aby byli u toho, až budu Standovi krabici dávat. Všichni mě chválí, jaký to byl výborný nápad. Kubeš zuří a nadává nám do idiotů. Standona, vem si 10 rublů, podává Schillinger Kubešovi 10 rublovku. Mě si nekoupíte, holenkové, vykřikuje Standa, ale bankovku si bere. Jirka Schilling je strašně hodný kluk. Má dobré srdce a já ho dokonce podezírám, že mu to svým způsobem dělá dobře, když mu někdo ubližuje. Svým způsobem života a neodepíráním zlému je vlastně Tolstojovec a neví o tom. Máme dobrou náladu a celá kapela sleduje Standu u krabice od...
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country. The absolute best.
1: All the time. Rádio Xaver.
3: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
4: Já to poslouchám.
3: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
4: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
3: V rozbouřeném světě.
4: V rozbouřeném světě.
3: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpatky, stejně tak jsou

0: Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
1: Jo, všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den vám i divákům.
0: Mám samé zajímavé novinky.
1: No to se těším.
0: No pojďme na to. Představte si, pan docente, Moskva kritizuje svobodu slova a nebo postavení žen v České republice. Neokupujeme sousední země, kontruje Praha.
1: Tohle je asi nezajímavý nějaký příběh, že?
0: To je velmi
1: navzájem se jako škádlí Moskva s Českou republikou v téhle problematice a nic to neřeší, že? Ty všechny filozofické věci jsou stranou, rozhodne se to nějak na bojišti, jak to bylo v té šíleně smutné princezně, teď už vládnou generálové a nějak to prostě bohužel dopadne, vidíte těch kluků, co tam umírají někde na tom Donbasu a všichni si jenom budeme přát, aby to brzo skončilo. A nějak to se rozhodne a tyhle ty věci to nepochybně nerozhodnou. Ani z jedné, ani z druhé strany.
0: Určitě, ale je to drzost.
1: Já si myslím, že tak jako, to je takový, jako, že i v diplomaci, a třeba to diplomatické umění je o tom, že na určitý kroky musíte nějak odpovědět, i když je to třeba absurdní, tak to je diplomatická řeč. Takže jako, já myslím, že se to strašně složitě rozebírá, a když Česká republika řekne, že Rusko je teroristický stát, myslím, že to řekla naše předsedkyně parlamentu, ještě dala takový tričko, myslím panu Zelenskému, no tak musí říct něco Moskva, protože když to neřekne, tak vlastně jako uznává, že to tak je. Teď, znáte to takový, to, když chytnou, že krade v samoobsluze velvyslanec jedné země, jak se stejně musí i ten druhý jako poslat domů z druhé strany, protože to je diplomatická řeč, za krok musí být krok. Takhle je to sofistikovaně a číst, co je v těch papírech, vlastně ani nějako nedává smysl.
0: No a to samotné postavení žen, to se den od dne lepší, ne, v naší zemi?
1: Já co bych. Postavení žen v naší zemi je zajímavá věc, že teď jsme máme zdu první, jsme nějak nominovali Univerzita Karlova, že jsme vyškolili první dámu, která bude nějak dohlížet na genderovou vyrovnanost ve vědě. Já si myslím, že jako vyrovnanost jako je ta, že každý má mít stejnou startovní čáru, což Česká republika opravdu nedělá. Čili ta úroveň toho školství je problematická. Všichni víme, že děti z bohatých a lepších rodin prostě mají lepší školství, že jsou jako jiné čtvrti a soukromí školy. A jestli nám jde o nějakou rovnoprávnost žen mužů, zejména v regionech, no tak musíme se starat, aby měli tu stejnou startovní čáru, jak jsme to chtěli v roce 90. Ne? Nemůžeme všichni jako mít stejnou cílovou čáru, jestli žena je třeba 8-10 let doma s dětma, 2 roky s dětma, tak třeba neudělá takový kariérní výsledky jako ten muž, který celou tu dobu chodil do práce, zase je žena, zase má jiný výsledky. Já prostě nevím, jako představa, že budeme všichni stejný, mít to všechno stejně.
0: No.
1: Teď se mi líbilo, že bylo nějaké to přepočítávání těch ulic, to je bezvadná věc.
0: K tomu se taky dostaneme, ale řekněte mi, na některých školách, představte si, působí takzvaná referentka pro rovné příležitosti. To je dobrý, ne?
1: To je dobrý.
0: A co já tam myslím, dělá že celý den?
1: A to je jedno, co tam dělá. Nejdůležitý je, že je placená, ne? takže já myslím, že jestli tam je, dostává peníze a teď jenom by bylo jako dobrý, kdyby třeba psala knížky nebo psala do novin nebo dělala něco, aby tam jako úplně neschnila. Ale jako je to asi fajn, jsme bohatý stát, můžeme si to dovolit. Já to pozoruju, jak třeba já jsem dlouho nechápal tu inkluzi a pak mi to jako vysvětlila řada učitelů, že říkala, že vlastně úplně je vlastně průšvih, kdyby nenašli takový nějaký dítě, protože už si jako spousta z nich zvykla, že jsou v té třídě dva a že to je vlastně jako docela komfortní, protože se jim můžou různě vystřídat a tak dále a tak dále. No prostě máme na to, že v každé třídě jsou najednou dvakrát tolik dětí, dvakrát tolik učitelů, těch dětí je třeba i méně, než bylo jako za nás, tak to jsou takhle se vymýšlejí ty funkce. Že ono to jako vypadá na první pohled, že někdo je hloupej a někdo jako argumentuje a musí teď ke kořeni věci. Čiže když bude, když budeme muset mít v každém podniku, třeba my, když budeme muset mít u stomatologa nějakou dežurnou, jako to bývalo, která tam bude dohlížet, že tam všechno děláme správně a my budeme muset platit, no tak to tak asi bude. No. Tak co budeme dělat s některýma absolventama, který jako moc toho neumějí? Že?
0: Já mám takový nápad pro vás, zubaře.
1: No.
0: Že se vám to úplně bojím říct.
1: To povídejte.
0: No ale kde já?
1: Jestli to nebudete chtít spoplatnit.
0: No právě tam jsem trošku mířil. Existuje věc, která by zabránila tomu, aby se lidi báli chodit k zubaři. Hmm. Mám to vyzkoušený.
1: Jo.
0: A musel by tam být. Já, příběh. No. Já mám zubařku, která odpočítává. Říká, jsme v půlce. Do 10 minut končím. Ještě tak 6 minut. Za 4 minuty je konec. Vydržte ještě minutu. To se dá vydržet.
1: To je ono, to se děláte běžná praxe s dítětem, samozřejmě jako to úplně se nedává dohromady s pojišťovnickou stomatologií, která no musí ne, jako frče.
0: Já bych seděl v té ordinaci a byl bych ten, který oznamuje ten čas, jako rozhodčí.
1: Ne. Ale jinak to učíme, tohleto jako když je péče o děti, tak jedna z věcí, aby si děti jako zvykly na stomatologa, je, že samozřejmě některé ty procedury jsou hrozně dlouhé a proto dítě vlastně nezvládnutelné, protože dítě jako je schopno velkých činů, ale v krátkých časech. Takže je dobrý třeba 10 nebo podle věku 20 vteřin odpočítávat a vždycky něco se dělá maximálně 10 vteřin, takže ten lékař to dělá a počítá, jak odpočítává, tak to dítě to sleduje a ví, že najednou jako je konec, takže vám vlastně k vám má takový dětský přístup.
0: Takže
1: ale je to
0: hezký. Jsem pochopil tu ťavku od vás, že to je pro děti a
1: ne, je to jedna z mnoha technik, které nic nestojí, jenom ochotu toho lékaře mít ty pacienty rád a my jsme za tohleto rádi, protože ta stomatologie, jak jsme ji převzali ze socialismu a furt ještě běží na ty pojišťovny, je nelidská, že? Čili my to máme zvládat za strašně rychlé časy a vytrhnout zub za 4 minuty, jinak se vám to nezaplatí a tak dále a tak dále.
0: A vy to děláte, když stojíte u křesla?
1: Tak já dělám jako trošku složitější operace, že třeba ty lidi musím třeba připravím léky, takže to už jako o stupeň vejí, že dostanou nějaký léky, aby ten, ale třeba věc, kterou dělám, je, že pouštím lidem muziku na přání, nějakého disc jockey, takže ty lidi mají svoji oblíbenou kapelu nebo poslouchají své oblíbené mluvené slovo a když posloucháte třeba podcast, můžeme tam třeba, ještě tady nikdo si neřekl, to musím ještě zpropagovat, že máme i XTV, jo? A když by poslouchali, já nevím, půl hodiny XTV, no, tak se ta vaše pozornost té stomatologie, nejhorší je vlastně, když nemáte co dělat a jenom vnímáte ty hrůzy. Ale když jako něco posloucháte, vidíte, že já jsem kdysi, to už je třeba před 20 lety, jsem měl televizní brýle, že člověk na Discmanu měl nějaký film a koukal na něj. Jenom někdy jsem ho třeba blbě zvolil, že některý pacienti říkali, to je dobrý, ale jak jste pouštěl Zachraňte Vojina Rejena, tak ten masakr na té pláži, to nebylo dobrý. Tak to jsem jako, myslel jsem si, že těm lidem udělám radost, ale vylodění v Normandii není to, co chcete vidět u zubaře.
0: No jo, jenže to je podobný princip, když se bojím v letadle, tak se nedívám na film v letadle nikdy. Protože se soustředím na to, říkám si, budeme vyskakovat do moře, mám tady tu vestu, všechno, pořád si to opakuju.
1: Tak je to možnost, ale jako my ty techniky na to, jak se nebát letadle, taky jako docela často učím, tak jsme od politiky se dostali k něčemu. To je jako klíčová věc je nikdy, tak aspoň 6 hodin dopředu nepít kafe, že spousta lidí vlastně třeba jako při ranních letech si vezme kafe, to je chyba, nebo čaj s vysokým obsahem kofeinu, to v žádném případě, to zhoršuje tu situaci.
0: Jak to?
1: Určitě se ho nebrat v letadle, že to úplně jako by ten kofein vás dostane do strachu z létání, i kdo ho nemá, když si ho jako vezmete hodně. Pak je druhý příběh, že alkohol ne, a když tak jako by vlastně jako ten člověk nesmí vystřízdovět, nejhorší jako ta věc, že si lidi dají tu večeři v letadle, zapijou to vínem, pak 3-4 hodiny spějí, pak se probudějí a teď ten toxický účinek alkoholu jim dělá fakt, že se začnou strašně bát. Takže si dávat na tohleto pozor, no a pak jako dechání zhluboka, když se akutně bojíte, ale se na koukat na tu televizi je úplně nejlepší, co můžete udělat, takže si jako sluchátka tak a to vám tak odvede pozornost.
0: Že... Alexík.
1: Jako vzít si lék. Jako.
0: Lexaurin,
1: no to jako je samozřejmě jako další možnost. A samozřejmě bych měl říct jako lékař, že si to nesmíte brát sami, ale já tak bych řekl, že asi třetina letadla to má, že jo. Můžete jich let. A nemusíte jim to nějak jako zvlášť říkat, ale zase u těch léků, jako právě si lidi opatrný, že při dlouhých letech na konci to účinku toho léku je to horší, takže... A už úplně nejhorší je, když se jako napijou přes ten lék, tak můžou být dezorientovaný. Takže...
0: No tak...
1: Poradit se s lékařem.
0: Jedeme dál. Pitvají mimozemšťany a snaží se replikovat jejich lodě. Střetnutí třaskavé výpovědi rozvědčíka v kongresu.
1: A on jako říkal, že to slyšel, já jsem třeba taky slyšel v televizi, že tady byli Martěni, viděl jsem to ve spoustě filmů, jako škoda, že neukázal nějaký fotky nebo něco reálného, že jo, takže je to takový no, trošku...
0: Už v této instituci.
1: No, tak jako zase ta politika je trošku taková, že si každý jako musí svoje říct, ale tohle je nějaký jako dlouhý příběh, kdy už jako několik let nějaká část politiků ve Spojených státech má pocit, že něco takového tajného se děje a tohle nebylo jako, že tam někdo přišel z čista jasná, ale to součást nějaké jako vyšetřování. Všichni víme, že v Americe je ta jedna oblast, kde to jako má být. Zapomněl to číslo té oblasti, ale tam jako všichni kolem toho jezdí ty zákahadologové. Tak to asi celý. Až přinese někdo nějaký reálný důkaz, tak to pojďme řešit. Tak
0: zatím mám být v klidu?
1: Já myslím, že by z toho možná zase z toho bude brzo na Netflixu nebo někde nějaký zajímavý pořad, že určitě o tom udělají nějaký dokument a budou si klást otázky, on tam bude povídat.
0: Dobře, ale to je politik, to není prodavačka z drogerie, rozumíš?
1: Myslím, to není úplně politik, ne, to je bývalý špion.
0: No tak špion.
1: No a tak špioni jako z principu neříkají pravdu, ne? To. Bývalý, ještě někdo bývalý špion, tak to vůbec neznamená, že bude už teďka mluvit pravdu, ne?
0: Jedu. Špička v dopravě, špička v obraně. Usnul Fiala na sluníčku, v koalici ale přikivují.
1: Ne, tak já bych teďka mohl jako lacino sbírat body, že bych řekl, že to je celý nějaká špička, že? A že možná tam byla nějaká špička, ale já se nevím, jako co to bylo vytržený z kontextu, jestli měl tyhle ty věty připravené, nebo jestli mu to tak nějak jako ulítlo, ale jako to je asi příležitost k nějakým jako hlubšímu zamyšlení, že my zrovna v těch věcech, které potřebují na řešení víc času, tak evidentně jako neexcelujeme jako Češi. Plánování bylo sprosté slovo po revoluci a všechny věci jako doprava a třeba ta obrana prostě vyžadují se domluvit s opozicí. No. Tady jako jsou dvě tragédie, úplně jedno, co kdo kde plácnul, ale něco, co bychom si měli říct, je, že mě by se jako líbilo, kdyby jako nedělali nedělní show, jak by jako ty úplně bizarní vystoupení. Myslím, že asi stand-up komedii bych to nazval, že v neděli v poledne. Teď tam každý má vždycky připravený nějaký vtipy, namalovaný grafy a různě. Myslím, že pan minister Síkela má vždycky mu někdo vymyslí z jeho týmu nějakou hlášku, tak jako vtipnej. A teď se tam jako špičkujou a já bych si jako, kdyby to bylo ve firmě, tak já bych řekl, hele, Fiala a Babiš, vy začnete buď spolupracovat, nebo poletíte v oba. Jo, to myslím, že bychom jako měli říct český národ. Jo. Čili jsou nějaké věci, kde se můžete špičkovat, můžete diskuze, koalice, opozice. A pak jsou nějaké věci, jako třeba dopravní infrastruktura, kde bychom měli mít nějaký plán, nebo by to někam běžet. Mně se současný ředitel ŘSD se jako snaží, ale já jsem se jako fanda na ty dálnice, tak letos otevřeme krásných 36 km dálnic. Oni teda budou tvrdit, že to je 40, protože jako na dvakrát otvírají obchvat Frýdku Místku. Otevřeli ho loni, ale to se otevřeli zase. Ale je to 36, hezkých 36 km. Jo. To bude říkat tato vláda, že to je jako následek toho Babiše. Příští rok to bude 100 km, to je díky jako velkému jednomu projektu. A pak zase už je tam jenom krásných 55 kilometrů a tím tyhle vláda končí. Že? Mluvilo se o nějakých stovkách kilometrů nad to, co rozjel Babiš. A ještě by se měly teda nějaký dálnice rozjet letos, které se mají dostavit do 25, ale z toho, co se mělo letos začít stavět, tak se staví ani ne polovička. Takže ty dálnice se nedaří zahajovat. Snad je zahájí v letošním roce, no ale jestli to zahájí v listopadu, tak to asi už toho moc jako neudělají. No a to je jako realita v číslech. A my jsme si měli podívat, jak třeba srovnatelné země, jestli jsme, já vím, že říkali nějak do 10 zemí na světě, tak se porovnávali s Čínou a s Japonskem, to nemá smysl ani zesměšňovat, to je tak absurdní. Jo. Se Spojenými státy, že? Tam jako jste týden a vidíte, jak ta stavba běží před vašima očima. Že? Ale jako s Polskem se srovnat, že? To byla země, přece který jsme se smáli, která byla chuda, staví dálnice, že? A ty chudáci Slováci tam nějak pokračují, ale to se vůbec nedá přece srovnat stavět dálnici přes Tatry a snažit se jako dostat jako nesplnitelný sen České republiky z Hradce Králový, což je Lauterovina, se dostat do jiný Lauteroviny, což je Olomouc. Mezi tím jsou jako nějaký kopečky, ale fakt to nejsou jako Vysoký Tatry. A tak jako, a my to jako nedokážeme, to jako, kolik let to ještě bude trvat? Teď jako nedokázali postavit dálnici na severu, než zavřeli tu na jihu, teď tu na jihu mají opravenou a řekli, že tam zapomněli udělat ten třetí pruh, že jako bylo potřeba utratit ty peníze, tak začnou dělat ty třetí pruhy. Tak jako špička to je, ale tak jako to by řekli asi v Brně, ne? Je to taková špička.
0: Špica.
1: Špica. Ale špica znamená jako skoro Brně jako obdivný, že i bej. Tohle jako fakt jako bych řekl úplně parodie.
0: Jména ulic evropských měst rovnost neodrážejí, pane docente. Většina názvů patří mužům.
1: To je dobře, ne? Já jsem si našel tu organizaci. Na to přišla italská organizace, která má strašně moc grantů z našich peněz a z italských peněz. Takže tam jsou jako italský vládní peníze, jak jako celostátní, tak regionální, a pak jsou to samozřejmě fondy Evropské unie a krásný Europarlament. Takže tam několik, jsem si našel jako lidí z toho jako dobře živo, my tam jako jim posíláme ty daně a oni musí vykazovat nějakou činnost. Takže jako to, že asi je víc mužů, je logický, ne? Protože jako hodně věcí třeba souvisí s armádou, s válkou, takže v minulosti nebylo tolik prostě polních maršálů žen, to tak prostě je. A i ty muži asi třeba jako víc věcí jako udělali z hlediska takovýhle práce, no a zase každej ten muž měl třeba skvělou mámu, no tak to si můžeme jako připomenout, a ta máma jako neudělala jako nic málo, že třeba jako porodila France Kafku, no. Ale jestli jako budeme počítat, že k jednomu France Kafkovi musíme najít jednu zase rovnocenou, a teď co to bude rovnocená, jestli to budeme muset psát německy, česky, to bude složitý, jestli to budeme vyvažovat národnostně, že to budeme muset být židovka, nevím. Není to nesmysl, ty lidi přece jako dostávají peníze z Evropské unie a dobrý, takže oni se mají dobře, že my dva jsme ochotní to platit ze svých daní, to je náš problém. Ale jako říkají to, že by vás nebavilo, že za nějakých x peněz, oni jsem se tam díval, tam si jeli rychle na počítači, že vzali Google Maps nebo něco takového, a ty názvy jim to jako rychle udělalo, takže se nepřetrhli, to nebyla jako strašlivá práce. No a dostali za to hafo peněz, tak to je přece jako bomba, ne?
0: Mně to je jako pořád, já to neumím unést tady ty věci.
1: No tak jako mi to samozřejmě vadí jako daňovému poplatníkovi, jako uklidňuji se, vždycky říkám, že ty mandatorní výdaje, nevím, 80%, se omlouvám, že to zaokrouhlu na desítky, tak mám jako docela dobrý pocit, když platím daně, a platím obrovský daně, takže to jde fakt nějakým důchodcům, učitelům, něco a tak dále. No a 20% mám nějaký takový jako pocit, že jde jako často velmi bizarně, no a z toho jako docela slušná část prostě někomu zůstane za nechty, ať už to jako ukradne, a nebo dělá takový nějaký nesmysl, který možná i super jako vyúčtuje, takže nemůžeme říct, že to ukrad, je to prostě úplně nesmysl, že podíváte, co je těch takzvaně neziskovek. Neziskovka je, ono to je zajímavé, jak se to přeloží, že? Protože neziskovka je špatný překlad z angličtiny. Že? To jsou nevládní organizace, NGO, že? Z NGO se to všude jmenuje na světě, kde to dává ekologický smysl. Je to nevládní veřejnoprávní instituce. No, u nás je to neziskovka, což je daný hlavně tím, že oni jako nechtěli platit ty daně. Takže jste jako nevládní organizace, tak proč byste neplatili daně, když třeba vytvoříte 3 miliony zisku, že? Ale oni se snaží být v režimu neziskovek, aby nedej bože tomu státu něco nevrátili, že? Kdyby náhodou se jim jako dařilo. Takže já tomu nerozumím, jestli český stát se něco dělá, tak to má dělat přes své organizace. To znamená, že jsou třeba ty byly úžasné evropské hodnoty, teď jsem říkal, že jsou před krachem, ani se jim nedivím za to všechno, co tady říkali, že jim nikdo nechce dávat peníze, ale tak jestli chce stát dělat nějaký jako think tank a chce to platit z našich peněz, nebo americká vláda tam to hodně platila, no tak ať to platí napřímo. Já vím, že oni obcházejí to, že v tom státu by museli mít nižší platy, museli by vycházet z nějakých tabulek, no ale od toho je přece ta spravedlnost, tak k tomu přijde ten úředník, že on dělá na ministerstvu financí a někdo z nějaký neziskovky o financích se mu směje a říká, já mám dvakrát tolik, protože jsem jako ty peníze jsme vytáhli ze státu a to víš, že si je rozdělíme na konci roku, přece nebudeme platit daně. Že? takže to je úplně jako bizarní systém, samozřejmě jsou neziskovky, které dávají nějaký smysl, protože spousta věcí jde na sport a tak dále. A taky je otázka, jestli by to nemělo být nějakým jako systémem ministerského přerozdělování. Tak buď to ten stát dělá a má to dělat, anebo to nedělá. Ale že si jako někdo žije jako státní úředník, ale nemusí mít povinnosti státního úředníka, tomu nerozumím.
0: Vláda okradla důchodce o 7 tisíc a zvýšila dluh o 600 miliard. Evropská komise si na půjčku pro Česko sama půjčí. Stanjura se vymlouvá jako v mateřské škole, pravila paní bývalá ministryně financí. Tady.
1: Tady přesně, jako když se dohadujou, bych se vrátil k tomu, že bych řekl, Babiš a Fiala, vyřešte to, nebo poletíte oba. No, čili já si myslím, že si vůbec nemají co vyčítat, že jako Babiš jako ke konci tomu povolil opratě. V tom covidu byly nějaký výdaje, teď to nechci rozebírat, podle mě nesmysly, ale řekněme covidový výdaje, ale s tím se svezlo spousta uplácení jako voličů, že se řeklo, když už jsou takový, tak je to to. A teď nějakým způsobem ta současná vláda to nedokázala zhamtnout za 2 roky, teď jakoby před volbama krajskýma už vlastně jako těm lidem něco sebere, což nejsem politolog, ale přijde mi to zvláštní. nejsem politolog, ale já bych se snažil jako to někdy řešit v tom roce 1.1.2022. Jo? Ale prostě on to řeší před volbama, asi si myslí, že mu to pomůže. No a jako já myslím, že by se mělo zásadně udělat, aby nebylo těch 600 miliard dluhů. A v tuhle chvíli se, kolem mě se všichni ptají, já to vlastně neumím odpovědět, proč to je. Jo, to znamená, já jsem chápal, že jsme byli ve velkém mínusu v covidu, no, zastavený všechno, jsme viděli mrtví. A teď ta česká ekonomika docela jede, to zná, až jsme překvapení, že na tu bídu se zdražily vstupy a tak dále, tak ta česká ekonomika vlastně lehce roste.
0: Ano.
1: Tak proč 300 miliard deficit? Jo, jo, čili to by měl přesně někdo říct, a proč? Kdyby jsme teďka pomáhali v nějaký krizi nebo něco jsme dělali, tak jen nám někdo řekne, kolik šlo peněz na tu Ukrajinu. A legitimní, kdo řekne, chceme pomáhat Ukrajině a poslali jsme tam XY. Nedávno tak jako náhodně vypadlo z pana premiéra, že říkal 40 miliard. Jo? Tak když řekne 40 miliard, což mimochodem je hodně málo v tom deficitu. Jo? Kdyby člověk řekl, tak jako si hrajeme na válku, nebo jsme ve válce, ale jsme do toho 300 miliard a je to cena. Ale jestli je to 40 miliard, no tak je to necelých, je to něco málo přes 10% toho deficitu. Proč to jako nezastavili dávno? No a jinak s těma důchodcema, tak jak samozřejmě by mohli jaký přijít s dobrým nápadem, teda když už abych to vyvážil, tu debatu, tak jako by třeba mohli říct, že nebudou ty zemědělské dotace, ne? A třeba pro Agrofert, kdyby Agrofert dal 2 miliardy, tak hele, hned ty důchodci taky něco. že můžou přijít s nápadem, že řeknou, tady je 100 miliard podnikatelských dotací, pojďme je zrušit a necháme to těm důchodcům. A možná jako by to bylo asi fér.
0: No a přijde vám přijatelný si půjčovat od Evropské komise. Já žiju pořád v tom, že si máme půjčovat od bank.
1: Ne, tak to je samozřejmě tomu oba rozumíme, že přes tu Evropskou komisi to bude jako za méně peněz, že ta Evropská komise v očích těch bank má větší kreditibilitu než Česká republika, která ji prostě ztrácí. Takže to je jakoby to, co je trest za to, že vyhazujeme peníze z okna, je, že Česká republika ztrácí kreditibilitu na úvěrovém trhu. No a přes tu Evropskou komisi je to jakoby levnější. Je to taková forma vlastně trošku bankovního podvodu. Jo, že vlastně někdo půjčí České republice, ale tváří se to jako, že to zaplatí Evropská unie. Ona by to jako měla principiálně zaplatit, ale když ty dluhy budou dostatečně veliký, no tak ta Evropská unie to musí asi z nás nebo z chudáku Němců nějak dostat. Jo. Takže je to prostě strašný a samozřejmě jako takzvaně snižovat deficit a ty peníze si dopůjčit z Evropské unie s tím, že nejsou většinou v rozpočtu, takže si s tím jako pohraje takzvaně nějaký krajský úředník na ministerstvu dopravy. Já jsem třeba viděl, jak se rozdělovalo, tuším 52 miliard, co šlo do zdravotnictví. Já už nechci, aby existovala v tomhle Evropská unie, český stát. To bylo něco tak strašného. Tak strašného, prostě jak si prostě jako podle nějakých divných klíčů, někde jako kdo rychlejší klikne, kdo něco udělá, nějaký nemocnice dostávali peníze. Kdyby někdo řekl, děláme nějaký systém a teď ten systém takhle bude dobrý, ale potřebujeme miliardy na to, aby tady jsme to zavřeli. Tak nic takového nebylo. To bylo prostě, kdo má blíž těm dotacím, tak prostě zmizelo 52 miliard až zasyčilo. A my samozřejmě budeme splácet, že to už jsou částečně ty evropské peníze a budeme splácet jak Evropské unie, jak něco jsou ty půjčky. A to se strašný.
0: No. Tak, pane docente, zaprvé X-ko, jo, to nám trošku ukradl Twitter, nebo možná se dívají na XTV, nevím. No a perlí Dominik Hašek, jo, velký bojovník. Co si o tom myslíte? On obden někde v médiích prostě chodí vykřikovat něco?
1: Ne, Jadek, jako vám jako musím gratulovat, že vlastně Elon Musk vlastně došel k závěru, že ten váš brand je silnější, že koupil prostě za nějaký desítky miliard dolarů toho ptáčka, ale řekl si, ten Xaver to je prostě víc.
0: Přesně.
1: Xavera jsem koupit nedokázal. tak mu aspoň zkusím šlohnout logo. Jo. A tak jako teď já bych jako bejt váma se snažil Elona slíknout i z trenek. No. Takže to jako si myslím, že je dobrý a tam gratuluju. Já jsem psal, že samozřejmě na to někdo musí mít jako koule, koupit si hlavně tu značku a zaříznout jí a zkusit to s jinou značkou. A Elon je takový jako zvláštní silný podnikatel, s způsobem mám proto jako obdiv, že on se prostě nebojí velkých věcí a nějak to dopadne. Každopádně do toho dal skoro všechny peníze, co má, takže na rozdíl třeba od toho, co se děje v České republice, jsme se na to neskládali ani já, ani vy, nejsou v tom žádný dotace a jestli Elon přijde o desítky miliard dolarů, tak je to prostě jeho boj. Yes. Jo, takže tím je mi to sympatický. No, co se týče tohohle, já jsem na to reagoval na Twitteru a nemůžu reagovat jako jinak od člověka, který byl v KHL. A ta KHL vznikla jako propagace Rusko. Já to nemyslím ve zlým, já nejsem nějaký ani proti Rusku, ani proti Ukrajině, ale prostě bylo zjevný, že Rusko chtělo ukázat, že je něco jako Spojené státy a Kanada, že udělá podobnou mezinárodní ligu, že ne, že by úplně v Moskvě byli všichni zvědaví na výsledky českého lva, tehdy si pamatujete, že chvilku zkoušeli jezdit i do Čech a byly to další země. Že? Takže byla to taková propagandistická věc. Že? No a za velký peníze se koupili Dominika Haška a ten tam jako rok hrál, aby bylo vidět, že tam hrajou i ty superhvězdy. Je to tak trošku podobný příběh, jako teďka Messi hraje v Americe, ne? A nebo Ronaldo ano. V Saudské Arábii, tak je to takovýhle příběh. No a on tam jako byl s těma dresama, s tou azbukou a tak dále, propagoval to Rusko. A teď jako útočí na ty tenistky, jo? Kdyby ještě útočil na to Rusko a kdyby jako začal tím, že řekne, já jsem si tam viděl tolik a tolik milionů dolarů, já je posílám Zelenskýmu, to jo, tak to už by člověk řekl, tak dobře, jak on si tam viděl ty peníze, teď ty miliony dolarů posílá tomu Zelenskýmu, on nějakým způsobem prozřel. A proč se vytahuje na nějaký holky mladý ty tenistky, tohle ten náš turnaj pro začátečníky, já nevím, kolik jim je, to budou nějaký asi děti, ne, kteří hrajou tenis, žijou pravděpodobně asi v Evropě a on jako si na nich dělá slávu, myslí si, že jak furt lidi řvali, že Hašek nahra, tak myslím, že on si asi myslí, že se to stane. Okay, tak má šanci to zkoušet, ale přijde mi to srabácký. On třeba jako hrál taky s tím dresem ještě naším s tou pěticípou hvězdou, ne? A dokážu si představit, no, myslím, že on reprezentoval už v 80. letech.
0: Jo.
1: To určitě jako byl ještě jako jiný státní znak. A taky mu mohl někdo třeba říkat ve Vídni, že tady oběsili Horákovou a vyhnali Němce a takové věci. A on by jistě řekl, podívejte se, co já s Horákovou, já chytám puky, že? čili nevím, proč jako tejrá nějaký holky s tenisovou raketou a já jsem hodně ve Spojených státech, tam by to nikoho nenapadlo. Jo, vůbec by to nikoho nenapadlo a když odsoudili, teďka je tady, že tady nesmí vystupovat snad operní hvězda z Ruska, to udělali v New Yorku a dostali flaster, že to se prostě nedělá. Jo, museli jí odškodnit za ty koncerty a tak dále, udělali to v tom prvním jako návalu emocí a dneska už to vůbec nikoho nenapadne. Všichni chápem, že jestli chceme jako vyhrát nad nějakým možná totalitním myšlením, já nechci jako teďka tady kádrovat Rusko, tak ale přece bychom měli ukázat, že jsme jiní, ne? Nejsme jako oni. Ta moje generace řvala na národní třídě, nejsme jako oni, ne?
0: Tak, tyhle, toto, mi z toho trefíšla. Tak, bojíme se, snad to bude v pohodě. Na Rodos míří další Češi. Někteří pak obratem prchali zpět. Tak v tomto, abys nám jasno.
1: Já jo, teďka už on to teď jako postoupil do té závěrečné fáze. Dneska dával na Twitter, že to je vlastně takový ten krásný příběh s tou sežranou českou učitelkou u chorvatského pobřeží, to za první republiky, ne? Jako okurková sezóna, ne? Takže my máme, myslím, že dospělý člověk s elementárním vzděláním ví, že já nevím, globální změna, ale prostě v Řecku hoří každý rok ty lesy, ne? Samozřejmě nikdo neví, jestli bude hořet na Rodosu, jestli bude v Peloponésu a vždycky tam někde jako na tom jihu hoří. Takže ty lidi, když si v červenci koupí na řecký ostrovy dovolenou, tak je to nějaký jejich rozhodnutí a jestli trošku o tom přemýšlejí, tak je tam nějaká vysoká pravděpodobnost, že něco takového bude. Samozřejmě ne, že nutně schoří jejich hotel, že tamhle někde budou koukat, jak to čoudí z lesa. To každý rok, kolikrát třeba v Jugoslávii, se omlouvám za generální název pro všechny ty země, co tam jsou, tak přece každý rok tam ty hasiči statečně bojují a Češi vždycky z těch stanů pozorují, že zrovna hoří u Dobrovníku, tam. No takže to je ten příběh, nevím, pro český stát by jako měl to nějak jako dramaticky řešit. A každopádně tam ta letadla odletěla. No ale i ten Rodos je teda z menších ostrovů, ale zjevně jsou místa, kde hořet nemůže snad ani, protože směr větru a tak dále. No. A teď to má tu pointu, že jo? Takže nejdřív bylo vládo zachraň a ty politici bojovali zachraň ty naše lidi, že jo. Pak byl ten druhý příběh, ty šílenci tam jedou. No a dneska už začala média jet, že kdo je správný, jezdí na Rodos, že ten Rodos schořel, ty Řeci jsou jako chudí a nějaký hotely jsou vyřazeny do konce sezóny, no ale ty lidi tam budou mít jako velký ekonomický problémy, když ty Češi nepřijedou. Takže během asi, co to je, 4 dnů vám tohle jako zestaralo, co tady máte. A dneska jsem četl v novinách, že kdo vlastně jako má rád to Řecko, tak jede na ten Rodos a všude, protože tam budou ty naše peníze potřebovat, což je teda pravda. Jo, čili, ale jako je to celý okurková sezóna, protože samozřejmě bychom se bavili normálně, asi v normální společnosti. A kdyby ta média byla jaksi oporou demokracie, teď neberte si to jako osobně, a oni jsou spíše, abych řekl, jako nebezpečím pro demokracii, zejména některý média, protože jak se snaží furt jako ty lidi štvát proti sobě a mít ty kliky, aby tohle se dělo, tak se dělají zlý věci a tohle prostě mohla být, já si dokážu představit, že v novinách dřív tohle by byla zpráva na stránce 16, že by dole napsali, že schořil jeden hotel na Rodosu, nebo neschořil, nebo u něj, něco se stalo, bohužel to potkalo 20 českých lidí, přijelo pro ně letadlo, všichni všechno zvládli, ale nebojte se, tam a tam se lítat dá, tam a tam se lítat nedá do té a té vesnice, protože se může něco ještě stát. A takhle nějak seriózně by se to vyřešilo a bylo by to hotové. No a my tady, to je jako válka teďka v Ukrajině, to už nikoho nezajímá. Tohle je druhý Bachmut. Že?
0: Jsme na konci.
1: Jo.
0: Těším se na příště.
1: Já se taky moc těším. Na skvělý zbytek léta všem i samozřejmě, kdo se na nás dívají.
0: Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler.

a že je brzo umírat, mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
3: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
2: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
3: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. Ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelensky, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, tak

0: nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla.
1: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. To je třeba vidět. Další důležitá věc jsou vše známí z jeho prvního období. Není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Znamená, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
0: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale se šikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně nějak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou zástupy, ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitý.

0: těmi informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Takže, myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
0: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO, Severoatlantické aliance, byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik chytrý a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď mrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
0: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderný deštník. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jméno, nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme stokrát namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
0: Přijde preventivní válka.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Takhle, on v těchto věcech je Trump nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchajvan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. On se dohodnu a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to se nebude roztahovat. Na východ a jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany, protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, a tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehdy Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v tom roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství a Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že, za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. To prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš.
1: Neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, že když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na degol a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globální hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
0: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař

se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí, z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou.

0: Teď chudák paní Vildu Mecová.
1: Ježiši Kriste, ta Vildu Mecová.
2: Já vám řeknu, co to znamená. Já už jsem na to přišel. To, že se ukázalo, ona se jmenuje Mračková, to víte, jo. Mračková Vildu Mecová. Ano. Takže její manžel je Mraček nebo Vildumec?
0: Mraček.
2: Mraček. To znamená, že končí kauza Dozimetr.
0: Že vlastně bude teď hlavní kauza odsouzenou Vildu Mecová.
2: Ne. Každá kauza končí buď to tím, že jde k soudu, jo, to je třeba rád, jo, končí u soudu. A nebo jedna z možností je, že se zjistí, že jsou v tom všichni namočení a tím to skončí. No, už nikdo nemá zájem.
0: Víte, co mě na tom nejvíc baví? Že teď začal vykřikovat největší postižená z Husa Kejháne.
2: No, tak v tomto případě krysa, ale.
0: A v tomto případě najednou si čtu prostě, že Vít Rakušan, šéf té krimipartie a slepičáků, začne říkat, že Vildu Mecovou ona je místo předsedkyně sněmovny a že si neodstoupí sama, takže, a teď cituju, jak se říká, použijeme silové řešení.
2: To řekl.
0: Člověk, který je šéfem slepičáků a rédlů, tak za to, že manžel Vildu Mecový, který je z ODS a kvůli tomuhle člověku toxickému rezignoval na všechny funkce, nebo nějaký funkce v ODS, on byl mimochodem ministerským náměstkem za Spolu na ministerstvu životního prostředí.
2: Vildu Mec?
0: Mraček. Tak ten to přiznal, že to je jeho průser a rezignoval a oni teď honějí Vildu Mecovou.
2: Počkejte, oni jsou manželé.
0: Ano.
2: A ona je v ANO a on je v ODS.
0: Ano.
2: A děcka u komunistů.
0: To nevím.
2: To nevíte. Nebo u Pirátů, ale to je to samé.
0: To je to samé.
2: Jak to tam chodí u nich doma?
0: To musí být, co?
2: Představte si, že oni sedí ODSák a Anačka, nebo jak se to říká?
0: Víte co, já si myslím, že u nich doma večer seknou, to je parada, jak nám to žerou, že já jsem s ANO, ty jsi s ODS a přitom jsme oba úplně stejný, ne?
2: Si představte, že se skříží ty geny.
0: Jak se říká, ředění národa teď.
2: Budou děcka jejich chodit do školy, víte, jak se říká, ten je čistokrvný a ten je křížený, budou říkat. Mm. Ale oni sedí doma a říkají, tak co u vás? Co ten Babiš? A on říká, u nás dobrý, a co u vás? Co
0: ten Fiala? Že doma pečou tu koalici, ne? Velkou.
2: Jo. No a oni teď, Rakušan přešel do útoku, logicky udělal bych to samý. Nedáš, dostaneš, se říká hokej, že? Mm. Tak tady je to opačně, nedostaneš, dáš. Mm-hmm. Gól, tak a oni vyženou, jo?
0: Říká, použijeme silové řešení, tak vzhledem k tomu, že víte, jak je silové řešení plnej už od voleb, tak jí třeba odvolají.
2: Jakože jí zbije, nebo co?
0: To přijde potom, ale nejdřív jí odvolají z vedení sněmovny třeba.
2: Hejno, ne?
0: Jo. No tak jedno, tak máte, hejte, ty složenky se platí líp, když jste místo předsedou sněmovny, než když jste jenom řadový poslanec.
2: Ale když jste bafuňář za ODSku a máte za manželku, promiňte, bafuňářku za ANO, tak jsou složenky zaplaceny na 30 let dopředu, pane Holče. Nebo?
0: Nebo?
2: Nebo jim vůbec nechodí složenky.
0: A třeba.
2: Mně vám přišla složenka včera na 600 korun.
0: Za co?
2: Ten spolek Fites, co mě dali Citron dvakrát.
0: Vaší velkou cenu.
2: Vaší velkou cenu. Začali vydávat časopis.
0: Citron.
2: Drze mi ho poslali, ten časopis.
0: Časopis Citron taky?
2: A decentně tam vložili tu poukázku na 600 korun.
0: Tak si můžete teď ty Citrony svoje ještě zaplatit.
2: Abych si to ještě...
0: To je férový.
2: No je to. A nabízejí v tom časopise dvojstranu na inzerci za 25 tisíc a já vážně přemýšlím, že si tam tu inzerci koupím.
0: Tak potom neskočím, ne?
2: No ale já bych tam dal inzerát, který nevím, jestli by se mi úplně líbil. A jestli by tam otiskli.
0: Tak já předpokládám, že tam dáte nějaký své fotky, ne?
2: To budete koukat,
0: Ukázku z díla, co?
2: To budete koukat, co tam dá. A teprve, až to neschválí, tak to rozjedu na streamu.
0: Jo, to bude velký.
2: Velká sranda. No a řekněte mi, jak to teda dopadne. Paní Vildumec odvolají z vedení sněmovny.
0: Já jsem zvědavý, jaký silový řešení teď jako Vítek, čemu se uchýlí.
2: No čemu se?
0: No oni budou chtít ponížit, samozřejmě budou to chtít hodit na ní. Tak klidně to možná udělají. Zařídí to paní MPA, ta tomu šéfuje?
2: No ne, mě pořád leží v hlavě to sílový řešení. Hmm? Co to je? To je jenom jedno, to je pendrek, ne?
0: No nebo je to, tak u Vítka nevíte, s někdejším policejním šéfem se silově sešel a už v podstatě řekl, že už nebude policejní šéf, tak těžko říct.
2: No, nikam bych moc autem nejezdil, být paní Mračkovou.
0: Mohli by se lhát brzdy a tak, ne?
2: Nezapomeňte, že to je přímka krásná, jo? Rakušan, Redl, Krejčíř.
0: A do toho policie?
2: A nezapomeňte na tohleto. No. Takže už teď možná Radovan sedí v Jihoafrické republice, aha, už mu advokát donesl a ten už píše pokyny.
0: Jasně.
2: Zjistit, kam jezdí, to a byl bych opatrný.
0: No.
2: No, pane Holče, pojďme ještě říct, já jsem včera sledoval váš stream kousek, která jenom, když jste se vyjadřoval k demonstraci a já, víme, že s váma souhlasím tak nějak. Já totiž si myslím, že demonstrace se nepovedla.
0: Ona se povedla, nepovedla. Povedla se účastí. Účast byla účastí. Fenomenální, takže a ta účast jako přebyla to, co se nepovedlo. To je to, to kolem
2: účast byla skvělá. A já nevěřím 70 tisícům, podle mě to opravdu bylo víc. Dokonce jsem někde četl, že mobilní operátoři, a ti mají vždycky nejlepší informace, řekli, že možná přes 200 tisíc.
0: To si nemyslím, že se tam vejde, ale tady, bylo to jedno, jestli je to prostě byl plnej Václavák. To je to,
2: tak když to řekne mobilní
0: ale
2: operátor.
0: Ale já vím,
2: tak
0: ale to je to nejdůležitější, že byl plnej Václavák. Měli plnej Václavák, všichni tím zaskočili. Viděl jste z těch vyjádření, všimněte si vyjádření všech prezidentských, nebo skoro všech prezidentských kandidátů, jak to taky zvedli, že prostě nemůžeme ty lidi odsuzovat. To jediný, kdo je odsoudil, byl člověk roku, sakra.
2: Člověk roku to netrefil, ten samozřejmě to potom potvrdil, ale dneska dobře ví, že udělal blbost.
0: A myslím, že se povedla i druhou věcí, a to je vlastně, že tam nebyl žádný průser. Že tam nevlály ruský vlajky, jak...
2: Tam byl průser jak Brno.
0: Ale počkejte, průser nějaký násilný, to myslím, že by tam došlo k nějakému, nějaký potyčce zase, že by někdo ukradl reprák, někoho by zaklekli a tak. Takže tohle byl taky velký úspěch, že to proběhlo míru milovně. V podstatě.
2: Tak,
0: a průser byl samozřejmě kolem pořadatele.
2: Já jsem slyšel, že tam zloděj repráků byl, tam ten vyzkoušený, ale oni byli povýšený moc vysoko.
0: Jo, tak tam nedošáhnul.
2: Nedošáhnul a pak tam prý možná byla ta s tím dítětem. Ale víte co, oni to celý pokazili. To je ten problém, že oni nabili všem tady těm lidem, kteří to zpochybňují. Jenom tím, jak jsou hloupí, ti pořadatelé. Zaprvé jsem četl, že ten pán, co to pořádal, má 27 exekucí a že to je nějaký nešťastník, nějaký životní ztroskotanec. To je prostě vždycky špatný.
0: To by ještě bylo to nejmenší.
2: Ale nechat tam promluvit Volného, blázna, který... A zase problém. Měl nějaký čas a měl odejít a to vypadalo, že tam s ním budou boxovat o ten mikrofon.
0: On prostě si nemůže pomoct. Vlastně... Když vidí mikrofon, tak...
2: A já vám řeknu proč, on si pořád do dneška myslí, že je hrdina. Oni mu to taky říkali, ty dvě jeho kamarádky a souputnice, Bobošíková a Lipovská, to já nikdy nezapomenu. Oni měli ty vysílání, to streamování před volbama a říkali, hrdina, zachoval se jako hrdina, říkala paní Bobošíková.
0: A jsi tak necítil?
2: Ne, já jsem to cítil, že se zachoval jako blb. A ještě, bohužel, co mi to říká, a ještě mu to ty dvě dámy sekundovaly. První chyba. Druhá chyba, ten komunista. On je chytrej, všechno.
0: Ale je to komunista, tak prostě, když je to zvlášť demokracie, jako by zvlášť demokracie a dáte tam komunistu, stalinskýho.
2: Kdyby tam byl Filip Vojta, což je...
0: Ale ten je to samý. Jsou to samý. Oba jsou to komunisti víceméně stejné mentality, ale oba jsou to komunisti kovaný v 70. letech v normalizaci.
2: Prosím vás, samozřejmě, že jo. Vojtěch Filip je absolutně pravicový člověk, kšeftmon, vexlák.
0: Dobře, normální, ale jako... politickou mentalitu mají stejnou.
2: Nemají.
0: Ale mají.
2: Toto je bolševik, ten skála je bolševik, normální echt komunista, který by ty lidi vyšel na kandelábr.
0: Ale v tomhle tom je Filip Stein, ale jasně, prosím vás, Filip, byť to byl agent taky vojenský, v období vojenský
2: ale kdo všechno STB, byl agent?
0: Ale nechte toho, politicky jsou stejný.
2: Jako váš lustrák jsem taky neviděl, pane Holče, ale...
0: Já vím, že u těch Filip si zkoušel, teď oni dělali biznis ve Vietnamu někde s těma lokomotivama a... ještě víte s kým, s Randorfem, to byli fakt dva biznismeni. Ne, ale v tomhletom jsou stejný, jsou i podobný ročník nějaký. Skála možná bude, já nevím, jestli je starší, oba jsou možná stejně starý.
2: Z toho Skály jde strach, Vojtěch Filip byl
0: Vojtěch,
2: takový méně
0: Filipa
2: méně
0: taky
2: a
0: umí
2: prostě...
0: strach, když se rozpovídá.
2: Tak vy to rozezlí, znáte, no. Vy máte tady ty...
0: Mám stejný výcvik, já mám stejný výcvik.
2: Jo, vy jste taky byl. No tak to tím to vysvětluje a víte, ověnčit ten program takovýma těma blbostma, že tam nechají děvčátko zarecitovat dementní básničku. A já to začínám sbírat. Dementní básničky na demonstracích začíná být můj koníček.

0: Radio Xaver.
1: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká. Změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
2: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
1: Ale obsah by zůstal zachován?
2: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
1: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
2: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Já koukám na ten autenticky nešťastný výraz a musím se přiznat, že jsme tady jenom tak mezi čtyřma očima, že bych si velice přála vidět takhle nešťastný výraz někdy v tom říjnu u pana ministra Rakušana. To by byla, myslím si, velká satisfakce.
2: Za to, že neletěl
1: po dozimetru, za to, že neletěl po střelbě na filozofické fakultě, kdy zametal věci pod koberec a já nechci říct, že vysloveně lhal, ale tak řeknu to kulantně, přinejmenším neříkal pravdu. A stejně tak by si to zasloužil za ten incident, o kterém je tento článek. To znamená za to, že v podstatě několik desítek extrémistů mohlo narušit plánovaný, naprosto pokojně probíhající pochod navíc rodin s dětmi.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

dosti u světa není favorit. Je černým koněm, ale co má být, i černý koně mohou zvítězit.

brečí za slunce. Mám tu ty krásky, snad se vrátím k nim, anebo půjdu vedle zazvoním, ať poznám, kdo tam bydlí. Ta, co mi přišla právě otevřít, není moc k světu stejně jak ten byt. Já ji však můžu domem pohostit a nabídnout jí židli. Na pohled jsme jak duo komiků, naš

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelné, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mě líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře, prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 1991. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající, jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát, ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No, ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka. A ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie. Tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knížákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knížákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi bude možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný, bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělce, umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František A já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny, a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech, večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále a prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Určitě. Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce.
2: No, to je půl pointy. Prasklo přední slo. A budeme se muset vracet. A já ve svý... Byly 11 v noci. 11 nebo 10 v noci, tak nějak. A ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno, no a někdy už v 7:30 jsme jeli na ten bolšev, takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa?
2: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct... Já jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou... Jasně, můžeme to definovat úplně jasně. Západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě,
1: pane prezidente.
2: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Sorry, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiných hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Ptáte se, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, Ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Paradox.
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
2: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: No tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
2: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom se snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se. na příští díl. Velmi
2: přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě v XTV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně. Já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu. A to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím používat kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavu, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl
2: to se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, ale myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
1: Ale on povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce a z potravináři, řekli, to je, jak kdybychom to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Něco si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek?
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodla nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano.
1: A kolik procent vám to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace. Ony ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze spoluprávy jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran.
1: Ne,
2: ale stran. Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dal do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2030-33 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství, kolega zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval, ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem je, může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 000 korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak promiň, já ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby. Mm.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu, laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemci těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou sedít ještě velké
1: Opravdu?
2: Věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou. To je
1: ale ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner.
2: Byla chyba,
1: že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Vidím tvář ještě dívčí než ženskou, jak se otáčí a zaše

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Tady u nás XTV byl kandidát na prezidenta pan Tomáš Březina.
1: Mm-hmm.
0: A byl jsem překvapen, jak zajímavě hovořil. Jo. Stojí za to si to video pustit.
1: Já ho dobře znám. No jo, firma Best.
0: Ano, ano.
1: On krátce zasedal v poslanecké sněmovně. Myslím, že seděl kousek vedle mě.
0: Jo.
1: Dobře ho znám, to je šikovný člověk, no.
0: A řekl, jako voliče Spolu mě vláda zklamala. Stát má fungovat tak, aby nepotřeboval žádné neziskové organizace. Bohužel se opět rozmáhá, a to se mně moc líbí, pane Tlustý, byrokratická hydra.
1: Tak to řekl asi dvě tak z 10 strašných pravd, které se na tu dnešní realitu dají použít, jo. No tak byrokratická hydra je strašná, ono je to vidět jenom z počtu úředníků, pak je to vidět z toho, jak všechno je komplikovaný. Já jsem třeba dneska zaspomínal, že před 50 lety jsem s tatínkem a s dědečkem začal stavět dům rodičovský. To se už nesmí. Já jsem se rozhodl, že to nejde. Když tenkrát maminka rozhodla, že dědeček, tatínek a já postavíme dům, to jsme udělali. No, kdybychom vzali všechna ta razítka, museli jsme mít nějakého zednického mistra, který by nám ty zdi šel vorazítkovat a dráty ve zdi vorazítkovat a trubky vorazítkovat. No a trvalo by to asi 6x díl než tenkrát, než by nám to povolili. A my jako troubové bychom vám nemohli lepit cihlu k cihle. To musí být odborník na to.
0: No, on to tady dokonce popisoval svoji osobní zkušenost s byrokratickou hydrou. Bylo to zajímavé. No a vláda ho zklamala. Volil Spolu a vláda ho zklamala.
1: Takových je nás moc. Teda já jsem je nevolil, rovnou říkám, jo. Ale zklamaný jsme, protože že to takhle bude vypadat, to jsme si neuměli představit. To je tak za hranicema mé fantazie, jo. Tak my vlastně musíme koukat na to, že... Já jsem slyšel krásný komentář. Ukrajina má dobrýho premiéra. Fiala tam opravdu dobře vládne.
0: Tak,
1: jo? No, tak uměli jste si představit, že předseda české vlády se na prvním místě bude starat o Ukrajinu, pak o Brusel, pak o Washington, nevím o koho ještě,
0: a
1: ale
0: nikdy,
1: Češi.
0: Nikdy mu to nezapomenu.
1: Češi. A nevíte, o co mu jde? Chce být taky eurokomisář nebo nějaký úředník v NATO? Nebo...
0: Hujer.
1: Je to jenom hujer, jo?
0: Tak je to člověk, který vydával brožurky na práva žen v Barmě. No tak co?
1: No jo, ale...
0: Ale tak. To nebylo kvůli tím, že dám Barmě, to asi bylo kvůli něčemu jinému, ne? To byla čerpačka.
1: Nevím, jaký z toho bude mít prospěch, jo? Tak umím si představit, že třeba miliony nebo desítky milionů z toho bude mít prospěch, z toho, co teďko dělá. Tahle země za to zaplatí bilionama. Vidíte ten poměr? On prostě získá korunu a zničí milion za to. Jo? Za korunu, milion. No tak jsou lidi, pro který cizí milion je mnohem méně než jeho koruna, jo? Tak takhle nějak se ten člověk chová, no. Já se tady odvážím říct, já jsem po jednom televizním vystoupení dostal spoustu reakcí, část z nich nebudu citovat, ty nebyly zrovna publikovány, a jeden člověk mi nám napsal, vykládáte to moc složitě. Víte, je to strašně jednoduchý, je proto jedno starý český slovo vlastizrada. No, tak to prožíváme a to jsme si neuměli představit.
0: Tak, musím říct, že tady ten pan Březina je jeden z těch, které si tam umím představit.
1: Rozumný člověk.
0: Jo. Rusko ještě nic vážného nezačalo, uvedl Putin. Západ ale údajně už prohrál. Jsem četl, mě běhám raz po zádech. To je totiž výhruška skrytá.
1: No tak ono se ukazuje, že to na nás doléhá. No, doléhá. Sice za velkou část těch našich potíží může česká vláda, to, co jsem tady říkal. Jsou země, které se starají o své obyvatele a tam ta čísla jsou neúprosná. K té propagandě, kterou nám cpe do hlavy, tomu říká mainstreamová média, jsem mu říká, jo? To my nejsme, že jo, k sebe.
0: To
1: my ne, to my nejsme. No tak mainstreamová média nám cpou do hlavy, že to lépe nejde, že úplně za všechno může Putin a třeba řeknu ten příklad za 18% inflace, že může Putin. Jo. No to je naprostá dezinformace, to není pravda a je na to důkaz. Prostě když jsou v Evropě země, které mají 4, 5, 6, 8, 10% inflaci, tak je z toho vidět, že za kousek ten Putin může, to je fér, a ne za všechno, za ten zbytek můžou ty místní politici, ta česká vláda za to může, takže dopadá to na nás díky hloupé vlast zrazující vládě. Pak samozřejmě jsou k tomu i ty důvody, jako je pan Putin, ale já budu optimisticky říkat, že to nevyhráváme, no to je vidět.
0: Bohužel, tak. Pekarová Adamová požaduje od Křečka vysvětlení jeho chování vůči Šimůnkové. Do všeho se naveze, že?
1: Jeden človíček někde na Facebooku ji přejmenoval na Markétu Antoanetu. Nevím, jak lidé moc znají osudy té pravé Antoanety,
0: ano.
1: Co potom vyzkoušela ostří gilotýny. Dočkala se.
0: Jo, to takhle skončilo.
1: No jo, jo, na gilotýně, no, skončila. To je výstižný, no. Ona tenkrát, ta Antoaneta v té Francii, taky moc netušila, co se tam děje. To skoro nikdo neví. Je to zajímavé to sledovat, jo. Když se zeptáte lidí, co způsobilo francouzskou buržoázní revoluci, co způsobilo to stínání na náměstích, nikdo vám neřekne, že bankrot. Skoro nikdo. Všichni budou jmenovat něco jiného, jo. Znepokojení mas a ideály a krásné heslo volnost, rovnost, bratrství a tak, jo. To všechno se dovíte. Čistý bankrot, Xavery. Prostě nebyly prašule. Nebylo z čeho. Platit armádu, platit úředníky. No tak se to rozpadlo. A dopadlo to moc špatně i pro tu Antoanetu. A ona asi tenkrát v tom Versailles moc netušila, že se státní že si jejich tehdejší ministr financí taky zlomil ruku o dno. Státní pokladny. Jo, tím to začalo. No a tady ti naši už mají taky zlomený ruce. No ale řešej. Já bych má Křečka nechal úplně v klidu. Jo, ten tady ty naše trable moc nezhorší ani nezlepší. Paní Markéta Antoaneta by se měla probudit. Radil bych jí to, jim zájmu.
0: No, ona je šéfka toho TOP 09, že jo? Předsedkyně.
1: No.
0: A to má takový preferencičky maličky.
1: O to být na jejím místě bych se staral, no.
0: No tam už není moc
1: kudy?
0: O co.
1: Víte kudy? No, museli by předvíst, že tušej, že lidi mají problémy a...
0: Ale prosím vás.
1: Ne, to nemusí.
0: Teď ten pan Pospíšil. Což byl takový nejviditelnější.
1: Kromě ní, ano.
0: A ten je zamotaný taky v těch hlubučkových kauzách. Takže to,
1: no,
0: prostě,
1: tak,
0: to prostě končí.
1: Ano, tato dáma, stejně jako chlapci ze stanu a děvčata ze stanu, oni nevědí, že skončili. Nevědí. To, že skončili, je jasný. No a oni se to dozvědí. To nebude trvat dlouho.
0: Ale uznejte, pane Tlustý, že ona, paní předsedkyně, že je to dáma hezká.
1: Mně se líbí ta tmavá, lehce průhledná ramena. To je dobrý.
0: Jo?
1: Takže jako, a ty buntíčky jsou taky výborný.
0: Takže jako módní policie bychom jí dali 10 bodů.
1: No ale tím zjevem už to prostě nezachrání. No.
0: To bylo pro dnešek všechno. Těším se na příště, pane Tlustý, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

Lesk a sláva stojí opodál. Sám opuštěný v baru, o pár pater výš,

už v zaplněném baru svůj černobílý film si promítá. Sám v kouři, v synchronu.

0: usíná.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
2: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
3: Přesně tak to je.
2: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
3: Moravskoslezském
2: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
3: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
2: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
3: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
2: Pane doktore, máte rád Rusko?
3: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
2: opustíme
3: hrdý.
2: Opustíme laciné odpovědi.
3: Ne, to není laciné.
2: Proruský politik, pane doktore Reichle.
3: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
2: To, co popisujete, není to nacionalismus?
3: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
2: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
3: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
2: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
3: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím. Bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu. Ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
2: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
3: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
2: Dobře, tak ne, klidně se...
3: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
2: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
3: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
2: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
3: Já jsem si to myslel taky, ale...
2: No ne, tak...
3: Česko... Já jsem dezolát jenom.
2: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
3: Je to tak.
2: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
3: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
2: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
3: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
2: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
3: Neschodneme. Neschodneme.
2: Vy jste dneska takovej útočný.
3: Ne, já jsem dneska takovej... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
2: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
3: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let, aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
2: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
3: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
2: Jedna není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
3: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
2: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
3: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
2: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
3: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
2: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
3: Orbán říká do roku 2030.
2: Říká Orbán.
3: Já s ním souhlasím.
2: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
3: Myslím si, že ano.
2: Jo, že to takhle
3: je. Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
2: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
3: Určitě.
2: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
3: Ano.
2: O čem to svědčí?
3: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
2: Chytrej.
3: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
2: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
3: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
2: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
3: Ano.
2: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
3: Zcela jednoznačně.
2: Jako úplně.
3: Ano. Ano.
2: Celý šmitec.
3: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
2: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
3: To já mám pořád.
2: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
3: Podívejte.
2: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka. Šaška. Vy jste ji označil za šašku.
3: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
2: To od vás není hezké.
3: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
2: je to dobré?
3: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
2: No a paní Dekroa Šaškyně?
3: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
2: No to jste použil.
3: Možný to je.
2: No.
3: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
2: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
3: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
2: Je to.
3: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu, a lidé, kteří to udělali, na prvním místě pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost.
2: Mm-hmm. Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
3: Je to tak.
2: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
3: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
2: Jinými slovy, toho se neobáváte?
3: Vůbec.
2: Mm-hmm. No a
3: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
2: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
3: Ano.
2: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
3: Mm-hmm.
2: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
3: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
2: Z mého právně zákonem, ne?
3: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
2: Tak ve světě to je.
3: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
2: Vaše řešení je,
3: to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
2: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
3: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
2: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

zase bude líp. Pomalu šel rok

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp. Radio Xaver.

0: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jaroslav Ďuriš je kandidát teď do zastupitelstva hlavního města Prahy na primátora taky, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A je to muž, který byl také generálním ředitelem dopravního podniku v letech 2013
1: až 16.
0: 16, tak. Takže o tom bude řeč. A předpokládám, že jeden z hlavních důvodů, proč kandidujete v Praze a ucházíte se o moc politickou, jsou i věci okolo dopravy, vzhledem k tomu vašemu působení dopravním podniku a v městských firmách. Pane Ďuriši, motoristé sobě, to je také hnutí nebo jakýsi spolek, který kandiduje do zastupitelstva. Dokonce se chce poprat za práva motoristů a říká, že mimo jiné by zavedli metro zdarma. Řekněte mi, jako bývalý ředitel dopravního podniku, je to přijatelný nápad?
1: Je to úplný nesmysl.
0: Jak to?
1: Neproveditelný. Zaprvé finančně, protože když vezmete, že tržby roční z městské hromadné dopravy jsou přibližně 4 miliardy korun, tak je to minimálně miliarda, která vám vypadne a kterou musíte okamžitě někde řešit. To je první věc. Druhá věc je, že stejně nemůžete ten prostor uvolnit tak, aby se tam dělo cokoliv jako v jakémkoliv jiném podchodu nebo na ulici. To znamená, stejně tam musí být revizoři, stejně tam musí být městská policie, stejně se musí dodržovat přepravní řád, čili nic na tom neušetříte a vůbec by to nebylo k něčemu dobré.
0: A co je pravda na tom, to tvrdil pan Pikora právě z Motoristé sobě, že tržby za metro pro dopravní podnik činí pouhých 15%.
1: To je naprostá hloupost.
0: Není to.
1: Jak říkám, tržby jsou plus, minus, samozřejmě je to s covidem, bez covidu a tak, jsou 4 miliardy korun ročně.
0: A v těch procentech je to?
1: V těch procentech je to přibližně třetina. Protože metro je pořád páteří dopravní, čili největší přepravní kapacitu zajišťuje metro.
0: Vy reprezentujete Prahu bez chaosu.
1: Ano.
0: Řekněte mi, čemu vlastně říkáte chaos, protože ať přijedu do kteréhokoliv velkého města na světě, každý, kdo byl v New Yorku nebo v LA, tak ví, že bude stát ve frontě hodiny a hodiny. A chce žít ve velkém městě, tak s tím tak nějak počítá. Co je přesně ten chaos, o kterém vy mluvíte?
1: No, nejvíc to bylo vidět asi před rokem touhle dobou, čili v září loňského roku, kdy se Praha totálně rozkopala, čili těch uzavírek bylo daleko víc, než bylo nezbytně nutné. A co bylo horší, začaly se rozkopávat ještě objízdné trasy. Takže i to, kde ti řidiči stáli v té objízdné trase, tak vlastně se to nedalo tudy objet. A to, jak Prahu řídí ty, já říkám, novodobí svazáci, tak je vidět, že tomu vůbec nerozumí. Já vám řeknu jenom takový příklad nebo příměr. Praha měla několik primátorů, co byli lékaři. Byl to pan doktor Bem, pan doktor Svoboda, nyní je to pan doktor Hřib. Nikdo z nás by si nedovolil zpochybnit jejich medicínské vzdělání. Nikdo jim do toho nemluví. Ale doprava je stejně vysokoškolský obor jako ta medicína. Učí se stejně dlouho, má stejné zákonitosti. Ale všichni tito jmenovaní do té dopravy mluví, jako kdyby tomu rozuměli. Já zodpovědně říkám, není to tak.
0: No, chcete mi říct, že jakási pozitivní stopa Pavla Béma tady není.
1: Je.
0: Kdo by postavil v dnešní době tunel Blanka a bez ohledu na to, jestli je lékařem nebo odborníkem na dopravu?
1: Souhlasím s váma. Já si Pavla Béma velmi vážím, protože zvlášť s odstupem těch dneska 12 let, protože to byl poslední primátor, za kterého se tyhle věci hejbaly. Ale ani Pavel Bém nebyl odborník na dopravu, ale naslouchal odborníkům. A to myslím, že se vytratilo.
0: No a teď nám řekněte, v čem ještě spočívá ten chaos, o kterém mluvíte. Vy jste řekl teda u závěrky v dopravě a ještě u závěrky objízdních tras, to považujete jako tu největší chybu, ale máte na mysli třeba obsazení nebo řízení městských firem nebo výstavbu, cokoliv.
1: Taky, to všechno spolu souvisí, všechno je to jeden ucelený organismus. Kdyby byly dobře obsazeny městské společnosti, jako je dopravní podnik, nevznikla by kauza Dozimetr. Kdyby byla dobře personálně obsazená Pražská plynárenská, asi bychom nemuseli se bát letošní zimy jako něčeho, kdy budou obyvatelé mrznout ve svých bytech. A takhle bych mohl pokračovat. Podívejte se na to, jakým způsobem se řeší cyklopruhy. Teď to je naprosto nesystémově řešená oblast jedné části dopravního systému. Třeba na Plzeňské, tam se několikrát přemalovávaly. Za Vyšehradským tunelem vede vedle sebe cyklopruh cyklostezka. Někde končí ve zdi a podobné věci. To jsou naprosté amatérismy a všechno to odvisí od toho, kdo tomu vládne.
0: To určitě. Řekněte, pane Ďurši, překvapila vás kauza Dozimetr, když vyplavala na povrch před pár týdny?
1: Já musím říct, že ani ne. Můžu vám dát taky jednu otázku? Víte, kdy začala kauza Dozimetr?
0: Tuším, že řeknete s vaším odchodem.
1: Ano. Je to tak, protože...
0: Když... Ale tu technologii neznám samozřejmě.
1: Tak ono je to o tom prostoru, že? Protože já jsem... Za mě se tyhle věci neděly. A bojoval jsem tvrdě proti jakémukoliv klientelismu a pronikání politického vlivu do řízení dopravního podniku. A myslím si, že se mi to i dost dobře za ty 3 roky dařilo. Ale v době, kdy padlo rozhodnutí o našem odvolání, kdy jsme byli odvoláni společně s paní ekonomickou ředitelkou Češkovou, a což je mimochodem ta pozice, kam později nastoupil Matěj Augustín, ten nyní obviněný, tak se o to v dozorčí radě dlouho bojovalo. Dlouho ten stav byl 7-6, 6 bylo na mé straně, 7 bylo pro mé odvolání. To byli zástupci ANA a sociální demokracie. Tehdy, jak jsme si později přečetli v Faltýnkově deníku, tak tam se o tom pan Faltýnek zmiňoval. A vlastně rozhodovali 2 hlasy. A jeden z nich byl pan Hluboček a druhý byla paní Kolínská.
0: On nemyslím Hluboček.
1: Hluboček. Omlouvám se, jestli jsem zkomolil
0: jméno. V pořádku.
1: A tím, že on se a oni dva se přiklonili pro naše odvolání, no tak se tím s panem Feltinkem vytvořili prostor pro to, co se tam dále dělo.
0: No a co se o tom říkalo v té době po roce 2016, kdy vy jste opustil tu pozici ředitele dopravního podniku? Byly nějaké, jak říká pan premiér, signály, že se tam děje něco?
1: Takhle bych to nenazval, nebyly to signály, že se tam děje něco nekalého, tak v té době jsem se o to zas až tak nezajímal, protože jsem hledal nějakou svoji novou cestu. Ale to, že jsou to věci nestandardní, to, že se tam dosazuje ředitel bez výběrového řízení, ekonomický ředitel bez výběrového řízení, další důležité posty se obsazovaly striktně politicky, tak už to samo nasvědčovalo tomu, že tam ten zájem je.
0: No, v této fázi, kde skončilo to vyšetřování, nebo kde je v teď vyšetřování Dozimetr, máte pocit, že to je konec, nebo že ještě něco může vyskočit?
1: Můj osobní názor je, že to konec není. Rozhodně bych očekával, že se ještě dozvíme nějaké informace třeba o uskupení Praha sobě. To znamená jak o panu Čižinském, tak hlavně o panu Scheinherovi a o panu Vyhnánkovi, kteří mimochodem ti dva poslední jmenovaní byli ti, kteří navrhli pana Augustína na hlasování dozorčí radě o to, aby byl jmenován do pozice ekonomického ředitele.
0: No počkejte, ten pan Scheinhauer, nebo já bych to neřekl,
1: Scheinher,
0: ten pan Scheinher, on je...
1: radní pro dopravu.
0: Je radní pro dopravu, ale on spolupracuje, on je policejní informátor. Neboli zvonek, jak se říká hezky česky. Tak ten asi v tom nejede, když zvoní, ne?
1: No tak hlasoval proto, ne? Tak je to divný.
0: No třeba to bylo proto, aby to potom policii mohl všechno říct?
1: To je úsměvný. Mně to tak aspoň přijde. Dovíme se časem asi víc, ale můj názor je, abych odpověděl na tu vaši otázku, že toto uskupení je v tom namočeno daleko více, než se zatím tvrdí.
0: Když to dobře dopadne ty volby a Praha bez chaosu se dostane k svému podílu na moci, kdo budou vaši potenciální koaliční partneři?
1: Tak my vzhledem k tomu, že to nestavíme na politických atributech a politických základech, ale na selském rozumu, odbornosti a slušnosti, protože bavíme se o komunálních volbách, nikoli o té vysoké politice, i když samozřejmě Praha do toho nějakým způsobem proniká, tak my chceme spolupracovat s každým, kdo bude mít rozumné názory. A zatím z toho průřezu, tak jak se o tom můžeme bavit, tak spíš to řeknu opačně, koho jsem schopen vyloučit, s kým se nebudeme bavit, tak určitě to není Praha sobě, protože tam si myslím, že ta prohnilost je daleko větší, než všichni v tuhle chvíli víme, jak už jsem řekl. A nejsou to Piráti, protože tam cítím ten novodobý svazácký nátisk.
0: Dobře.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

gumové masce krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
3: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
2: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
3: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
2: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
3: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
2: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
3: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
2: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
3: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
2: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
3: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
2: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
3: To si neodvažuju odhadovat.
2: Odhadovat? Vy, bývalý kancler, blízký spolupracovník Václava Klause?
3: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
2: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
3: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
2: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, prezidenti se spolu mluvili.
3: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
2: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
3: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
2: Čili se toto spojení používá s Ukrajinou.
3: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
2: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
3: Věnujeme se...
2: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
3: To není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
2: Tak já tu knížku se půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
3: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
2: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
3: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
2: čím je to nebezpečné, pane doktore?
3: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
2: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
3: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně, na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
2: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
3: Ne.
2: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
3: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
2: Je to
3: proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
2: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
3: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
2: Asi my nebudeme bránit přeletu nad naším územím.
3: Bránit přeletu a takováhle gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
2: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
3: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
2: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel, a budu se těšit na příště.
3: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
2: Naším hostem byl Jiří Weigl.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Dneska už se vexluje ve velkým, pane Holče. Jakože někdo prodával, za kolik byly vůbec ty bony? Za 5 korun?
1: 5 oficiálně, nebo to bylo 1:1 oficiálně, ne? Ale vlastně taková sazba bývala kolem 5 korun.
0: Kolem 5 korun. Tak dneska vexláci jedou miliardy.
1: A kde byste stával?
0: Já jsem nestával, já jsem ještě mladý hrozně.
1: Jo.
0: Mě bylo 19 nebo kolik, ale znal jsem některý a musím říct, že to svoji atmosféru mělo.
1: Já si pamatuju, jak jsem si jel koupit své první levisky v životě. Tady v Praze byl v Holešovicích, byl Tuzex Levis. Každá ta značka, už je nemám.
0: Už je nemáte, jo.
1: Každá značka, vy jste, že jo, nejste z Prahy, tak jenom vám chci říct, každá značka jeans měla svůj Tuzex. A Levis byl v Holešovicích a levisky byly prostě jako nejžádanější. A já jsem si koupil bony podle ceny, kolik ty levisky byly a oni je mezi tím trošku zdražili. A v tom Tuzexu to fungovalo tak, že než se vás tam pustili, tak tam stála taková ochranka a musel jste ukázat, že máte dost peněz, dost bonů. A já jsem, jo, a aby tam lidi nechodili očumovat nebo něco ukrát,
0: jo,
1: že jo.
0: Takhle.
1: A to byste mohl. To bylo kvůli takovým lidem třeba.
0: Ale slyším to poprvé.
1: No a takhle to bylo a já jsem přišel s tím a říkám, já si pro levisky, to ukáž peníze, já jsem ukázal, říkal, to je málo. A normálně mě otočil. A já jsem si musel jít dokoupit bony.
0: Jak to bylo to vlastně, nakupování. Víte, že já si to opravdu nebavu, jak to fungovalo. Tam se platilo těma...
1: No poukázky, bony, no, to byly takový jiný peníze.
0: Jo. A koruny, když jste tam měl, tak nic.
1: Tak nic? No, a nebo jste mohl platit, tuším, příslušnou jako cizí, západní měnou?
0: Dolarama, šilinkama, jo. To jo, to šlo.
1: A nebo teď nevím, jestli oni vlastně to,
0: taky si to
1: neprodávali, no, aby získali valuty, že jo, který neměli tehdy. Tak jestli i tyhle ty lidi, ale nevím, možná se tam dalo platit.
0: No jistý je, že se tomu říkalo Tuzexová poukázka.
1: Počkejte, dalo se platit západní měnou, jasně.
0: Jo?
1: Jo, jo, jo. Abonama.
0: Abonama. No ale já bych to zavedl zase, ne?
1: Já myslím, že se to zavede, to se nebojte.
0: My jsme mohli to tady vyzkoušet v malým, já mám doma troj kalhoty, které už nenosím. Tak já na to něco napíšu, ne?
1: No.
0: No ale musím říct, že teda kouzlo to mělo a víte, že byl Tuzex, existoval taky, který byl na jídlo?
1: Jako to byl taky v Holešovicích.
0: Potravinové.
1: Víte, kde byl, jak dneska sídlí Národní nejvyšší kontrolní úřad? Tak tam byl Tuzex v Holešovicích na jídlo. Na žvejkačky, na čokolády, na pití,
0: kakao,
1: jako na visku.
0: Na chlast, a,
1: no.
0: Na cigár. Ne?
1: Všechno.
0: No a mimo to byl, to u nás v Brnespavtu, že byl na výstavišti, Tuzex na auta.
1: Mm-hmm.
0: Víte, že i auto šlo koupit?
1: V Praze byl Tuzex někde ve spálení na auta, nebo kde?
0: Tak Tuzex se... Já myslím, že to, ty Piráti to zavedou zase.
1: Jo.
0: Pane Holče, když jsme u toho, já mám neblahý tušení.
1: Ježiš.
0: Že...
1: Jste skákej plnej neblahých věcí, ne?
0: Ano, ano, ano, ano. Ale zase mám jednu pro vás tady hezký překvapení. Máte kapesník? Budete plakat?
1: Ten vám...
0: Budete plakat?
1: Jo?
0: Budete potečou vám slzy jak hrachy? Ale...
1: Jak Vítkovi Rakušanovi?
0: Jo.
1: Jo?
0: Jo. Podívejte, já mám neblahý tušení, že ti Piráti v těch volbách dopadnou brutálně špatně.
1: A proč je to neblahý tušení? Pro mě je to, já se na to těším.
0: Tak vy nemáte srdce jako na pravém místě?
1: Mám, naopak.
0: Jo?
1: Jo.
0: Protože já mám v okolí mým blízkým asi 5 lidí, kteří volilo Piráty, ale volilo takovým tím agresivním způsobem.
1: A kde vy bydlíte? Nějaký jako, pípí? Nebo
0: to je jedno, kde bydlím. Tak jako mezi známy bydlím námi.
1: Komunitě nějaký?
0: Ježišmarja,
1: no,
0: máte známí, kamarády, ne, ptáte se na blbosti teď. Já vám řeknu podstatu. Oni volili agresivním způsobem. Jako ty nevolíš Piráty? S tebou vůbec nebudu bavit? Ty budeš toho Kalouska volit? Nebo já někdo tam kandidoval, jo, už. A Babiše a to úplně... plní jedu. Kdo nevolí Piráty a ani jeden z nich...
1: No tak když se musím dělal... znovu zeptat, kde to bydlíte, kde se to pohybujete?
0: Pane Holče, vy dneska nejste úplně dobře.
1: Mě fakt jako zajímá, odkud vy jste.
0: Nemá to nic společného s místem bydliště.
1: Ale kde se
0: každý
1: pohybujete?
0: Každý máme nějakou sociální skupinu A to není, že chodí jenom kolem vašeho bytu. Vy je jasný, potkáváte v práci, máte nějaké koníčky někde.
1: Chcete říct, že FIX TV volejí lidi agresivně piráty.
0: Ne, tak... ne. Mám skupinu známých, Kriste pane, a nikdo nebydlí na pětce jako já, bydlí jinde. To je těžký.
1: Teď se do toho zavrtáváte, jak víte. Vám to... už je to vidět.
0: Ne, vy to nechápete. To nemá to nic společného s místem, kde bydlím. V okolí to znamená, v přeneseném výrazu, mezi lidmi, s kterými se vidívám. A jeden z nich je lékař. Dokonce. Mm-hmm. Lékař. Prestižní lékař.
1: Jo.
0: Úplně byl zamilovaný do Pirátů. Říkal, oni s tou korupcí. Teď to bude digitální.
1: Nebyl zamilovaný do Oliny třeba? Do paní Oliny?
0: Ne, on byl do té ideje zamilovaný. Aha. A nutno říct, že se mu to nedalo vzít, ale když jsem mu říkal, prosím tě, neblbni, teď to je všechno jako... Tak on úplně startoval vězení. A teď řekl v žádném případě. Zklamání.
1: A to je, tak to jsme potřebovali, ne? Takovýhle očisté.
0: Co? Nevím, co? Nevím. Já Piráty nevolím, já mám čistý svědomí. Nevolím a v Praze volit nebudu, nikdy se nevolím. Ale myslím si, že bychom my jako dobří lidé je měli připravit na tvrdý pád. Už teď bychom měli nakoupit Lexaurin a říct...
1: Co to je Lexaurin?
0: No to je na uklidnění. Jeden dat paní Richtrové, jeden panu Michálkovi, jeden panu Ferenčíkovi a řeknete, v den voleb si vezmete jednu celou a potom každý den půlku.
1: No, škoda, ty, co jste jmenoval, tak jich se to netkne, protože ty jsou všichni upíchlí buď v parlamentu nebo jako poradci, ale...
0: I s něma to zatřes.
1: Ale co takový hřib?
0: Tak ten už byl zavřený v té době, ne?
1: Myslíte, jo?
0: Tak je to, no, tak, hlava, je to hlava.
1: Tak se uvidí.
0: Je to hlava chobotnice. No ne, tak oni, to má všaký průsery, ten hřib, ne?
1: No tak největší průsery jsou ty, co způsobil nám všem tady.
0: No, já nevím. On to nezvládl a já mám jediný přání, aby primátorem byl Pavel Bém a bude hostem streamu nedělního, a to se mi nesplní. Takže já jsem už ze hry.
1: A on nekandiduje, jo? Ne. Za ODSku teď, v těchto volbách. Ne, já jsem si myslel, jestli to není, víte, jestli tam není napsaný třeba jako trojka, a jenom není nikde na těch billboardech jako Pospíšil té dvojka, tak je vymazaný oficiálně, tak jestli to...
0: Vůbec bych se nedivil, kdyby ještě na poslední chvíli tam něco někoho propašovali, protože sadil bych se, že by tam ještě toho Hlubučka vrazili.
1: Já si myslím, že Hlubuček se vrátí na kandidátku Stanu, teď co vylez z vazby. Dokonce já vám říkám, já jsem ho včera potkal na Jiřáku, v kraťasech, v triku, Hlubučka,
0: ne.
1: Baťužek na zádech.
0: Máte fotku?
1: Nemám, já jsem ho nestihl.
0: No jo, to musíte mít selfiečku.
1: No.
0: Ježíš, kdy ten je slavný, jak Kajínek.
1: No jasně.
0: Yeah.
1: Já jsem, že jo, na něj, to je jako magnetismus, ne? Ty se prostě teprve chcete podívat, jak vypadá opravdový slepičák, ne?
0: Slepičák.
1: Jo. Tak jsem se ho prohlížel a
0: nestačil. Pane slepičáku, jsem se ho, pane slepičáku.
1: Jo, můžu. No, no a nestihl jsem to.
0: A on normálně chodí po ulicích?
1: Jo.
0: Nebo jste šel taky kanálama?
1: Já kanálama nechodím, chodí po ulicích.
0: Chodí po A to bude, kdo to
1: a nebuďte, byl? Prosím vás, teď je de jure nevinej. Počkejte, do vás by chodili nevinný lidi oficiálně, zase buďme korektní. Třeba se nakonec ukáže, že za to může Babiš.
0: Já nevím, no já jsem taky měl jednou pocit, že jsem potkal v bance ve frontě Alana Delona, nebyl to on nakonec.
1: Tak to už je něco jiného trošku asi, takovýhle vidění.
0: Ale ta podoba tam je.
1: ale já jsem potkal Hlubučka.
0: Slepičáka. A víte, slepičáka, co mě napadlo, no. Že na Slovensku mu určitě říkají slepičiak.
1: A neměl žádný slepice jako
0: neměl.
1: Na ruku, ne.
0: Ani vajíčku
1: mě, žádný známku. Ne. Tak asi slepičky nechal doma.
0: Yeah.
1: Já jsem právě chtěl jíst, jestli nemá nějaký vajíčko, že bych si vzal doma.
0: A vy jste ho, počkejte, musíme pátrat, vy jste ho potkal na Jiřáku. Mm-hmm. Pane Holče, víte, co to znamená? On jede kampaň. On chodí mezi občanama.
1: Jo. Už nás sbírá nějaký podpisy, ne?
0: Slepičák na hrad.
1: Jo.
0: Už to tak bude. Tak vy jste měl takový to štěstí.
1: Jo.
0: No, tak to
1: tak si vemte, prostě člověk roku, premiér Fiala, potkám slepičáka na Jiřáku.
0: No to se pak nedivím, že jste takhle šťastný. Jo. Já kdybych potkal slepičáka, tak to mám na 3 dny,
1: no.
0: To všem vyprávím.
1: A já vám to předám takhle.
0: No není to ono.
1: Co?
0: Ale vy jste zbytečně bázlivý, vy jste měl za ním vystartovat a hned se fotit.
1: Nebo nějakých pár otázeček, ne?
0: Ne, ne,

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. Ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to určitě... To byla velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak když si mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak Takže
2: to už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
1: moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal.
1: Máme 12.21.
2: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37.
1: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teď pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teď slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím,
1: Slováky.
2: Že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďka oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenej papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase se to tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a...
1: Tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Myslíš, že až tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když se to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojeny a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty. Je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono to ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
2: Jo, jako
1: jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jakoby politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal furt na otázku Pavlíny Wolfovi, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo? A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, no čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

říkali, že už tě neuvidím. A chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí. Ale já nikoho neznám, ani tebe, milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě opustila.

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Dalibor Uhlíř je politik, regionální politik, taky kandidát do Senátu za obvod číslo 10, to je Český Krumlov. No a na krumlovskou radnici, říkám to dobře.
1: Ne. Do Senátu za senátní obvod právě Český Krumlov, Prachatice. On ten senátní obvod je obrovský, skoro třetina jižních Čech.
0: No a v komunálních volbách?
1: V komunálních volbách kandiduji jako podpora nezávislé kandidátky, ale
0: takže
1: určitě
0: na radnici.
1: Ne. Na radnici,
0: říkám
1: ale...
0: Říkám relativně dobře. Pane Uhlíři, teď, když nám vláda zastropovala ty ceny, nemáte to vy kandidáti do Senátu těžší, protože už je jeden problém vyřešen?
1: Tak přece nejde o to, aby jsme využívali takovýto moment k tomu, aby jsme to používali ve volební kampani. Tady jde o lidi, o průmysl a vůbec o tu republiku. To, že to vláda udělala, tak je možná 5, možná 10 minut po 12. A je to jenom polovičaté řešení. Za prvé otázka je té ceny, toho zastropování, protože když se podíváme na Slovensko, tak tam je to 4x méně, to je třeba si říct. Tam to zastropování je na koruně 50, u nás je to na 6 korunách a to mluvíme jenom o té silové energii. To je první věc. A druhá věc je, že to vlastně neřeší podstatu. Toto je vlastně krok, který jsem musel udělat, aby ty lidi přes tu zimu skutečně nepadli na ústa a nezbankrotovali. Ale přece je třeba řešit podstatu, protože ta elektrika se u nás pořád vyrábí za stejnou cenu. U nás v jižních Čechách v jaderné elektrárně se vyrábí mezi 50 halíři a 1 korunou 1 kWh. A potom si ji kupujeme draze přes energetickou burzu z Lipska, nabalí se o poplatky, o emisní povolenky, nabalí se o zisky spekulantů. Takže to je třeba řešit. Toto je jenom polovičaté řešení 5 minut po 12.
0: Dobře, a v čem je ta podstata teda? Čím by měli teď začít?
1: Ta podstata
0: je v tom... Vy říkáte zisky
1: spekulantů,
0: jenže jak se zbavíte spekulantů?
1: Je to na delší povídání. Problém je, že všechny tyto věci, jako je energetika, voda, které by mohly být součástí nějakých sociálních nepokojů a vlastně jsou to věci, které by měly udržovat sociální smír, tak by neměly být předmětem trhu. A navíc v tomto případě pseudotrhu, protože žádný trh ve skutečnosti s energiemi neexistuje. My tu energii vyrábíme, posíláme ji, jak jsem říkal, na Lipskou burzu, ta se obohatí o emisní povolenky, o zisky spekulantů a pak si ji draze kupujeme. Viděli jsme to v minulém týdnu, kdy energie byly na svém píku, na svém maximu a během jednoho dne se propadly na polovinu a bylo to jenom díky tomu, že vlády a Evropská komise vyslali nějaký signál, to je takové dneska oblíbené heslo, a najednou prostě ty spekulanti se zalekli a ta energie se prodávala, ať už plyn nebo elektrická energie, za polovinu. Takže startem všeho je určitě Green Deal. Více podívejme na to, že dneska je nedostatek energie a Německo vypne 3 svoje nejmodernější jaderné elektrárny a kupuje energii z naší jaderné elektrárny z Temelína. Tak co to je za logiku?
0: No oni vědí, jak na to.
1: No, jo, takže to je určitě jeden startér. Další jsou emisní povolenky, které vlastně to je regulérní daň, která tu energii znovu prostě prodražuje. A pak jsou to samozřejmě zisky těch obchodníků a spekulantů, kteří si na tom svoje marže přirazí a my to potom tady draze kupujeme. To znamená, to zastropování vlastně, co to znamená? Pořád se říká, dobře, ale kdo to zaplatí? Ale co zaplatí? Protože ta energie se u nás pořád vyrábí za stejnou cenu. To znamená, my platíme zisky vlastně těch obchodníků, kteří s tou energií obchodují. Ne elektrárnám, ale obchodníkům.
0: Mm-hmm. Když jsme u toho, tak váš názor jako možná budoucího senátora, plyn kupovat napřímo od Ruska a nebo vyjednávat s těmi, jak vy říkáte, spekulanty, oni to budou asi normální obchodníci, tak řekněte, jaký je váš názor?
1: My jsme jedna z mála zemí posledních v Evropě, která nemá přímý kontakt vlastně s prodejcem, jo, to znamená s Ruskem. Tady si myslím, že všechny ideologie musí jít stranou, protože jde o komoditu, kterou potřebuje průmysl, kterou potřebuje veřejnost. A zase, nakupujeme to přes německého obchodníka. To znamená, my se zbavíme takové té nálepky, že to je ten špatný ruský plyn, jenom tím, že ho koupíme prostě přes další 2-3 kanály, nebo že ho koupíme od čínských dodavatelů. To je přece nesmysl. Takže určitě jednat a to, co potřebujeme pro náš průmysl, pro naše lidi, tak si vyjednat napřímo s Ruskem.
0: Umíte si představit, že po těch několika měsících toho nepřátelství mezi těmi zeměmi, mám na mysli Ruskou federaci a Českou republiku, že oni by nám ten plyn chtěli prodávat nějak výhodně, nebo chtěli by s náma vůbec jednat?
1: To já nedokážu posoudit. Samozřejmě ta rusofobie, která se tady vyvolala ne za poslední rok, ale roky zpátky, tak je samozřejmě veliká. Teď pomiňme stranou ten konflikt, který prostě je mezi Ukrajinou, Ruskem, kde je jasný agresor. Na druhou stranu všechny příručky politologické a zahraničně politické říkají, pokud chceme mít mír v Evropě, tak je potřeba, aby se dohodly Spojené státy s Ruskem. Tady vidíme, že za ten rok nebo 3/4 rok nikdo nejedná. Vyzbrojuje se jedna strana, vyzbrojuje se druhá strana. Ten konflikt se může udržovat přes zimu, možná prostě déle, a to není řešení. Jo, takže je potřeba si vyjednat, vyjednalo si to Maďarsko, vyjednali si to další země, takže my potřebujeme mít přímý zdroj.
0: Vy jste, pane Uhlíři, v civilním životě majitelem firmy, která obchoduje s autodíly. Říkám to dobře?
1: Ano, přesně tak.
0: Vlastně vy jste spekulant s autodíly, když to tak vezmu. Ne, takže jste v automobilovém průmyslu. Co si myslíte vy jako člověk zevnitř o takzvaných mobilních autech a respektive, promiňte, mobilních, elektromobilních autech? Jak to bude fungovat? Máte pocit, že má šanci tady tato ideologie, že všichni budeme jezdit v elektromotorech?
1: Tak to je přesně o tom, že i tato část vlastně průmyslu se ideologizuje. Jo? Prostě vrhli jsme se na zelenou politiku a bez toho, aniž bychom šli nějakým průběžným vývojem, jako šly některé automobilky, kterým já fandím a sledoval jsem je, můžu tady jmenovat třeba Toyota Lexus, který dlouho vyvíjeli vlastně hybridy, a zlepšovali baterie, zlepšovali dojezdnosti a tak dále, tak najednou se řeklo ze dne na den, k nějakému datu se přestanou prodávat spalovací motory a všechno prostě elektrifikujeme. Jo? Takže není na to připravená infrastruktura, dojezdy těch vozidel jsou dneska někde kolem 300, 400, nebudu mluvit ani o zimě. Takže je to taková cílená snaha trošku zlikvidovat, bych řekl, ten automobilový evropský průmysl. Podívejme se, dnes je nedostatek elektriky a v Německu začali vypínat dobíjení elektromobilů. Už se to prostě dostalo na veřejnost, protože prostě je nedostatek proudu. Takže to jsou potom všechno věci, které k tomu mohou vést. A na druhou stranu, mně se ty technologie líbí, ať se ty technologie vyvíjí, ať se prostě přirozeně nějakým způsobem posouvají, ale ať to není direktivní, ať to není zvýhodněno nějakými dotacemi. Dneska se ty elektromobily neprodávají, protože jsou neskutečně drahý, samozřejmě drahý jsou ty baterie a jsou prodejný jenom v případě dotací a tak dále. Takže není vlastně ani konkurenceschopnost těm spalovacím motorům. Nechci říkat, já jsem to párkrát použil, že to je slepá cesta. Možná nějaká kombinace do budoucna, že to je určité řešení třeba pro města. Mně se líbí to, že je tam třeba možnost u těch hybridů.

0: mobilový průmysl, tak je to nějaký tlak zvenku, je to politika, je to konkurenční boj?
1: Těžko říct, ale třeba Německo se dalo touto cestou zcela jasně a Volkswagen dneska je takový lídr, který vlastně opouští ty spalovací motory a ty investice věnuje opravdu na tu elektromobilitu. To znamená, nemá moc zájem, aby se vyvíjely nové motory. Ty nové spalovací motory jsou neuvěřitelně ekologické. Když se podíváme na některé studie opravdu renomovaných časopisů a organizací, tak ty říkají, že ty nové motory jsou v podstatě čističky vzduchu, že nasají vlastně jako špinavý městský vzduch a to, co z nich vychází, tak je daleko čistší. A myslet si, že elektromobil nemá svůj komín někde v nějaké elektrárně, tepelné, plynové, jaderné, tak je nesmysl. Ta energie se někde musí vyrobit. Takže to je jedna věc. Druhá věc, že taková ta vize a ta ideologizace, my vypouštíme nějakých 6%, vlastně Evropa znečišťuje CO2 v rámci celého světa. Takže zase být papežtější než papež, když vlastně Spojené státy, Indie, Čína znečišťují daleko víc, tak si myslím, že ty firmy se stanou nekonkurenceschopné, protože prostě budou muset investovat do drahých technologií a přestanou být celosvětově konkurenceschopné.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl nikdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda
2: obecně? Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No, jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec. A ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on to není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno, 2-3 dny, na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak, tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc.
2: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. Předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají.
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisujou, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrt hodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámské, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Hmm. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Hmm. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. Hmm. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Hmm. Protože ten, jako, a on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Hmm. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám. No, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No, to tak bylo. Hmm? Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš
2: pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čer narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám Babička. Má výročí zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: Babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, tam to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to deska. Takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okruvý,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová Babičku.
2: Je.
1: Je tom domě napisala pisatelka Němcová Babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí, tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No, tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela leda, co jsou.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý, vystupuje jistý doktor, jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni, té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Když se někdo že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň měli uklízet.
2: Tyjo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Tyjo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete. Byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag queen?
1: Drag queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, víš, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
1: musíte
2: výmal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. No, musí být úplně v prdě.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
2: no ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím se, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady v žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
2: pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany
1: takže
2: intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo,
1: se dá zobnu.
2: V Anglii tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No.
1: Fish and chips.
2: No.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No,
1: že to má ty znaky?
2: No jasně, no to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
2: že říká, to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice. To.
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
2: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo, až se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. A kdy to je? To ještě stihneme do Thajska.
2: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
2: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
2: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
2: No, a ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
2: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
2: Jo, jo, Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako... No, můžu to taky...
2: No, tam už,
1: ale
2: tam už to jede.
1: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
2: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
2: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
2: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
2: školy. Tam byl, ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: Jak to?
2: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: školy. Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
2: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde
2: ne.
1: jste byla?
2: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
2: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
2: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec nebudu.
2: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, teď to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
2: No.
1: Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
2: No jasně, no, tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No, není u
2: tak
1: vás...
2: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další
1: že...
2: takovej šláger ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to bylo také
2: no,
1: písničko.
2: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
2: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
2: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete?
2: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
2: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
2: jo,
1: chlapec.
2: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi,
2: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře, no.
2: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
1: a
2: jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
2: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce. budu mu připomínat denně.
2: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
2: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás zvám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
2: Je to možný.
1: Že jo?
2: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
2: I drank too much last night, I missed the bus.
1: No ne, to...
2: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Mm-hmm. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
2: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends.
1: Jo, ten...
2: No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
2: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, měli bychom mít.
2: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
2: tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
2: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
2: proto se tomu smějeme.
1: My bychom měli v sobě, měli mít pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
2: No.
1: Tečka.
2: Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
2: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
2: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

strojky tvejch chichotů s jejími nad týlem. Já myslím teď na tebe, moje milovaná, a jsem tou pouští, který schází mana, samotou trestanej stoletím za chvíle.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky, a řekl bych, jak jsem se díval na čísla třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice, ta církev, my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který, z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity, a papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru, protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky, takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinim v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že jo, přísloví, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé, mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé, on si vzal jméno František z Assisi, a to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés, to bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi, takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit, protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spoléhat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba? Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? on pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že on od toho neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže odhadnout.
1: Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže Vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu tak, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsem tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruskem?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po Krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On mi říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná, ne. To je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste, pane Uhlíři, teď ve fázi té horké kampaně, jak se říká, před volbami. Jak ji hodnotíte do této chvíle? Nepřijde vám, že komplet v celé republice je to nějak klidu? Jako byste se vy kandidáti báli něčeho?
1: Rozdělil bych to na dvě části. Jedna jsou ty komunální volby, druhá jsou ty senátní. V těch komunálních, protože objíždím ten region, tak vidím, kde kolik postavili kandidátek a kde si jdou po krku a kde to opravdu prostě vře, jak se říká. Ta senátní bych řekl, že je férová, je v poklidu, alespoň když to můžu sledovat u nás, protože si myslím, že k tomu senátu patří určitý nadhled, určitá politická kultura, není to o nějakých osobních půtkách a politikaření. Na druhou stranu musím říct, že jsem si všiml, že třeba moji protikandidáti za strany vládní koalice se tak trochu stydí za svoje značky a za svoje strany a nedávají si je ani na billboardy, ani do volebních novin, takže málo kdo
0: Počkejte,
1: ví.
0: Počkejte, tomu nerozumím úplně. Prostě... Stydí se, vy jste řekl, že se vaši protikandidáti stydí za své domovské politické strany.
1: Přesně tak. Takže málo kdo ví, že někdo kandiduje za ODS, že někdo kandiduje za KDU ČSL. Na billboardech to prakticky nenajdete, maximálně s lupou. Ve volebních novinách to nenajdete. Takže a jsou to strany vládní koalice. Takže asi si taky uvědomují to, že nejsou příliš populární, že politika vlády za ten 3/4 rok se jim úplně nedaří. Když jsme tady byli před tím 3/4 rokem, tak jste se mě ptal, co přeji nové vládě. Já jsem říkal, že jí přeji jenom úspěch, protože my občané si musíme přát úspěch jakékoliv
0: vlády. Počkejte,
1: vládu
0: zhodnotíme hned. Jenom mi řekněte, je to v tom senátu při volbách zejména o jménech?
1: Určitě to je o jménech a o tom, co za tím člověkem je. Proto taky vlastně senát je nastaven tak, že může kandidovat člověk, kterému bylo 40 let. Mm-hmm. To znamená, logicky má něco za sebou, nějaký rodinný život, pracovní život, vědecký a tak dále. Takže to určitě ano. Já říkám, že by senát měl být více nezávislý, že bychom neměli být jednobarevnou vládu, sněmovnu, senát, protože senát, pokud říkáme, že by měl být pojistkou demokracie, měl by vlastně s určitým nadhledem přistupovat i třeba k hodnocení, vracení některých zákonů, no tak by tam přece neměla být stejná parta lidí, jako je v parlamentu, pak to nedává žádný smysl. Takže já kandiduji v našem volebním obvodu jako jediný nezávislý kandidát a říkám, že si zaslouží jeho Češi svého nezávislého senátora.
0: Ta instituce samotná, jako senát, to vám je sympatické nebo... Kdyby třeba bylo referendum, zvednul byste ruku na zrušení senátu?
1: Já bych obecně byl pro zeštíhlení našeho státu, státních institucí. Myslím si, že jich máme opravdu hodně na to, jak jsme malá republika, že ta míra byrokracie na těch úřadech je obrovská. No. Víme, kolik máme prostě úředníků a tak dále. Dlouhodobě naše nezaměstnanost v Evropě je jedna z nejmenších, i s tím to může být spojeno. Takže já bych byl určitě pro zeštíhlování a pokud bychom překreslovali ústavu, tak si dovedu představit, že bychom měli jednokomorový parlament. Na senátu se mi líbí to, že je to vlastně jediný orgán, který je volen přímou volbou. Senátoři vlastně jsou ve dvoukolové volbě voleni přímo, většinově, což se mi líbí. Líbí se mi to, že jsou více spjati s tím regionem. To je taky moje myšlenka, že vlastně senátor by měl být takovým lobbystou za to Českokrumlovsko, Prachaticko, Lipensko a tak dále a pomáhat těm samosprávám, těm starostům. Takže to jsou věci, to jsou prvky, které v tom senátu se mi líbí.
0: Já si dokonce myslím, a to se vás chci ptát, že v okamžiku, kdy volič vidí, že u něho v tom regionu kandiduje někdo odjinut, tak automaticky by si ten volič měl říct nezájem. Měl by to být někdo. Souhlasíte s tím?
1: Souhlasím, je to samozřejmě na těch voličích, ale máte pravdu, protože i v našem regionu, v Jižních Čechách, se častokrát objevili kandidáti, známí umělci a prostě jména celorepublikového formátu a vlastně vždycky ti voliči je vyautovali, protože to bylo jenom snaha tam prostě se prosadit díky tomu jménu. Ale ta práce odvedená v tom regionu prostě za nimi nebyla vidět. Takže souhlasím, měli by to být lidi, kteří z toho regionu pochází, narodili se tam. Já jsem Krumlovák, vychodil jsem tam střední školu, mám tam rodiče, rodinu, narodili se mi tam děti. Něco tam je za mnou vidět odvedená práce. Nejenom, jak jste říkal, ta firma, ale točím populární cestovatelský magazín magazín, jeho české víkendy, dělám rozhovory TV Sklad a další věci, takže to si myslím, že ti voliči zhodnotí.
0: No u nás v Tišnově z ničeho nic, čistě jasné, kandiduje do Senátu jakýsi pan Töpfr, což je herec, prosím vás. Dobrý herec, neslaný, nemastný ředitel divadla a mizerný politik. A on si myslí, jako že z Prahy přijede do Brna a že on ho tam zvolí. Já jsem na to velmi zvědavý. A mělo by to být zakázáno. Řekněte mi, vy jste tady před časem seděl v tomto studiu a hovořili jsme o tom, jakou prognózu má teda ta vláda Petra Fialy. S odstupem pár měsíců to hodnotíte jak, pane Uhlíři?
1: Já jsem říkal, že každé vládě přeju úspěch, protože my jsme takový podaní. My platíme daně a musíme spoléhat na to.
0: Mluvte za sebe v tom podaní.
1: Vy neplatíte daně?
0: Platím daně, ale nejsem podaný.
1: Jo, nejste podaný. Jsme občani tohoto státu a ta vláda je prostě legitimně v parlamentní demokracii někdo, kdo řídí tu zemi a tak dále. Takže si musíme přát její úspěch. A po těch nevím, 9 měsících, vidíme, že té vládě se to příliš nedaří. Já jsem otec 4 dětí, zaměstnávám téměř 50 lidí a vím a vidím ty dopady a tu vizi i těch mladých rodin a dětí, která není dobrá. Takže té vládě se příliš nedaří. Já říkám, že to je taková vláda nebo premiér do pohody a hezkého počasí diskutovat, filozofovat o smyslu unie a o smyslu života, ale nejsou to krizoví manažeři. My dneska jsme prostě opravdu v krizi, jsme v těžkém průšvihu. A to nejenom občani, ale průmysl. Dnes jsme ještě ve fázi, kdy vlastně nebylo rozhodnuto, jakým způsobem se pomůže, jakým způsobem se zastropují ceny energií pro průmysl. A my se můžeme smát tomu, že nám řekne vládní představitel, ať si vezmeme 2 svetry a teplé ponožky. Lidi to určitě přečkají. Ale aby měli kam si dojít pro tu výplatu, aby měli kam jít do podniku, který bude fungovat a bude konkurenceschopný a neskrachuje. O tom to je. Takže myslím si, že této vládě se nedaří. Přejme si, aby se to změnilo, ale to se asi stane jedině s nějakou větší rekonstrukcí té vlády. Do voleb to určitě nebude, ale myslím si, že zrovna třeba ty komunální a senátní volby by mohly být impulzem a stávalo se to v minulosti pro to, aby došlo minimálně k rekonstrukci té vlády.
0: Jak se vás dotýkají prezidentské volby?
1: Popravdě zatím tak sleduju, kdo se občas vynoří, kdo jede nějakou kampaň v Českém Krumlově.
0: Neříkejte mi, že vás to nenapadlo ještě.
1: A co myslíte?
0: Co myslím? Kandidovat.
1: Ne, to mě opravdu nenapadlo. Občas mi někdo popřeje a napíše, že by si to dovedl představit a že by mě viděl jako kandidáta, ale já se tomu upřímně směju, ne. Teď řeším senátní volby, řeším komunální volby, to je mi mnohem bližší a zatím ani nemám žádnou preferenci prezidentskou, protože si myslím, že ještě ne všichni oznámili a úplně tam zatím svého favorita nevidím.
0: Toto bylo dobrý, pane Uhlíři. Ještě vydržte. Sbírám podpisy. No a když byste se dostal do Senátu, tak máte nějakou první myšlenku, první věc, kterou byste tam nějakým způsobem chtěl prosadit nebo scháněl na to podporu?
1: Jak jezdím po regionu, tak krom podpory cestovního ruchu a takových těch jihočeských klasických témat, tak je to otázka dopravy, která nás trápí. Jižní Čechy dlouhodobě byly, jak já říkám, na chvostu zájmu, protože je to malé území, málo lidí, z politiku to nikoho moc nezajímalo. Takže určitě dostavba našich dálnic, D3, D4, potřebujeme mít spojení s Prahou, Rakousko potřebuje být propojeno s hlavním městem. Pak je to ale i lokální doprava. Třeba Český Krumlov je prostě dlouhodobě v dopravním průšvihu nejenom průjezdností města, ale i parkováním. Tak to jsou věci, kterým bych se chtěl věnovat. Ale pak jsou to i některé sociální věci, protože jsem třeba v kontaktu s některými sociálními projekty a vím, že jim chybí zákon o sociálním podnikání, aby věděli, co si mohou dovolit jako chráněné dílny, kde mohou čerpat něco od krajů, od státu a tak dále. Takže to je věc, která už v Senátu údajně je, která se tam diskutuje, takže to je věc, které bych určitě chtěl pomoct.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nebořárek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům.

0: Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
0: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc. O 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialova vláda, pravicová, jak vy říkáte,
1: Ne, to říkáte
0: nebo to
1: vy.
0: říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
0: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidmi, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli zase
1: 65
0: změnit.
1: let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
0: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako je těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
0: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
0: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale
1: Takže zdroje jsou.
0: začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
0: První věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švarc systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
0: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
0: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
0: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
0: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
0: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Mm-hmm. Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
0: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
0: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
0: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
0: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
0: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo?
0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo. A už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5 000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem To tak zhruba.
0: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard
1: korun. Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie, nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně stačilo, na druhé straně ano. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: našich serverech zpráva, že oni se nějak Američani domluvili s Rusama, že tam bezpečně přijede a odjede.
1: Není to taky zločin?
0: No já nevím. Oni evidentně mají nějaký kanál, jak spolu komunikujou.
1: No jo, ale taková...
0: Proč spolu nevyjednávají o míru?
1: No to teda vůbec by bylo nejlepší, kdyby bylo boxerské utkání, jo, kde jeden prezident proti druhému prezidentu a který by tomu druhému natáh, tak ty by to vyhráli.
0: Já jsem se přemýšlel, jestli něco takového bylo třeba za druhé světové války. Že Hitler jede někam, jede se podívat na bitvu u Stalingradu, tak zavolá Rusákům, Rudé armádě, prosím vás, jede se tam podívat vůdce, buďte zhovývaví. No, zná toto historie, tento způsob?
1: A ne, to, o tom já jsem nic neslyšel. Já jsem se třeba přečet o tom, že Winston Churchill, který ho všichni považují za zachránce civilizace světa, člověka, který v bezvýchodné situaci dokázal Hitlera zastavit a porazit s americkou pomocí. Představte si to, že on v létě 39, před vypuknutím druhé světové války, měl údajně, mě to říkal jeden expert, který to studoval, v britských médiích pozicí šílence, šaška, směšné figurky, protože přece celé veřejné mínění té Británie tenkrát říkalo, to je výborný, že máme toho Hitlera za spojence. Jo? On zastavil ty komunisty v Německu a teď, na co my bychom stavili nějaký váleční lodě, my teď máme kámoše, ten on nás nenapadne. Jenom ten blázen Churchill chodil a říkal, bacha, bacha, ten nás napadne. No taky proto, když vypukla druhá světová válka, tak byl okamžitě jmenován premiérem. Víte proč? No on nikdy nebyl. Celá politická scéna Británie byla ráda, že má kámoše. No pak bylo všechno jinak, jo, ale já tím chci říct, že ty kotrmelce jsou dost běžný, dokonce jsou to kotrmelce úplně až absurdní. Tohle by nikoho nenapadlo. Má to ještě jeden dovětek. Víte, proč on potom prohrál volby a už nebyl po válce takový slavný?
0: Už byl starý.
1: Ne, no my, co jsme vítali toho Hitlera, jsme se na toho hroznýho člověka, co měl pravdu, nechtěli koukat. No on nám připomínal, že jsme byli blbí, jo? To nechcem, ať zaleze, ať neotravuje. Vyhrál to, to je dobrý, jo? Ale on nám dokazuje, že my jsme byli hloupí, tak

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se si tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si ji obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak to, co
1: kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jsem ochoten vsadit dolar proti fazoli, že pokud Andrej Babiš vyhraje volby, tak Tomio Okamura bude předsedou poslanecké sněmovny.
2: A vlastně ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra jsem četl.
1: To je jedno, co chce.
2: Okay, ne, mě to baví, protože určitě jako teďko, že vlastně jsou ty motoristi, kteří jsou pořád pod těmi 5%, jestli je za tomu, že Turek, že se nechá fotit prostě na dálnici, jak jede přes 200 km v hodině, nevím, ale prostě ty motoristi se musí schopit a musí se dostat přes tu hranici, protože taky potom oni něco budou chtít a pak to bude zajímavý. Když tam bude víc těch lidí, jestli stačilo přeleze, taky bude chtít nějaký benefity a pak to bude obchodovat Andrej Babiš.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

Radio Xaver. Buonasera, signori.

Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Posloucháte Rádio Xaver. Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a o věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořad děláme v partnerství s vaší firmou Fire Gold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata, tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to,

0: to děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
1: jednoznačně,
0: to tak?
1: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
0: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
1: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
0: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
1: Jednoznačně.
0: Potvrzujete?
1: To platí.
0: Podepisujete krví?
1: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
0: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
1: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
0: A adresa zní?
1: Adresa mailová zní.
0: No, pane Blášku.
1: No, vidíte, to jste mě zaskočilo.
0: No, tak to zkuste.
1: Je to mincex.
0: Je to zlato, zavináč.
1: Mincex.
0: Mincex.cz. Do příště.
1: Naučit. Jednoznačně.
0: Jaké jsou prognózy?
1: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
0: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
1: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
0: Za trojskou unci, což je skoro...
1: Násobek.
0: Násobek. No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
1: 3250 řeknu třeba.
0: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. Abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
1: Já to poslouchám.
0: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
1: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
0: V rozbouřeném světě.
1: V rozbouřeném světě.
0: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
1: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má i 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
0: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
1: Ano, ano.
0: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
1: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
0: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
1: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
0: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
1: Děkuju, uzavdívám se.
0: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
1: Ano.
0: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
1: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
0: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na plac, to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
1: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
0: A tím zdražuje všechno.
1: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
0: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
1: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak?
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které
1: ono roste.
0: Naopak, které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
1: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stálo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano.
0: A za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano.
0: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme ano. peníze,
1: ano.
0: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju, děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy říkáte, že je něco, vy jste říkal, že to je prohnilé? Říkal, u Topra sobě máte k tomu nějaké vysvětlení, nějaký důkaz nebo něco?
1: Nemám důkazy, jenom mi to vychází z toho, co jsem říkal. Jestli prostě někdo navrhne člověka, který je krátce na to přistižen při trestné činnosti a obžalován, tak prostě zvlášť v politické rovině se nemůžeme tvářit, takže za to nemůže. Mm-hmm.
0: Ostatně ta kauza Dozimetr, máte teď v této fázi pocit, že ovlivní tu volbu v Praze?
1: Myslím si, že velmi.
0: Co to znamená?
1: Že já si myslím, že občané toto vnímají, respektive když to řeknu na vzorku zaměstnanců dopravního podniku. Ti jsou těžce zhrzeni tím, co současná politická reprezentace předvedla. Na jedné straně tím, že si tam dosadí tyto reprezentanty, kteří takto hospodaří v dopravním podniku, ale také na druhé straně tím, jak se naprosto bezskrupulně zbaví odpovědnosti. Protože jestliže Piráti i Praha sobě řeknou, že za to nemůžou, protože to všechno STAN a nebo pan Hlubuček jako jednotlivec, jako chyba jednotlivce, tak to mi přijde naprosto nepřijatelné a myslím si, že obyvatelé to takto cítí.
0: V principu ta situace v městských firmách bude vždycky složitá, když to budou rozhodovat politici.
1: Přesně,
0: mimo jiné, co, třeba pražská plynárenská, vy jste uvedl, že je, dokud byl předsedou představenstva pražské plynárenské Pavel Janeček, tak byla společnost zisku, protože on jako zkušený manažer vyvažoval tendence trhu a dobře vyhodnocoval například možnosti nákupu plynu do zásoby. A když byl pan Janeček odejít, říkáte vy, tak přišla pirátská klika, prosím, říkáte klika, a ta po roce fungování pražskou plynárenskou dostala do minus 6 miliard korun. Nemohly za to také okolnosti?
1: Jistě za to mohly i okolnosti, ale to se děje neustále. V dopravním podniku taky byly situace, kdy se zdražily pohonné hmoty o desítky procent, nebo elektrická energie taky, a řešili jsme to tak, aby to ten klient, ten cestující nepoznal. A samozřejmě někdy lépe, někdy hůře, pohádali jsme se s radnicí, ale řešili jsme to. Ale já bych řekl, že pražská plynárenská vůči svým klientům neudělá vůbec nic za toho půl roku. Jediné, co bych teď zmínil, ale v tom negativním slova smyslu, napsali jim všem klientům, to znamená obyvatelům města, dopis, kdy jim v podstatě vyhrožují. Že pokud nepřejdou ze zajištěného tarifu na nové smlouvy, takže si můžou hledat plyn, kde je napadne. A to mi přijde od firmy, která je 100% vlastněná městem, prostě naprosto nehorázné.
0: Dobře, a když Praha bez chaosu uspěje, tak jak byste tu situaci v pražské plynárenské vy, a třeba vy, pane Ďuriši, jako primátor řešil? Vrátili byste pana Pavla Janečka?
1: Je to jeden z bodů, který bychom udělali, protože takovýto podnik, stejně jako dopravní podnik, musí mít kvalifikované odborné a zkušené vedení. A Pavel Janeček tam byl, odvedl tam obrovský kus práce, čili ano. Ale to není ten hlavní bod. Ten hlavní bod vychází, a máme ho všichni pod nosem, z toho, jak funguje dopravní podnik. Dopravní podnik desítky let poskytuje regulovanou službu, která je kvalitní, bezpečná, laciná, a na tom zbytku se podílí město. Dorovnává takzvanou prokazatelnou ztrátu. Proč to samé nemůžeme obratem zavést pražské plynárenské, se ptám. Slyšel jsem argumenty, že na to není legislativa.
0: No to se děje. Vždyť tam přece město poslalo několik miliard.
1: No a máte pocit, že oni zlevnili klientům plyn? Já ten pocit nemám.
0: To tak o zlevňování plynu, myslím, že v této době.
1: Ale o tom já mluvím, protože jestli máte denní jízdenku, protože si koupíte roční jízdenku za 10 korun na den, tak je přeci jasné, že za to se nemohou pokrýt veškeré náklady. Tak to udělejme v pražské plynárenské. Zlevněme plyn na cenu, která je pro klienty pražské plynárenské dostupná, a ten zbytek aspoň po nějaký čas bude dorovnávat město. Když se mě zeptáte, kde na to vezmeme zdroje, tak jenom za první pololetí tohoto roku má Praha úsporu ve svém rozpočtu 12,5 miliard. Čili tam bych si dovedl představit poměrně výrazné přerozdělení. Nehledě na to, že i v daních vybrala Praha o 6 miliard více, než byl plán. A teď poslední zastupitelstvo rozhodlo o pomoci inflační velmi úzkému okruhu obyvatel v úrovni 300 milionů. To mi přijde jako výrazný nepoměr. Čili udělejme to stejně jako v dopravním podniku a bude to fungovat.
0: Vy jste vyzval pana primátora Hřiba k okamžitému odstoupení a k tomu, aby Prahu svěřil odborníkům. Paradoxně teda na konci srpna letošního roku, tak. Což už vyznělo, řekněme si úplně trošku úsměvně, vzhledem k termínu voleb. Dostal jste
1: to nějakou...
0: To si nemyslím. To si nemyslíte.
1: Takhle,
0: reagoval nějak, nebo?
1: Nereagoval vůbec, ani jsem to nečekal, ale je to jenom důkaz toho, že on si vůbec neuvědomuje, kam tu Prahu vede. Protože máte pravdu, my jsme to řekli měsíc před volbami, ale měsíc v této době je strašně moc času, to za prvé. Za druhé, i po volbách to bude trvat další měsíc, než se vůbec ustanoví nějaká nová rada, nový primátor a než budou schopni cokoliv konat. Čili bavíme se tady o dvou nebo možná o tří měsících, kdy ta Praha nebude schopná tyto věci řešit.
0: No a vy jste předpokládal, že by toho 31. srpna vyslyšel vaši prosbu a odešel by a bylo by ještě měsíc ten na to, abyste to vyřešili. Taková je teda, tak to mám rozumět.
1: Já jsem hlavně očekával, že to začnou řešit, že pochopí, že ta situace je opravdu vážná, že nám opravdu hrozí to, že budeme mít blackouty v panelácích, že protože každý si nakoupil přímotopy a ta síť to prostě nemůže vydržet. Že začne se zajímat o to, kde vůbec Praha vezme plyn. Když to neřeší vláda, proč to neřeší město? Že se začne zajímat o to, jak hospodaří pražská plynárenská a jestli nelze nějakou cestou jednoduchou pomoc občanům. To se nestalo doteďka. My jsme to navrhovali nejenom toho 30. srpna, myslím, na naší tiskové konferenci. My jsme to navrhovali i teď na posledním jednání zastupitelstva.
0: Na tom 39. A vy jste tam položili základní čtyři otázky.
1: Ano, ano.
0: A například kolik plynu a dokdy je pro Prahu zajištěno a za jakou cenu, jak se bude vyvíjet cenová politika plynárenské a tak dále. A dostali jste na ně odpověď?
1: Nedostali jsme na ně odpověď, ale ten postup legislativní je takový, že protože já jsem tam byl jako občan, nejsem zastupitel, tak jsem to vznášel jako občan. A v takovém případě si musí tu vaši připomínku nebo námět někdo osvojit. Což se stalo, to byla první věc, která mě potěšila. A když se o tom hlasovalo, tak to podpořilo 24 zastupitelů. Což mi přijde docela dost na to, že to byla prostě jenom poznámka obyčejného občana.
0: No a dá se tedy říct, že to bylo spíš symbolické?
1: Ne, to bylo míněno naprosto vážně, protože ta situace je opravdu katastrofální. Ono si to pořád málo kdo uvědomuje a přijde mi, že nejméně si to uvědomuje tato vláda, když nás neustále krmí tím, jak je všechno zajištěno, jak máme plné zásobníky a všechno je zalito růžovými barvami. Já jednoznačně říkám, je to lež, protože naše zásobníky nejsou plné a většina z toho, co v nich je, tak ještě nepatří České republice. Většina z toho patří Německu. Německo má mimochodem zákon, že pokud vyhlásí energetický stav nouze, tak si Německo musí tyto zásoby z ciziny stáhnout k sobě domů. Takže prostě v těch zásobnicích plyn nebude. Navíc nelze na to koukat jako na spíš, kam si budeme sahat pro daný plyn v tom daném roce. To jsou takzvané vyrovnávací zásobníky, hlavně kvůli tlaku v potrubí. Čili rozhodně to není řešení pro ani tuto první zimu. A možná tato první zima bude zdaleka nejhorší. To, že pan premiér slavnostně otevřel terminál v Holandsku, to je skvělá zpráva, ale na druhou stranu 100% kapacita tohoto terminálu potřebuje tak, nebo pokryje tak třetinu spotřeby plynu roční v České republice. Což mimochodem je spotřeba domácností. A kde jsou ty firmy? Kde je ta zaměstnanost? Teď už dneska krachují firmy, které přenášejí výrobu do Polska. Dneska jsem si přečetl, že firma z Ostravy, která vyrábí horolezecká lana, tam přenáší výrobu. Ne, protože by měli málo zakázek, ale protože mají nejistotu v cenách energií, na rozdíl od Polska. A další věci. Řekl to pan Teplý v jižních Čechách jako největší výrobce mléčných výrobků, že při těchto cenách energií je dokáže pokrýt do konce roku, pak začne propouštět. Teď to jsou přeci zoufalé věci, které tato vláda neřeší. Tak. My jsme o tom jednali i s panem předsedou Středulou. Musím mu poděkovat, protože on na rozdíl od pana primátora Hřiba se o tyhle věci velmi zajímá. A řešili jsme možné dopady na zaměstnanost v Praze a na to, že prostě tu nebude z čeho upéct chleba.
2: Pár zbytků pro krysy.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a modernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.

0: dýmky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dějí se věci. Za prvé máme po zimě a máme taky prázdné zásobníky plynu a nevíme čím a za kolik je naplníme, to je jedna věc. A druhá věc, která je asi pozitivnější, z Německa a z Francie se začínají ozývat vážné hlasy, aby jsme se vrátili k ruskému plynu, protože prostě bez něj se ekonomicky neschopíme.
3: To je zvláštní, nemyslíte? Vždyť nedávno tady visely billboardy, kdy jsme vítězoslavně měli nahlášeno od premiéra, že jsme se právě zbavili ruského plynu.
2: No, myslím, že nás záhy čeká sada dalších billboardů Petra Fialy a na nich bude napsáno: vrátil jsem Česko k ruskému plynu.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud.

0: začínají utíkat věci o tom, někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
0: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý.
0: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a... Myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
0: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers. Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je a od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
0: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama. Tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud. A už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
0: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
0: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
0: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
0: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
0: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku
0: myslím,
1: to není.
0: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
0: není.
1: Spíš se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
0: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, a těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
0: Protože když jste jako v 8.30 v sauně, prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že jí to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 9 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili, a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
0: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek, a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
0: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
0: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak Nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, mistr Zhao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak Každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovéhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad to je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: Tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovéhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno, a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší sníh vítr Safián do umrzlých

0: Pane prezidente, díl 12. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: No, hrubým způsobem a pod hrozbou drakonických sankcí omezit ústavou chráněné základní občanské svobody vyhláškou 3 ministrů.
1: To jsem řekl já.
0: To jste řekl vy.
1: Já myslím, že citujete Hilšera.
0: Ne, to byl jistý Klaus. Opravdu ve chvíli, kdy se šíří světem nakažlivá nemoc, bychom neměli akceptovat to, že ta nemoc je pro spoustu lidí životu nebezpečná, to snad mě dáte za pravdu, a dá se mluvit o ochraně základních občanských práv, tak ty nám zatím nikdo nebere.
1: No, mě je bere, jako já...
0: Tak povídejte.
1: Já nevím,
0: já za vás
1: musím nosit trošku, prožíval jsem nejrůznější karantény a lockdowny, nesmím vejít do restaurace a já nevím kam ještě, to všetci prožíváme, neříkejte, že to necítíte vy, jako možná, že vy jste hrdní a očkovaný a nosíte tu tečku před sebou pořád a tím prorážíte dveře do všech pro mě zavřených místností a budov. To je samozřejmě možné, ale prosím vás, přeci je jasné, a já to opakovaně říkám, že covid je nemoc a že je nemoc jako různé další nemoci a že samozřejmě leckteří lidé onemocní a leckteří lidé dokonce zemřou, ale jako není to důvod, aby se zastavoval svět kvůli tomu, aby se prostě omezovala některá základní lidská práva, když navíc všechny ty lockdowny a roušky nemají opravdu prakticky sebe menší smysl. Opakuji znova, můžu si zopakovat tady těch 20 základních bodů třeba pana profesora Berana a čtu je dnes a denně v jiných podobných publikacích, to jenom, že jsem teď na to narazil, na ten pondělní rozhovor. Je to racionální, je to rozumné. Prosím vás, proč pořád nějaký blouznivci naši, páni Kubekové a další šílenci, vydávají pozitivně testovaného člověka za nemocného? To přeci nemá vůbec žádnou tyto dvě věci. Pozitivní testovanost PCR testem změřena a nemoc COVID nemá bezprostředně žádnou souvislost. Teď, jestli budu testovat každý den a budu dělat 10 milionů testů, no tak samozřejmě najdu více pozitivně testovaných. No a to zase dává všem těm flégrům a kubekům křídla k tomu, aby nám zakazovali ještě to či ono. Ne, nedělejme to, prosím vás. Naše knížka, která vyšla zhruba před rokem, která se jmenovala, já ji zase budu znova roznášet a rozdávat, z péra spousty autorů i z medicínské profese, se jmenovala Rozum proti covidové panice. Já neříkám, že covid nemá své oběti, nikdy nikdo z nás nic takového nevyslovil samozřejmě, ale že musí tomu všemu předcházet věta rozum proti covidové panice, alfa, omega a nehrajme si na flégra a mrazáky plné mrtvol.
0: Pane prezidente, začíná se znovu diskutovat o takzvané korespondenční volbě v České republice. Ne každý občan je s tím smířený a ne každý to považuje za dobré. Co vy si o tom myslíte? Jak by to mohlo fungovat?
1: Jak by to mohlo špatně? Prostě a vidíme, že kde to je zavedeno, takže to funguje prostě špatně. Já myslím, že si spousta lidí u nás trošku plete dvě věci. Jedna věc je dlouhodobá debata o tom, jestli mají volit krajané v zahraničí, nebo ti lidé, kteří nechtějí se obětovat a nejet na dovolenou v době voleb, a jestli mají mít dovolenou jakousi volbu jiného typu, buď cizině nebo korespondenčně. To je jedna rovina. Druhá věc je pokus zavést toto dovnitř, do domácí situace. To první jsme my prožívali od začátku. Já jsem prostě jako předseda vlády 10 let nebo x let s tím bojoval s pokusem, aby se totálně rozšířilo právo jakéhokoliv z našich krajanů, aby volil v tramtári prostě a z vlastní zkušenosti a ze setkávání s krajany jsem zásadně proti tomu protestoval a myslím, že prostě těch argumentů je 1001 a mám pocit, že jsme to, no, nechci to říkat prostě. Druhá věc je rozšíření této myšlenky, která tak fatálně selhává ve Spojených státech při volbách, nedávno v Rakousku při prezidentských volbách a tak dále, tak je to prostě zavedení této věci k nám. Já myslím, že podstatná věc je snížení zavedení té korespondenční volby je asi 3 body, jestli můžu říct. Radikální snížení prahu nebo stupně motivace jít k volbám. Já staromódně uvažuji, a já nevím, jestli vy mě klavere v tom to dáte za pravdu, já staromódně uvažuji, a když mě v minulosti, a já byl ve volbách a můj kamarád tenisový říká, jedu na turnaj Monte Carlos, velký tenisový turnaj. Já říkám, to přeci nemůžeš, víkend finále, my tady máme volby a já v nich kandiduju a ty seš můj dobrý, že neříkej, že tam odjedeš. No on teda projel celou noc zpátku na sobotu s autem z Monte Carla do Prahy, aby mohl v sobotu ráno volit. Přesvědčil jsem ho. Jo. Prostě ta korespondenční volba snižuje možný práh motivace. To je špatné. Prostě člověk má být motivován, jestli ty volby má brát vážně, tak se má k ním dostavit. Já každému vždycky říkal, je to přeci svátek jednou za 4 roky. Druhá věc je, že teď máme různé volby, ale normálně jsou volby za 4 roky parlamentní, ty rozhodující. Jednou za 4 roky svátek, to si mám říct, aha, tak to já teda nepojedu na chalupu odpoledne, to prostě stihnu a pojedu tam až večer nebo druhý den ráno. To se mám stušně obléci, vzít si sako a kravatu a jít prostě a vzít mňoučata za ruku, jako já to vždycky dělám, aby vnímali volby už jako malinký a jít s nima k těm volbám. Jestli někdo není ochoten jednou za 4 roky ty volby takto, ty klíčové volby, takto absolvovat, no tak pak znamená, že jo, ty volby tolik nezajímají. A to já nemůžu akceptovat. Když ho nezajímají, OK, tak a k ním pak nechodí, ale nemá takhle ulehčenou tu možnost. To je první argument. Druhý argument je prostě v těchto těch podivných, přeci vidíte, co je za divadýlko. Kolikrát já jsem tam šel s nějakým tím noučetem a oni říkají, ne, to tam nemůže jít s váma za tu plentu, protože nemůže nikdo další. Já se s tou 92-letou maminkou jsem šel v Lánech do volební místnosti a ona tak šla, ale volby považovala za zásadní věc. Tak já jsem ji tam k tomu dovedl hysterii, abych s ní nedošel až za tu plentu, aby tam muselo. 92 jí bylo, prostě pár týdnů před smrtí svou. Prostě tohleto, ta tajnost voleb je tím absolutně porušena. Jestli to mohu dělat v hospodě, kdykoliv se svými kumpány, který do mě vlejou ještě čtvrtou lavičku slivovice a vyrobím všechno, že tam přeci nebudeš volit, tam ty budeš volit, tam. To je popření všeho racionálna lidské společnosti a popření veškeré parlamentní demokracie. Jestli to někdo tak necílí, necítíme. Tak. No a třetí, jestli mohu, nemluvím už dlouho.
0: Ne, v pohodě, já vás poslouchám.
1: A třetí věc, kterou já bych si dovolil říci, prostě výsledky korespondenčních voleb nejsou výsledkově neutrální. Nejsou výsledkově neutrální. Protože vnášejí jiné struktury voličů do těch voleb, než kteří by tam jindy prostě byli. Opakuji ty volby americké a ty rakouské, které jsme měli takhle nejblíž a vnímali jsme je. Prostě to, že v Rakousku zvolí prezidenta, všichni mu gratulují a pak se řekne, že se bude několik dní doplňovat korespondenční volby ze zahraničí a tam se zjistí, že najednou v zahraničí volili ty Rakušané jinak. Já myslím, že mají volit ti, kteří tady žijou, kteří tady bydlí, kteří tady prožívají životy, kteří tady posílají děti do školy a pak se vztekají na kvalitu nebo na kvalitu výuky. Ti, kteří tady chodí do nemocnice a vztekají nebo se radují z kvality našeho zdravotnictví. Jestli žijou v Argentině, no tak ať volí člověka, který jim tam zavede správné zdravotnictví. A tak dále, a tak dále. Takže já to považuji za výsledkově neneutrální. Ty americké volby to jasně ukázaly, že nedošlo k korespondenčním volbám. Všichni víme, že by vyhrál Trump a ne Biden. To já myslím, že nikdo o tom vůbec nemůže pochybovat. Že Amerika teď diskutuje o tom, že zavede povinnost, že musíte mít identity card, prostě občanku v naší terminologii a tou se prokázat při těch volbách, že tam nemůžete posílat lidi, kteří jenom něco řeknou. No ne, pro mě je to neneutrální a mě fascinuje, jak někteří lidé jsou hloupí ve své bezelstnosti nebo naivitě, že to řeknou nahlas prostě. To, co si dovolil pan bývalý kandidát na prezidenta a dnešní senátor Drahoš v posledních dnech, je úplně fascinující. Kdyby si to dovolil nějaký naivní člověček bez akademických titulů, tak bych řekl.
0: Co máte přesně na mysli?
1: Nedá se nic dělat. No, ale on přeci vítěz oslavně říká, musí být korespondenční volba, protože kdyby byla jenom korespondenční volba do parlamentu, tak by se ANO nedostalo do parlamentu. To je prostě jak je prostě sláma z bot čouhající účelová argumentace, kterou může opravdu říct naivní nebo záměrně zlý člověk, jo. Ale bývalý prezident Akademie věd, já myslím, že takovouhle věc by říkat neměl. On ještě okořeněno dalším, kdyby byla jenom korespondenční volba ze zahraničí, tak by Zeman nebyl zvolený prezidentem. No ne, čímž argument, že to není výsledkově neutrální, je silné slovo a já moc prosím, aby ho lidé, kteří eventuálně, jestli to někdo poslouchá, tenhle pořad, já nevím.
0: Ne, nikdo to neposlouchá, jenom my dva, pane prezidente.
1: Takže pokud by bylo fajn, kdyby tohle to lidi vzali vlastně v úvahu. Takže z těchto důvodů, já si myslím, že když jsou volby, tak mám nastrojeně a bílé košile a krevatě se tam dostavit.
0: Když jsme u těch svátečních věcí, je pro vás, pane prezidente, takovým v tomto případě sportovním svátkem olympiáda?
1: Nevím. Tak jako sportovec, který usiloval o nějaké reprezentační místa, tak jako samozřejmě já sport vítám. Já myslím, že ta olympiáda se dneska posunula někam úplně jinam a jestli je základním cílem olympiády maximalizovat počet soutěží a maximalizovat počet podsoutěží, prostě to znamená, že když se dřív v biatlonu běhali jenom jednotlivci, tak teď najednou, když jsou muži, ženy, tak se zavede mužsko-ženská štafeta. v tom biatlonu. Já proti tomu nic nemám, prostě ať je to na světových pohárech, ale jako takhle nadspávat olympiádu těmihle novými subdisciplínami, navíc v případě sportů, které se vedou asi tak v 15 nebo 20 zemí světa, protože jinde nikdo neví, co to biatlon je, tak já to tak neberu. No a ta takzvaná politizace, hra, politická hra kolem olympiády je už něco prostě mimo mé chápání.
0: No tak pan senátor Fischer říkal nedávno, že bychom se už z toho měli poučit, protože Čína spolitizovala, jeho slovy, olympijské hry už v roce 2008. A to vy si musíte živě pamatovat.
1: Tak já nevím, já jsem žil v komunismu a vím, že byly dvoje hry spolitizovány v té době. A teď bylo poměrně dlouhou dobu ticho a já jsem nevybíral Čínu v Mezinárodním olympijském výboru, aby byly v roce 2008 tam olympijské letní hry a v roce 2022 zimní olympijské hry. Já jsem se k tomu nijak přeci nemohl angažovat a je mi to jedno, či to dělal někdo jiný, že? A to dělali nějaký reprezentanti všech z členských zemí Mezinárodního olympijského výboru a ty se nějak prostě dohodli, nějak o tom asi hlasovali a zvolili si. Tak buď jsem členem toho Mezinárodního olympijského výboru, respektuji tyto věci a jinak přeci mám naprosté právo, abych na tu olympiádu třeba nejel. Podívejte, já, který považuji za zločin umělé rozmíchávání sporu s Čínou, které se stalo módou prostě označování Zemana a možná i mě někdo někdy označil za čínského agenta, já nevím teda proč, ale já teda se musím přiznat, že při té olympiádě 2008, ač jsem byl jako prezident na olympiádě 2-4 v Aténách a na zimní olympiádě v Lillehammeru a na téhle té olympiádě tam, tak já jsem nějak tak při takovým tým velikářství té olympiády v té Číně, já jsem v tom roce 2008 neměl velkou motivaci tam jet. Dnešní Čínoběc, tehdejší prime minister Topolánek, dnešní najednou Čínoběc do toho Pekingu tehdy jel. A já jsem řekl, dobře, tak když tam jedete vy, Mirku, jako předseda vlády, tak já nebudu svou přítomností přidávat něco na té olympiádě, já tam nepojedu. Takže nechme to, jestli máme priority, že milujeme Řecko a nemilujeme Čínu, tak pojedeme spíš na olympiádu tam nebo onem jako politici, ale udělat z toho politickou říčku a teď ještě takovou legrační, že diplomatickou neúčast na té olympiádě. No. Tak my, naši Hilšerové, Fischerové, Vystrčilové, já nevím, kteří další, chtějí diplomaticky bojkotovat olympijské hry v Číně. Ježiš, ať tam nejezdějí, jako já myslím, že tam nikdo nenutíme. Ale pak si to se svými voliči musí vyjasnit. Jestli se nemýlím a jak se tou olympiádou moc nezabývám, tak jsem si všiml, že věty, nadpisy, že česká výprava na zimní olympijské hry v Číně bude největší českou výpravou v historii. Na zimní olympiádu. Myslím, že se nemýlím. Myslím, že to říkám přesně, ať jsem to nepočítal. To byl jeden headline v novinách. Tak ať si to Hilšner, Fischer a Vystrčil vypovídají se svými voliči, kteří jim teda dovolujou přes naše olympijské výbory, aby jsme poslali největší naší výpravu v historii. No ale tyhle ty tři soudruzi senátoři zase říkají, že by jsme tam neměli vůbec jezdit. Tak to něco v tom neklape pro mě.
0: Pane prezidente, jste pověrčivý?
1: Nevím, nějak zase tak super moc ne.
0: Protože nás příště čeká 13. díl.
1: 13. díl. No, tuhle mi někdo říkal, že má jít na operaci tehdy a tehdy a že z horoskopu slyšel, že nesmí jít 7. února, ale že by měl jít 14. února. Tak já jsem říkal, na to reagoval způsobem, no, říct mě to někdo před 30 lety, tak bych si ťukal do čela a tak bych jako vrtěl hlavou na tu pověrčivost. A dneska už bych za tuto úvahu, že když je mu toto doporučeno, tak ať jde na toho 14. a ne 7. na tu operaci, já bych to dneska už k stáru a měknutí asi mozku nikomu už nezesměšňoval.
0: Pro dnešek je to všechno. Těším se na 13. díl, pane prezidente. Mějte se hezky a nashledanou.
1: Děkuji také. Nashledanou.
0: Naším hostem byl Václav Klaus.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavre.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříry, Xavre.
1: Protože my nežijeme z dotací.

0: No.
1: A měl byste nějakou domluvit?
0: No,
1: Co?
0: právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Xavre. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: No, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante. Mě řekl,
1: Jo? A s čím a s kým kolaborujete?
0: no. To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berly.
0: Neměl berli to, začínám bát.
1: Já
0: Co
1: teď...
0: si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
0: Jako smutečný.
1: Babišovi. No, jako, že to je ohavný, jako
0: Jako, že
1: ten
0: myslí na
1: děj.
0: pozůstalý a
1: Já si
0: tak.
1: říkal, vy napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná. Prostě vemte
0: Je,
1: si,
0: je.
1: tohle to se stane pár dnů po tom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
0: Dobře, ale pane
1: já neříkám,
0: Hoši.
1: že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to
0: Viděl
1: někdy?
0: jsem
1: No.
0: to a přišlo mě to absolutně
1: No
0: nechutný.
1: je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně šest. To tak je.
1: To já s vámi
0: No,
1: souhlasím.
0: no.
1: A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu
1: Vzal berlu?
0: berličku a jenom vás tak tu,
1: Jo?
0: jenom vás zkusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý
0: No,
1: hezký věci.
0: za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste
1: Severe,
0: fanoušek,
1: to
0: jo?
1: je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivý. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil
0: Počkejte,
1: kompro? A k tomu se dostaneme.
0: guilty pleasure
1: To je
0: je,
1: jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
0: no
1: Takže takový
0: neříkejte
1: jako...
0: mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
1: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
0: Takže to není pochvala moc.
1: Úplně to nemusí tak být.
0: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
1: Určitě
0: Že to je třeba
1: ono se
0: zajímavý.
1: to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
0: Jo,
1: Co? No.
0: no, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás, starýho reportéra, ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku, poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale
0: Co?
1: co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povídejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Babiš bude mít 34%. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: To se může stát, dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně. Pozor na ty ztracený hlasy. A to letos nebude.
1: Jo.
0: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program? No
1: Dneska
0: a je tam
1: představil
0: něco
1: program.
0: o nás?
1: Máme tam Sýbr nějakou dotaci?
0: Říkají to v tom
1: Ne,
0: programu, že
1: není to tam.
0: podpoříme
1: Ne,
0: Miroslavu 10.
1: já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
0: Opravdu celý?
1: Opravdu celý. Opravdu celý, Ksavr.
0: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně. Bude
1: Proč?
0: mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
1: Jo.
0: no nemůžou lidi volit vůbec.
1: No.
0: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
1: Já bych... Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem. Co?
0: Jeden náš divák, Bilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě, jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
1: Jo.
0: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
1: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
0: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
1: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
0: Já se potom nedívám. No, no tak ale cigarety tam měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to, a on byl revizor.
1: Revizor. Představte, to je něco, ne?
0: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost, ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej nějaká nahrávka.
1: A mně se Xavier líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
0: Jako vějce je posranej.
1: Jo, jako takhle, vějce, jo, jo.
0: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
1: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo, a...
0: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
1: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
0: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
1: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
0: Myslíte?
1: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
0: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
1: No.
0: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
1: Jo. No jož, šifr telefon.
0: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
1: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
0: Ale kde se to bere?
1: Tak to zaříte někde.
0: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
1: To ne, to bych nedělal. To
0: no,
1: bych... Já bych se bál trošku o život.
0: Proč?
1: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, Xavere. Já bych se bál.
0: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
1: Takový hodnoty samý.
0: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
1: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne opravdu, co?
0: No a budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
0: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud je?
0: Z Brna.
1: A tak to vysvětluje vše.
0: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
1: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
0: Z úpatí Českomoravské Soči. To už je něco jiného. To už je opravdu
1: dobře,
0: něco jiného.
1: Dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo, to jo.
0: V Brno si Ptičnov vpucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
0: No. A z které on je strany?
1: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr taky?
1: No, ježišmarja.
0: Tak to do toho
1: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3?
0: K tomu začínám rozumět.
1: Ale on je hrozný lhář. Tady já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
0: To já takhle říct neumím, já protože... Jo. No, nesuďte, pane holče.
1: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
0: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě se... ano, ale víte, kdo Xaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Jo, tak ale já jsem vám dopřál čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Jo, tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
1: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
0: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo,
1: člověk.
0: Kdybych chtěl.
1: Co byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já myslel berličkou.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
1: Mm-hmm.
0: Kvašáky nebo, mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
1: No, já jsem si vzpomněl, Xavre, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to z toho vám zůstalo.
0: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuté ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina.
1: Mm-hmm.
0: Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
1: přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě, dost velký, pane holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele
1: no.
0: dílem. No a ten Rakušan učitel, ne?
1: Rakušan učitel.
0: No, tak vy,
1: no tak já,
0: víte, kam jeřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Myslím, ty už nejsou u nás, není, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: Už u nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holček, jo, že nejsem tak zlej jako vy, tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl no. kolikrát do jedné do noci v práci, jo. A že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Kdo se dostane do Mlín.
1: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
0: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová jsem, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
1: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: ale,
0: pod vnitrem.
1: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to se ale vznešený rozhovor.
0: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi znešený, jako
1: pěkný. A řekl, že svině?
0: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí ale, je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt?
1: Jo,
0: ty, no tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
0: ano,
1: dobře, tak to tak
0: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako... Je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
0: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
0: Kovadlina, jasně. Ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno.
0: Takový
1: já vím, úplně vím přesně,
0: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost?
0: Názorová.
1: Tak, Xavere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltína jsem viděl. A neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. Hmm. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Xavre, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Faltýnk chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No, je to děsivý.
1: No, tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou
1: zem. Jo, a jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Faltýnk.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: jo, já myslím, že mám našlápnu to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
1: To není pravda.
0: Naději, co? Dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Folty.
1: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno pro
0: to. Jo, to jsem si napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Faltýnk skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
0: Pane Holče!
1: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
0: Jindra?
1: Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
0: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím...
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
0: Kdykoliv začnu šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba...
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: chtějí
0: této zemi.
1: Sloužit, jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelský kverš.
0: On recitoval.
1: Jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesev. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký.
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak.
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělám moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Faltýnka zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Rajchl.
1: Říká i Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: Hobej, on je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
0: Jo, protože to ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: on je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere, protože on se teď specializuje...
0: Okay.
1: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: No, já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? Hmm? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
1: Jo, jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce, nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Sobre, on... já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleje, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
0: Jsou tím, Rusové ti vlci?
1: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
0: 66.
1: Symbol, jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba jezdili autem.
0: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
1: Jo, jo.
0: Na průtku,
1: já tohle na Americe
0: tam,
1: mám
0: na
1: právě
0: hezky,
1: rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: To zelenina.
1: Zelenina ne. Vlad?
0: Car?
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš.
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... Že
1: teď pan je...
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze. To víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já jsem složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stan, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Je jich samé spousta.
0: No, je jich 6 dneska. Ale i, jsou skvělí, protože podporují nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdu. No.
1: Tak samé poslouchejte.
0: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Jdete kniha Řichu.
1: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
0: Je,
1: byla vaše premiérka, Xavere.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
0: Ještě to promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Jo? Ať pro ní do horních. Čuch to mrdlí, přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Se vede ten Milda.
0: No.
1: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí? To je jako audience.
1: No to jo, ale...
0: No jestli... asi byla tady, nebo byl?
1: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavere. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče,
1: no.
0: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane.
1: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám úchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu.
0: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježíš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
1: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
0: Je to takový, jako nedomrlý, jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je, já zase...
1: Tam je ten Tišnov, Xavere.
0: Ale pane, oče, zažívá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento, zase. To ještě lepší.
1: Počkej, rád, ne, Bartoníček?
0: Rád?
1: Hm?
0: Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: Nebo má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, pane Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
1: Má
0: ne, u ničeho neříkej ty jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačilo, ne?
1: Koumen. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný. Mm-hmm.
1: Ale oni vykroužkují ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale... Pane Holče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
1: Já tak.
0: Děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tomáš Nielsen je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste, pane Nielsene, mimo jiné v řadě zajímavých vyjádření a tak řekl větu, a to jsme u toho, už jsem mluvil o nutnosti reformovat veřejnoprávní média. Jak byste reformoval?
1: Tak těch...
0: Představte si, že už sedíte v tom Senátu, přinesete nějaký zákon.
1: Tak já si myslím, že první věc, která je klíčová, je financování veřejnoprávních médií, protože nedávno jsme slyšeli požadavek na zvýšení koncesionářských poplatků a podobně. Já jsem přesvědčen, ale je to otázka nějakých auditů a tak dál, že Česká televize prostě by se mohla nějakým způsobem zeštíhlit a zefektivnit. To je jedna věc. Druhá věc je...
0: Jinými slovy, že by stačilo méně peněz.
1: No,
0: tak ono to mám rozumět.
1: Není to otázka peněz, je to otázka celkového fungování. Prostě myslím,
0: mluvíte teď o financování.
1: No, o té ekonomické stránce. To znamená, ale musí to jít ruku v ruce prostě s nějakou reformou, skutečně i tou organizační. Druhá věc je, už jsem to naznačil, zákon jasně stanoví úkoly nebo cíle veřejnoprávních médií a ty nejsou naplňovány. To znamená, je potřeba zavést nějakou diskuzi i mezi právníky, ale zase i mezi odborníky na žurnalistiku. Jakou roli by veřejnoprávní televize vůbec měla mít. Jo, už jsem slyšel spoustu názorů, že ji nepotřebujeme a podobně. Já si třeba myslím, že veřejnoprávní televizi potřebujeme, ale pojďme o tom diskutovat. A druhá věc je, jak zajistit vynutitelnost toho práva. To znamená, jak vnést nějakou, řekněme, osobní odpovědnost vedení těch jednotlivých redaktorů s tím, že současně potřeba samozřejmě udržet nestrannost, nezávislost té televize. Jako, není to jednoduché téma, ale myslím si, že to je nezbytné. Protože dokud Česká televize nebude informovat objektivně a nestranně, tak bude ovlivňovat veřejné mínění místo toho, aby dávala možnost lidem udělat si vlastní názor.
0: Dobře, pane Nielsene, ale vy se ucházíte o místo v Senátu, vy chcete být zákonodárcem a říkáte, že je nutno reformovat ta média veřejné služby. Tak se ptám, jak?
1: Znova říkám, je to...
0: Co kdybych byl voličem tam u vás? Pro mě je to důležité téma. Zatím jste řekl zeštíhlit a vysvětlil jste proč.
1: Tak. A druhá věc je skutečně prostě podívat se na ten zákon o České televizi, zákon o Českém rozhlasu, na to, jak funguje Rada České televize, jaké má kompetence a podobně. V tuhle chvíli je to opravdu otázka nějaké diskuze mezi odborníky právě proto, že zase já bych nerad udělal to, že upravíme zákon způsobem, kterým místo toho, abychom otevřeli pluralitní diskuzi, tak naopak třeba zavedeme nějakou formu cenzury. Ale to, co vím, je, že prostě tak, jak funguje Česká televize, tak prostě takhle to nemůže pokračovat dál.
0: A ve vašich očích do budoucna by se to mohlo financovat jak veřejná mediální služba? Mandatorním vlastně výdajem ze státního rozpočtu, anebo na bázi dobrovolnosti, nebo zachování těch koncesionářských poplatků, což je vlastně daň?
1: Ono to souvisí asi právě s tou rolí České televize. Ve chvíli, kdy bude mít nějakou, jako řekněme, roli podpory plurality názorů a tak dál, tak si dovedu představit, že se prostě každý občan, který tu Českou televizi nějakým způsobem využívá, bude podílet na jejím financování. Ale na druhou stranu si dovedu taky představit to, že jo, myslím si, že nejde až tak o tu formu toho, jestli to bude daň přímá, nebo to bude nějakým jiným způsobem. Myslím si, že by bylo poměrně fér, aby za Českou televizi platili ti, kdo ji užívají. Na druhou stranu zase můžeme se pak bavit o tom, že veřejnoprávní média mají důležitou roli třeba v krizových situacích. A jako, myslím si, že jedna věc je ten způsob financování, druhá věc je ten objem peněz, které vůbec ta veřejnoprávní televize potřebuje. A musím se přiznat, že když například sedím v tomhle studiu, nebo když jsem byl v různých dalších rádích a podobně, a pak vidím ty obrovské prostory a ty kvanta personálu, které Česká televize má, tak je to něco, kde jako vidím naprostou nevyváženost a neefektivitu.
0: Vy jste, pane Nielsene, už tak trošku tady zavadil o peníze, o finance v několika významech. Řekněte mi, jste spokojený s tím, jakým způsobem je zastropována cena energií teď nově?
1: Já už se skoro zdráhám komentovat
0: cokoliv. Nebo bude, já bych to řekl přesně.
1: Zdráhám komentovat cokoliv, co vláda zavede, protože to je skutečně talent z těch možných řešení najít to nejhorší. A mě třeba hrozně překvapuje, mám pocit, že dokonce nedávno pan ministr Síkela, nevím, jestli ve sněmovně prohlásil, že stropování cen energií, tak jako to udělal maďarský premiér Orbán, že to je cesta do pekel. A dneska vlastně se vydali to maďarskou cestou, takže podle mě to nejen, že to není řešení, ale podle mě to je zase další hřebíček do rakve české ekonomiky.
0: Proč?
1: Protože zatímco, já to uvedu třeba na jednoduchém příkladu, prostě ve chvíli, kdy vyrábíme pomocí jaderných elektráren elektřinu za nějaký náklad, a místo toho, abychom jí prodávali českým občanům a českým firmám za tu nákladovou cenu s nějakou přiměřenou marží, tak ji vlastně prodáváme za mnohonásobně vyšší cenu. A to znamená, my vlastně teďko tím stropováním nemotivujeme k tomu, aby ta elektřina se prodávala za nějakou rozumnou cenu, ale vlastně jenom kompenzujeme ty zisky soukromých firm ze státního rozpočtu, to znamená z našich daní. Jo? Je velký rozdíl mezi tím, když nakupuju něco draze a prodávám to levně a pak to kompenzuju z peněz daňových poplatníků, než když něco prodávám levně a naprosto uměle šroubuju tu cenu nahoru.
0: Dobře, ale to zastropování, tak jak jsme teď zaznamenali v médiích, tak to ten problém aktuálně nebo dočasně řeší?
1: No, jako neřeší ho v tom smyslu, že za prvé to zastropování samo o sobě stejně bude znamenat obrovské zvýšení cen. Ale druhá věc, a ta je klíčová, my na to prostě nemáme peníze. Vláda vyčlenila 130 miliard, nebo se mluví o takovéhle částce, ale prostě to jsou prostředky, které můžou vést k tomu a pravděpodobně povedou k tomu, že obchodníci zase vyšroubují ty ceny nahoru. A my prostě ty obrovské kvanta peněz, ty protečou úplně šíleným způsobem. A to znamená, že nejenom, že nevyřešíme tu energetickou krizi, ale současně zadlužíme nejenom nás, ale naše děti a vnuky do budoucna. Jo, a přitom ta řešení, naši odborníci už od listopadu 2021 navrhují řešení energetické krize, protože to není žádná novinka, to skutečně jsme viděli už na krachu Bohemia Energy, ale vláda k tomu byla hluchá. Takže já po tom, co 3/4 roku vláda nic nedělala a teď vybrala vlastně nejhorší variantu, už to vlastně ani nechci komentovat.
0: Já si myslím, že to jsou naši odborníci.
1: Tak jsou to, já třeba v té naší straně Právo, respekt, odbornost jsme vytvořili energetickou skupinu, kde máme pana Noveského, pana Janečka, další lidi, kteří prostě se energetice věnují 20, 30, 40 let. Vůbec se nezdráháme tomu udělat větší odbornou skupinu, pokud někdo oponuje jejich názoru, pojďme o tom diskutovat. Ale prostě ta řešení jsou z nějakého důvodu ta vláda k tomu byla úplně hluchá a paradoxně začala jednat teprve ne za 5:12, ale v půl jedné.
0: Je ten problém dočasně vyřešen teď?
1: Já jsem přesvědčen.
0: Alespoň přes volby tedy?
1: To je dobrá otázka. Podívejte se, když vláda udělá něco, co je dobrého, tak si nebude najímat za 23 milionů mediální kampaň, aby přesvědčila lidi o tom, že to je dobré. Já se bojím, že jste možná udeřil hřebíček na hlavičku v tom, že je to spíš předvolební kampaň, než cokoliv jiného.
0: Za týden budou volby skoro, ne?
1: Je to
0: za týden a jeden den. Předpokládám, že stoupá nervozita. Vy teď jako se vracíte do regionu, máte tam nějaké debaty. Mě by zajímalo, jestli jste se už sešel v nějaké debatě s panem Vystrčilem.
1: My jsme byli teď nedávno v pořadu, nevím, si můžu zmínit
0: televizi,
1: TV Nova má internetové vysílání, takže tam jsme byli v diskuzi.
0: A dobře to bylo?
1: No tak, to já myslím, že každý divák se na to může podívat dál. Já jsem přesvědčen, že to jenom potvrdilo to, co říkám teď v souvislosti s tou energetickou krizí, že prostě vláda nemá řešení. A já třeba osobně nemám vlastně nic proti panu Vystrčilovi. To, co proti čemu něco mám, je to, že si myslím, že prostě ty vládní představitelé nebo představitelé vládních stran by prostě v tom Senátu neměli být, protože pak ten Senát ztratí smysl. Ve chvíli, kdy máte ve vládě, ve sněmovně a v Senátu lidi, kteří hlásají stejný názor, tak je to 81 lidí, kteří jsou úplně zbyteční.
0: A tak navíc on je ještě ten Tajvanec, ne? Je to ten pan Vystrčil?
1: Tak jako ano, ale
0: já si říkám, s jakým pocitem vlastně ti občané, voliči do toho jdou na Vysočině, když on se prezentuje jako Tajvan.
1: Tak zaznívá to tam. Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože jsem slíbil, že nebudu před volbami nějak jako napadat ty ostatní kandidáty, ale jo, tak ta přezdívka se poměrně ujala. A možná to ale obrátím trošku jako zase k něčemu pozitivnějšímu, že si fakt myslím, že ten senátor by neměl řešit globální politické problémy, ale skutečně měl by se zabývat tím, aby senát kontroloval ústavnost, aby prostě dohlížel na to, jaké zákony přijímáme, a aby přenášel tu komunální politiku do té celostátní úrovně. jeden příklad za všechny, mluvil jsem o té dopravě. Prostě pokud jsme zavedli možná zřejmě nefunkční systém elektronického mýta, to nevyřeší starostové, to nevyřeší ani hejtman, to je potřeba řešit celostátně.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odrožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufujeme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Croa, je to D, Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní D, Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nám. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Je to, takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říká, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl, aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle už takový standard, no, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí válka.
2: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, no to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jakože ta americká hymna, že se s ní prostě že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
2: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale on to není ani mužský, tam je, jo, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. To by jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Hraje vám Radio Ksaver.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Před pár dny, myslím, že ve středu na televizi Nova promlouval pan premiér Fiala a on tam říkal, že plyn je zajištěný, bude ho dost a právě mluvil o nějaké této severní cestě pro skapalněný plyn. Pravda, neřekl, kolik skapalněný plyn bude stát, ale má v tomto pravdu? Funguje to?
1: No tak zaprvé, já se přiznám, já se na pana premiéra nekoukám, protože si zachovám určitou duševní hygienu tedy. Jo. Ale přiznám se, co se týká této cesty, tak zatím jediný terminál, který je nahoře na severu, je Svinoušče v Polsku. Ten je plně vytížený, Němci zatím terminál nemají, Poláci si chystají na další terminál. Ale toto, o čem jsem mluvil, to je ten plynovod podmořský, který je na ten klasický plyn, který se neskapalňuje a vlastně pořád běhá jenom jako v té plynné fázi. Jo. Takže ta cesta není. Navíc z toho Polska zatím nemáme propojení k nám. Propojení skončilo nakonec na Slovensku. Takže Slováci se propojili s Polskem. My teda zatím s tím Polskem propojeni nejsme. Chystá se ten Štork 2, Štork 1 vlastně byl zcela nevyužitý, takže potom Poláci řekli, že Štork 2 se nebude stavět, protože nebyl důvod ho stavět z důvodu ekonomické.
0: Dobře, tak bereme to tak, že s jistou dávkou pochopení pan premiér Fiala není odborníkem na energie, na plyn, je to člověk z akademické sféry, takže nemusel mít úplně dobré informace, ale znovu se vás ptám, kolik teda, kdybychom řekli, Fiala měl pravdu, je zajištěný plyn z nějaké severní cesty, ten skapalněný, tak on bude stát kolik? Bude stát 37krát víc než před 2 lety, nebo bude to levnější?
1: Tak to záleží za to, na kolik se nakoupí. Zatím není žádný kontrakt na ten nákup. Zatím se pořád někde možná jedná, buď to v Kataru,
0: nebo... Jak to vidíte?
1: Já nechci říct, ale na tohle se nedá teoretizovat. To je potom věc konkrétního kontraktu. A v každém případě je to vždycky dražší. Protože uvědomte si, že vy ten plyn, který třeba z toho Ruska fouká, nebo ze spoda, jo, to je těma plynovodama, jo, Turkish Stream a těma dalšíma, tak ten plyn vlastně pořád je v té plynné fázi. Když máte LNG, tak vy ho musíte někde skapalnit. To vás stojí obrovskou energii, protože musíte schladit na minus 162 stupňů, aby se skapalnil, pak ho musíte převíst tankerem, vy ho zase stočíte do LNG terminálu někde na pobřeží Evropy, ať už teda ve Francii nebo já nevím, ve Španělsku, a tam zase je problém, že nejsou ty plynovody k nám, jo? Takže ho prostě někde stočíte a tam se zase musí do něj ta energie přidat, musíte ho ohřát, aby mohl zase dál běžet jako plyn, protože LNG se v podstatě vždycky musí odpařit.
0: Kdybychom teoreticky cenu toho skapalněného plynu srovnali s tou cenou plynu, která byla před 2 lety, to znamená 37krát levnější. Než je
1: no
0: teď.
1: To bude, v každém případě to bude takhle, tak já to řeknu teda jinak. Pokud to bude jenom 37krát dražší, než to bylo před 2 lety, tak to nebude tak špatný. A teď je to šílený.
0: Jakože by to bylo ještě dražší?
1: No tak samozřejmě může to být ještě dražší, protože vemte si, ty tankery se neustále zdražují, je jich málo, těch tankerů, které jezdí. Když si vezmete, že třeba na ropu, já nevím, asi 15 000 tankerů, kdežto na LNG asi, já nevím, 500 nebo 600 tankerů, jo, tak vidíte, že je tam obrovský nepoměr, to znamená, vy se musíte na to dívat z pohledu toho, tam to funguje paradoxně, to tržní hospodářství. Ale upřímně řečeno, to LNG stejně, my jako tady pořád se koukáme na americké LNG, že jo, jenže problém je v tom, že část toho amerického LNG je stejně z Ruska. Jo, protože oni to normálně koupí od Rusů a akorát, že nám to prostě přeprodají jako americký. Takže tam je na tom trošičku přirážka zase, no.
0: Počkejte, ten skapalněný plyn, no, který by se sem přivážel, jak o něm mluvil pan premiér Fiala, je ve skutečnosti ten ruský?
1: No, část jeho. Určitá část. Já nemůžu říct dneska kolik, protože tohle jsou obchodní tajemství, ale u nás v branži víme, že prostě část toho plynu, určitá část toho LNG amerického pochází z Ruska. Jak jinak to říci?
0: No, to přece politicky nechceme.
1: A vy to poznáte, jestli je to z Ruska, nebo jestli je to z té Ameriky?
0: No, nepoznám, ale...
1: Chce být klamán. A upřímně řečeno, Mně je to úplně ukradený. Mně je úplně jedno, jestli ten plyn bude z Ruska, nebo jestli bude z Ameriky, nebo jestli bude z Kataru, nebo jestli bude z Nigérie, nebo jestli bude odtamtať. Já potřebuji, aby ten plyn byl tady, protože my máme plynofikovanou celou republiku. My tady máme 80 000 km plynovodu a to všechno má přijít v ní več, že tady ten plyn nebude. Lidi jsou na to zvyklí, to se budeme fakt vracet do 50. let, že tady se bude topit, že se bude spalovat všechno, že teď vlastně je přejdeme na uhlí zase a na to všechno.
0: Teď je zhruba ten metr krychlový plynu za kolik?
1: Teďka metr krychlový plynu naposledy na TTFce byl za 79 korun kubík.
0: V eurech?
1: No, já to počítám vždycky na kačky na kubík. Pro mě je to důležité to počítat vždycky na koruny.
0: 1000 metrů krychlových dnes Medveděv se nechal slyšet, nevím, jestli jste to slyšel, tu zprávu, za 3500 eur za 1000 metrů krychlových.
1: To je šílená cena.
0: No pozor, a on řekl, že do konce roku odhaduje cenu 5000 eur.
1: Dobře, ale to záleží, kde ta cena bude, protože v Rusku to nemá cenu, nemá žádný důvod, aby ta cena takhle stoupala.
0: Říkáme to je stejný.
1: No dobře, ale to on uvažuje zřejmě, že tahle cena bude v Evropě, protože asi uzavřou kohoutky, protože Evropa neustále žádá Rusko, bohužel, neustále i naši politici žádají Rusko, ať se okamžitě přestane dodávat sem plyn. A jestli ty Rusové fakt poslechnou, tak jsme nahrány. Tak opravdu Česká republika je nahrána. Speciálně Česká republika. No, protože my jsme na tom v podstatě nejvíc závislí.
0: No, abychom úplně neskákali z jednoho na druhé, tak pojďme teď na pár dotazů našich diváků, to se tak rozmělní hezky, a já se pak vrátím ještě k té elektrice. Tak, hezký večer, nebo píše pan Pavel Šilhán. Pane Noveský, lze i hned zrušit v České republice emisní povolenky a tím zlevnit okamžitě elektřinu? Jo, otazník. A nebo jsou emisní povolenky taky v dikci EU?
1: Pane, budu odpovídat panu Šilhánovi, když je to asi pro všechny samozřejmě. Emisní povolenky jsou v dikci EU. Okamžitě zrušit nejdou, protože jsou stanoveny u nás zákonem, musel by se změnit zákon ve sněmovně. Tam jako v podstatě ani energetický regulační úřad nemá dosah, protože to by muselo mezi s ministerstvem průmyslu a obchodu dát návrh zákona, abychom vypadli z toho systému, nesmyslného systému emisních povolenek. A samozřejmě by to zlevnilo, protože vezměte si, že z uhlí se zhruba vyrábí za 15 halířů kWh. Jo, zatímco z jádra máte za 25 halířů, a tak suhy je zhruba za 15 halířů, ale k tomu se musí připočíst právě cena emisních povolenek, která je různá, protože třeba Seven říkal, teda pan Tyka, že jo, ta firma Seven říkali, že vlastně to má asi za korunu 60, jo, k tomu v té kWh, když to ČES říkal, že to mají zhruba za korunu. Jo, to znamená, že k tomu musíte přičíst tuhle tu sumu a o to by se to pochopitelně zlevnilo.
0: No ale jde ale, to prostě?
1: A kdo? No moje děti se musí učit chodit.
0: A kdo to rozhodne?
1: No náš parlament.
0: Protože podívejte, tím zákonem, emisní povolenky to je v podstatě jaký odpustek.
1: Podvod. Emisní povolenky jsou dneska už jenom podvod. Od toho roku 2019 do roku 2019 jsme si ještě mohli hrát na to, že to je nějakým způsobem něco k ekologii. Od té doby v podstatě je to obyčejný spekulativní nástroj, jako každý jiný spekulativní nástroj na finančním trhu. A dneska tím podporujeme paradoxně, dneska emisními povolenkami podporujeme výstavbu uhelných elektráren například v Číně, jo, a podobně. No protože spoustu emisních povolenek vlastní čínské banky, americké fondy. Takže jako na co emisní povolenky, abychom podporovali elektrárny v Číně uhelný? Mně to teda přijde jako trošku nesmyslné.
0: Český lev se ptá, existuje v České republice ještě nějaké místo, kde by se dal postavit další zásobník plynu?
1: To by záleželo, jaký by to byl, protože ty super špičkový určitě by se dali. To jsou ty malé zásobníky, jako je třeba Háje, ale to je vlastně jediný zásobník, který se vymyká těm ostatním. Háje, to je ve vyrubaných slojích, to je kousíček od Příbramy, tam původně byl důl a vím, že takový důl je na Rožince a že jsou další, ale ty opravdový kvalitní zásobníky, které mají obrovskou kapacitu, jako třeba ty Dolní Dunavice, protože třeba ty Háje mají jenom 75 milionů kubíků, jo? Kdežto zase jsou velmi operativní, tam můžete začít i hned vtráčet, s vtráčením přejít přímo do těžby a podobně. Kdežto ty ostatní zásobníky, On je jich tady celkem 9 zásobníků, z toho 8 zásobníků je napojeno na naši plynárenskou soustavu, tak ty ostatní zásobníky jsou vlastně v přírodních strukturách. To je vlastně v té houbce, já nevím, kilometr, kilometr a půl a podobně, kde byl dříve plyn, se těžil, nebo se tam těžila ropa, nebo obé se tam těžilo. Takže jsou ty kapacity, nějaké možnosti jsou.
0: No a domníváte se, že je teda pravdou, že jsou teď naplněny na 80%?
1: Já si myslím asi, že jo, tam není problém v tom, jak jsou naplněny. Tam je problém v tom, čí je ten plyn v těch zásobnicích a kdo s ním
0: může... To je náš, ne?
1: No to bych rád. To bych rád. Já vím o tom, že tam máme v tom nějakých asi 228, možná někdo říká, až 240 milionů kubíků. To je to, co oficiálně vláda přiznala. Jo, to je to, co se nakoupilo za těch 8 miliard, tehdy to stálo, vláda to kupovala za 37 korun kubík, když to stálo na burze tehdy 25. Takže ty zásobníky dneska jsou plné ruského plynu, ale ten plyn patří většinou německým společnostem nebo ještě Bůh ví komu a Bůh ví pro koho je určený. Dával jsem zase nějaké podklady některým poslancům, aby se zeptali v pátek, když se jednalo o energiích, aby se zeptali na tvrdo, aby se zeptali vlády a ministerstva průmyslu a obchodu, kolik z toho plynu tam patří České republice. Protože to, že je to naplněno 80%, je hezký a pokud je to plyn třeba konkrétně určený pro Bavorsko, tak je nám to hodně.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát si to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu budu někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: oni
2: celkem
1: jedno. Oni tomu
2: říkají
1: minerály dokonce, jsem
2: no, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to, tvůj názor, udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš?
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojen, necti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Posloucháte rádio Xaver.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Pane prezidente, díl pátý.
1: Chci říct, že jestli to Tomio Okamura tady zdůrazňoval, no tak tím lidem říkal jako jeden z těch, kteří si myslí, že nebudou mít problém, a já myslím, že oprávněně si myslí, že nebudou mít problém s překročením té 5% hranice, no tak on samozřejmě říká, řada vašich hlasů propadne a než by měli propadnout, tak zvažte a dejte ty hlasy mé straně.
0: To on to říká ještě trošku jinak. Vy jste u toho nebyl, tak já vám to já tak budu parafrázovat. On říká voličům vlastně, a řekl to i tady v tom rozhovoru, když byste chtěli volit vlastence, vlastenecké strany, a už jsme doma, tak jediná vlastenecká strana, která může projít přes 5%, nebo je skoro jistota, je SPD. A zatímco vy chcete volit vlastence a hodíte to například bloku pana Volného nebo Trikoloře a jiným, tak ty vaše hlasy nakonec dostanou Piráti. Ještě jim dává takovou ťavku nakonec. Ale promiňte ještě jedna věc k tomu. My to slyšíme přece léta, pane prezident. Že když budete volit malou stranu, která nemá ten potenciál, ty hlasy hážete do koše. Takže to tak ve skutečnosti nebyl?
1: Bylo to vždycky, mysleli jsme si to vždycky. Já jsem vždycky byl zástupce té velké strany, kde o tohle to nešlo. Samozřejmě jsem varoval a říkal jsem, jestli chcete, aby hlasy napravo nepropadly do koše, tak je dávejte mě a ne někomu jinému. Takže v tom smyslu se Okamura chová jako homopolitikus standardním způsobem a říká věci, které jsou naprosto rozumné. Myslím, že to je věc vážná, protože celá řada lidí bude hrdině do těch voleb a je dobře, že o to usilují a tak dále. Ale pak někomu říkat, hloubku, ty vidíš, že podle posledního průzkumu máš 0,37% hlasů, tak zvaž, jestli budeš zkoumat, jestli dostaneš 0,41 nebo 0,62, ale v každém případě ty tvé hlasy budou rozděleny podle toho, jestli dostanou víc Piráti nebo Babišovo ANO. Takže v každém případě ten tvůj hlas bude rozdělen mezi ty strany podle toho, kolik dostanou hlasů. Takže té větší straně, ten, kdo je největší odpůrce Pirátů, tak on vlastně tím, že vyvzdoruje pro svou stranu 0,75% hlasů, tak on z těch svých hlasů dá nejvíc těm Pirátům. No to říkal Okamura správně.
0: Mm-hmm. Do jaké míry se do předvolební kampaně nebo do toho cvrkotu před volbami hodlá zapojit Institut Václava Klause?
1: Tak my nejsme politická strana. Ale jsme politická entita, určitě to bych si troufnul říci. No a v tomto smyslu my připravujeme a intenzivně na tom pracujeme. I teď jsem spolu s panem doktorem Weiglem jsem dokončoval dneska dopoledne X-tou verzi úvodu, předmluvy k tomu. Speciální knížečku, sborník, který bude mít, nevím, 150 stránek nebo kolik, a který chce diskutovat o tom, o čem ty volby budou, o čem ty volby podle našeho by být měly, o čem ty volby podle našeho názoru by být měly, ale nebudou a tak dále. Takže je to produkt IVK, každý z našich kolegů dostal přidělený prostor. Já jako hlavní osoba snad, jako, když už se to jmenuje IVK, tak si uzurpuju, že mám o kousek víc stránek, než mají ty ostatní. Takže já jsem s velkou chutí psal i ten svůj příspěvek. To bylo můj hlavní produkt posledních dnů a týdnů.
0: Pane prezidente, v kterékoliv části vaší politické kariéry až doteď, od ministra financí, předsedu sněmovny a tak dále, prezidenta, připadal jste si někdy jako bílý páprda?
1: To mě ani nenapadlo, já teda vím, na co reagujete, i když to vím jenom headline, vím jenom nadpis, já, Já jsem ten, ty výroky toho pana poslance Profan.
0: Pan se jmenuje Profan, abych to ano. Za pirátskou stranu.
1: Za pirátskou stranu. Já vím, to jsem si zareagoval, to jsem si všimnul.
0: S fašistickými názory ještě podotýkám.
1: Ano,
0: tady,
1: a jako on to tadyhle ty bílí páprdové s fašistickým názory. No tak teď se mě opakují, já jsem se tím dál nezabýval. Mě to stačí, tenhle výrok o něm.
0: To teda nezlobte, pane prezidente, toto mě tak hluboce urazilo, jako občana této země.
1: Byste chtěl, abych to... Jo, to, že vás urazila ta věta?
0: No, samozřejmě.
1: Ne, já jsem si, že vás urazilo, že jsem to nestudoval podrobně.
0: Ne?
1: Ne, je to samozřejmě drzost a je to hloupost. A teď je jenom nesmysl a arogance a teď můžu říkat další takové charakteristiky, ale já mám pocit, že hrozí věc, která by mě ještě vadila víc. Já mám pocit, že to jako všechno u nás bude spolknuto tím mediálním světem a zapomenuto a bude se to interpretovat jako ústřel toho člověka, že nebyl úplně při smyslech a při nejhorším Piráti řeknou, že ho zařadí z kandidátky místa X, kde má šanci na místo Y, kde nemá šanci být zvolen, a nebo že nastane ta nejšílenější věc dnešní doby, která mě strašně vadí, že ten člověk se omluví a ono mu to bude odpuštěno. Já vím, že někteří lidé, kteří mě dobře znají, řeknou, ten Klaus je blbej, on jako něco, co neumí, je omluvit se. Já to připouštím a tak dále. A já to respektuju a mám pocit, že na téhle té více něco může být. Ale v každém případě já zásadně odmítám éru omluv. Éra omluv, která znamená automatické prominutí čehokoliv, co člověk udělá. Přeci omluva je něco, co má smysl, když v nacpané tramvaji, která cukne, šlápnete někomu na nohu a vy jste za to opravdu nemohl, maximálně jste se měl více držet nebo víc soustředit na tu jízdu, ale nebyl to vůbec váš úmysl. A na věc, která nebyla vaším úmyslem, já respektuji terminus technicus omluva. Na věci, které dělám vědomně, promyšleně, záměrně, já slovo omluva prostě v žádném případě neakceptuji. Považuji to za falešnou úlitbu dnešní doby a provokuje mě to už delší dobu, ale teď, jestli něco takového nastane, tak bych se velmi zlobil. Jak všichni ty pánové naši politici, no já se to omlouvám, no to je nesmysl, to se přeci říct nikdy nedá. V tramvaji. Určitě ano.
0: Já tomu rozumím, ale ještě mi vysvětlete a také našim divákům, pane prezidente, o čem toto svědčí?
1: No, svědčí to o nepevnosti postojů, o nepevnosti názorů. Svědčí to o tom, že je jakoby možné, že názor mít a nemít. Že je tam dialektika, že je tam volné, že je to fazy. Je obor matematiky, fazy množiny, jestli si to někdo pamatuje ze školy ještě. To jsou neurčité přesně množiny. Takže ten názor je něco fazy, mlhavé nebo bez jasného ohraničení. Ano, to je dnešní doba, prostě ty fazy, názory jsou najednou možné a přijímané. A já vím, že jsem vždycky protestoval, když někdy v 70. letech, já ne matematik, ale někdo, kdo v matematice má docela pozitivní vztah a pak jsem se přes tu mou ekonometrii a statistiku tomu trošku věnoval, tak já jsem těm fazy množinám jako nedůvěřoval od prvopočátku, ale připustil jsem, že jsem možná blbej a že tu vyšší matematiku, že mi není dána. Ale to fazy myšlení je děs, já chci myšlení jasné, ohraničené a všechno to souvisí s tou marxistickou dialektikou, to taky měla volnost v tom, ono to všechno je i není a mohlo by to být a nemuselo by to být. A už jste moc mladí, vy jste se to ve škole neučil.
0: Ne, už to nepamatujeme. Pane prezidente, vy jste to řekl tak vznešeně. Není to náhodou prosté, jak výšivka z podhůří, že to je prostě kombinace drzosti a blbosti?
1: No to je určitě, ale to někdo má...
0: Promiňte mi tento selský jazyk, ale já...
1: Někdo má dar říct drzost a blbost a já to tak opíšu prostě, no. Proto tomu Klausovi letky nerozuměli ty voliči.
0: Dobře. Před pár hodinami.
1: Zase pořád... na mě máte něco, co neznám.
0: No, možná vás to... Ale určitě vyčtete určitě zprávy na webu, tak budete vědět. Protože my tento pořad natáčíme v pátek 13.
1: Pátek 13.
0: A teď je kolem nějaké 16. hodiny. A před pár hodinami se objevila v médiích zpráva, že do České republiky dokonce s nějakou policejní honičkou přijela dodávka, z které uteklo 29 uprchlíků. Což teda my slyšíme velmi často, že v naší zemi žádní uprchlíci nejsou, ale jak se ukazuje, tak tu a tam se nějaký najde. Co si o těch uprchlících myslíte?
1: Já nejdříve chci říct Suvku, že do republiky přijelo, jak jste začal říkat, nebo přijede, tak já se nejdřív myslel, že budete mluvit o německém prezidentovi Steinmeierovi, který se má přijet a já jsem přemýšlel, co k tomu říci prostě. A mě na tom zaujalo něco jiného, že ten pan prezident německý, stejně jako nedávno místopředseda nebo Evropské rady, pan Timmermans, holandský socialista, tak oni teď jsou jako moderní a klimaticky šetrní, tak oni sem nepřiletějí letadlem, ale přijedou vlakem. Jo. A mně se to zdá tak, to je jako takové falešné gesto, které jsem chtěl napadnout Steinmeiera, že to je falešné gesto a tudy opravdu cesta nevede. Já znám takové ty jetí vlakem politiků do toho a toho místa, protože se šetří, aby nejeli svými luxusními auty. Ale samozřejmě, oni jedou pouze tam, ti politici, tím vlakem. To natáčí všechny televize a samozřejmě, že po silnici jedou ty všechny jejich auta vedle, takže ten benzín samozřejmě vyplýtvají a CO2 emise zvyšují. No a jako jenom fiktivně jedou vlakem a zpátky jedou těma autama, takže ty tam stejně dojeli. Takže já jsem to chtěl přidat tadyhle ty falešnosti.
0: A uprchlíci, to je teď téma.
1: Já myslím, že lidé u nás strašně podceňují to, že u nás nepřibývá migrantů. Já nerad odlišuju migranty legitimní, nelegitimní, načerno přejedivší nebo tady zůstavší a tak dále. Já prostě mě spíš mluvím o migrantech versus původní obyvatelé naší země. Ten podíl těch migrantů, čili ne Čechů, nebo jak to nazvat, prudce v posledních letech narůstá. Myslím, že to lidé podceňují. My netušíme, kolik pracovních sil už je v České republice nečeských a přistěhovaleckých nebo tady pendlujících a tak dále. Přibývá více a více každý rok a my bychom to neměli podceňovat. Já jsem zásadně proti, já si myslím, že o tom, kolik má být v zemi cizích lidí, si má rozhodovat a země sama, nikdo jim se nemá nikoho posílat.
0: Ale já jsem mířil spíš na ty nelegální migranty, třeba těch 29 z té dodávky.
1: No tak já nevím, to nelegální, jestli se někdo přijede údajně si prohlížet Karlův most a pak se mu tady tak líbí, že tady zůstane, tak ono to, a pak teprve dodatečně bude žádat o nějakou legalizaci toho svého pobytu, tak to už je prostě jako uhoď. Takže já vidím tady obrovskou proměnu, ne Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, to samozřejmě a všichni o tom mluvíme, ale já myslím, že se proměňuje i Česká republika a myslím, že by to chtělo vážnou diskuzi o tom.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas Abstinenti Jablonec. A zalajkovat, jak se

0: závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý, a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
0: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u toho to říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
0: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
0: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
0: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš Lexauriny.
1: Lexaurin.
0: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
0: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
0: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
1: No, řekněte, popravdě, pane Farský, máte na to někdy chuť?
0: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti. A tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mhm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
0: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol, a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
0: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
0: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
0: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako

0: ono se chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
0: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
0: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel, a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si už zapálit, a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí, nebo nehulí, buď to v autě hulí, nebo nehulí, a stojí před hospodou, nebo nestojí. Ten problém u, vy říkáte toxici, že, těm, co mají drogy, u alkoholiků a toxiků, je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
0: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
0: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo? Prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím. V letadle trpíte třeba.
0: No, záleží, jak
1: máte
0: dlouho.
1: Máte na to chuť.
0: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
0: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
0: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
0: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležitý tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
0: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká.
0: Ano, ano.
1: Ale neudělá to jen takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
0: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska...
1: Dobře.
0: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
0: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
0: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
0: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za dva dny už i bez telefonu.
0: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Hmm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
0: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: bylo. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon?
0: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže... Ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
0: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
0: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, mm-hmm. tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
0: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
0: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
0: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi dvě nebo tři. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox dvakrát, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
0: Připravuje se na detox, za dva dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
0: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
0: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
0: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
0: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení, jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
0: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku.
0: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
0: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
0: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
0: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
0: Určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
0: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
0: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
0: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností. To video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím. Jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
0: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
0: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
0: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
0: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti? V té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
0: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: Že? A co jste našel vy?
0: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
0: Začal jsem se utužovat třeba.
1: Aha, no tak to
0: je. To je velká dávka.
1: Já vím, no. je teď taková moda.
0: Jo, ano, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
0: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
0: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna, poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
0: Aha.
1: Co to je?
0: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
0: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Nebo strašidelné do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla. Teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
0: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
0: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba, jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstinent, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
0: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
0: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět, ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
0: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo, svítí sluníčko, nalou si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Mm-hmm. Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
0: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenují ty stránky, je to ten.
0: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský. Radio Xaver.

0: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
0: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
1: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
0: A 9.
1: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
0: No. A vy nejezdíte tramvají?
1: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
0: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
1: Já jsem dobrý, já tak 10.
0: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
1: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
0: Ptačího?
1: Ptačího zpěvu.
0: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
1: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
0: Jo, takže zase za rok.
1: No.
0: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
1: Že se ptáci těší na volby.
0: No ne, říkám si,
1: kolik ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
0: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
1: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
0: Hanopisy?
1: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
1: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
1: Souček na odstřel klouček.
0: Ano. No. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
1: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
0: I ta odvolávací?
1: No prejo.
0: Tak to víte víc než já. Popravdě.
1: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
0: Ano.
1: Tak si počkáme do úterý. No,
0: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50 na 50.
1: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
0: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
1: věcí.
0: Já
1: se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
0: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
1: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
0: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
1: Takže jste hovořil s Respektem.
0: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
1: To jde Respekt stranou.
0: No. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
1: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
0: No.
1: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
0: No opravdu? Já to nečtu, Takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
1: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
0: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
1: Jo,
0: jako
1: takhle.
0: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
1: Takhle po stěně.
0: Po stěně.
1: Jo, no, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
0: Ještě ničemu ní.
1: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky, no, a že budou propírat někoho jiného.
0: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
1: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
0: No.
1: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
0: No.
1: Projekt?
0: Tak na papežku nemůžete.
1: To ne, no.
0: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
1: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
0: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
1: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
0: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
1: Co?
0: No kolik teda?
1: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
0: Jo, takhle?
1: Takhle, no.
0: To je 42?
1: No.
0: Ježiš, ale
1: a letos v říjnu to bude 8 let.
0: A tak...
1: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
0: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
1: Můžete si zažádat o ošetřovné.
0: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
1: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
0: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
1: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
0: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
1: Jo, jo.
0: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
1: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
0: to
1: taky dospěju.
0: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
1: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá a říká, pokecala jsem si bystu.
0: Bystu?
1: Bystu.
0: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
1: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
0: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Newrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
1: A, tak to má víc kanálů než Netflix.
0: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu na 40. Na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
1: Takže přišel o několik oblíbených triček.
0: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
1: Jo, jo.
0: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
1: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
0: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
1: Co jezdí,
0: ale i vytírá.
1: Yeah.
0: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
1: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
0: No.
1: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
0: Jak to?
1: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
0: O praní špinavých
1: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
0: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
1: Jo. Bude tabák umytý dočista.
0: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
1: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
0: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
1: Dýško.
0: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
1: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
0: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
1: Jo, jo, jo.
0: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
1: To bude fialová ponožková inflace.
0: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To nejinak není možný.
1: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
0: No.
1: No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
0: na
1: že...
0: Na to téma bych nežartoval vůbec.
1: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
0: Paní Karole,
1: se chlapec snaží.
0: Se bojím, že je to na spadnutí.
1: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
0: jediná
1: ano.
0: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
1: Že Kriste.
0: Tak dopadne. Tak dopadne. Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
1: No, Já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
0: Ministr spravedlnosti?
1: No, pan Pospíšil.
0: A to je hezký.
1: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
0: A paní Karol, to je něco jiného.
1: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
0: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
1: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
0: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
1: no jo,
0: bude mít jiné. Jako.
1: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
0: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
1: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
0: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam, budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
0: Čeho?
1: Well-beingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
0: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já vůbec nevím, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
1: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
0: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
1: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
0: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo, tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě.
1: Hmm.
0: Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. To se sekla, co? Štenkra.
1: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
0: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Hmm. Jako.
1: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
0: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
1: Hm? Že vás to žvanění neuživí.
0: No, asi jo.
1: A pak jsem si ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že.
0: Mm-hmm.
1: A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
0: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
1: To je pravda.
0: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
1: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
0: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden. Neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to. Hmm. A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí.
1: Mm-hmm.
0: A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
1: matematikum děje.
0: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
1: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
0: Dneska je 2. května.
1: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
0: Americká.
1: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
0: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
1: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
0: Je to šlágr pořád.
1: Mě to baví, no.
0: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč mi to někdo neřekli, já jsem, taťko, tak nešťastná, pusť tam ještě jeden díl, ať se trošku, víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
1: Nebo jako třeba Petr Fiala.
0: Jak to?
1: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
0: Velkorysý k panu Křetinskému, co vím já. No.
1: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné asi v rámci inkluze bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
0: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
1: To je blbá blondýna.
0: Paní Karol,
1: no opravdu,
0: jak to mluvíte
1: ona se
0: o
1: tak,
0: ženách?
1: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
0: Jako ona je politička, to je nějaká?
1: Nevím. Ne, to je moderátorka.
0: Moderátorka, no. Co pro boha moderuje?
1: No bude moderovat tour s Petrem Fialou.
0: A on tam Honza učí. Pro boha co učí? Jo, ona moderuje.
1: No bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
0: A ona je humorná?
1: Dokonce velmi. Jo. Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
0: Takhle.
1: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
0: To bych věděl, Matěj Gregor.
1: Vy jste vošklivej. No tak, ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
0: Jo, takhle,
1: já nemůžu třeba vyrazit s Mariánem.
0: Mariánem?
1: S Mariánem.
0: Salfou? Nebo který?
1: Ne, prosím nás, toho měl Havel, to už je pasé.
0: Marian?
1: No Jurečka.
0: Jo, no Jurečka.
1: S Jurečkou.
0: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.

0: 2 nebo 3 měsíce, každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi. A já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. Ono to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
1: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit, to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
0: Tak to já ne.
1: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já, a ta druhá.
0: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
1: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
0: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
1: No, tak oni na to lidi nechodějí.
0: Nechodějí.
1: Na to lidi nechodějí.
0: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
1: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy. Tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit, nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
0: To nevím. Jako.
1: No.
0: Tak uvidíme. Uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
1: S hořčicí.
0: S hořčicí.
1: Stali bychom kelímek, do něj limonádu,
0: no,
1: modrou.
0: A jak by nám bylo?
1: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagram, možná docela dobře.
0: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
1: Počkejte, to už penězích na kompars není.
0: No bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol. Tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
1: No, teda Xaver, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
0: No ne, náš čas vypršel.
1: Jo, náš čas, dobře, náš čas.
0: A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
1: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom mohli.
0: Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den, a teď by to docházelo.
1: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme
0: ten
1: zvolit.
0: Tlak.
1: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď
1: bude
0: méně jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulíte tady?
1: No teď jste se ovládl.
0: No vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: zkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak a dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok nebo přes příští mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch zborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej zbor třeba, jo, nebo 30-hlavej zbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez zboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání, nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá... Jeden
1: třeba
2: autor...
1: Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité a je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Mozecká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom, a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
2: tak,
1: jo?
2: Tak, tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: můžeš
2: jako zpíváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit.
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám.
2: Ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravý.
2: No. No nic, to je tak...
1: Souvisí to nějak?
2: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak.
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jseš spíš srdcař.
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným
1: autem. Že harmonicky nešli proti sobě? Hmm. Spíš bych řekl, že šli. Ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trouhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco jako už na to nemám. Ale na druhou stranu takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo? A to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hele, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo? Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpívalý živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: Včera
1: července.
2: Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Hraje vám Radio Ksavere.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zasnovy jsou plánované na středu.

0: letu.
1: Radio Xaver. Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
2: No, slyšela jsem o tom, teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
1: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí, vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. A na to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci, ne?
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
1: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

Jo, když jsem tě viděla ohozenou, fajn, jak šla si pyšně jako krásná láně. Je to tak. A myslela si, že ti všechno patří a smála si se do všech stran. Tvým životem byl jenom flirt a všechno byl jen povedený žert. Všichni muži chtěli tě mít, každý chtěl jen s tebou být. Jenže najednou musíš pochopit,

Jo, když jsi chodila do školy, all right, miss lonely, a tak si mohla znát, jen jak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě vní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A divila jsi se jen jak tuláci můžou sami bez domova být. Najednou musíš s nima šít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit? Jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých?

to bylo něco jinýho, než tady pod strom mama stát, ale jak ti bylo toho rána, než přestala si se smát, než nechal ti jen trochu peněz a lístek v cizí řeči na rozloučenou snad, už neměla si co dát, tak sebral se

princezničko zklamaná, všichni lidi pijou a pijou. Nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek, anebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

0: světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stalo.

0: tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
1: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
0: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
1: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
0: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
1: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
0: z čeho?
1: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
0: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
1: Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se, úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
0: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
1: Dá, ale silou, force.
0: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
1: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jak si ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
0: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
1: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku, a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků, a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
0: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
1: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSK, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
0: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila.
0: Opravdu?
1: Ano, já jsem si to velmi užila, ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
0: to chodí. A býval i za Joe Bidena.
1: Býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
0: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
1: Já mám ale pocit, ale nerada bych
0: ho to.
1: A tak to je zase nepochopení celé té situace. Že? Takže,
0: ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
1: asi
0: by
1: tak,
0: mohla jednou přijít.
1: Asi tak. No. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není Nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, a on řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
0: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska. Údajně zítra si má Trump s
1: Putinem.
0: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války? To, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
1: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli to začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
0: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
1: A já si myslím,
0: jak to zvládne?
1: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jaksi, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
0: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
1: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
0: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
1: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
0: Moc vám děkuji.
1: Rádo se stalo.
0: Naším hostem byla Eva Filipi.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Hej, ve mně na kosmický vandr, přeci bys v tom brácho nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bágl a odpálím čundr ke hvězdám.

0: parketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu a říct hej, ve mně na kosmický vander, přeci bys v tom brách nejel sám.
1: Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
1: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
0: Ale kdyby to byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
1: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová Alex.
0: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
1: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
0: No tak včera to byl titulek.
1: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem to říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
0: No a dobře, že vás vyslechnou.
1: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
0: Myslíte motoristy
1: a
0: přísaha.
1: Přesně stejně, jako to bylo.
0: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
1: Mělo.
0: Dobře, to pojďme na témata.
1: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
0: Nebo, ano, koncem července, myslím,
1: ne, celých
0: že
1: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, Spílá, Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí, tam začala zrada sociální demokracie. A oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž
0: to kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
1: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
0: Aha.
1: Jo? Mm-hmm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
0: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
1: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
0: takže
1: se domluvili.
0: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
1: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moc dělat tiskové konference, budou moc říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
0: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
1: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
0: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
1: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
0: rukou. Jmenujte.
1: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam, protože nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
0: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá inflace.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
0: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
1: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
0: Pojďme do další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšný, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
1: Ten pojem novoněmec je matoucí.
0: No, je to takový zvláštní.
1: A když byste se těch lidí zeptali, a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
0: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
1: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
0: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
1: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
0: že sílí.
1: Že, no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
0: A pak je to v pořádku? To,
1: no jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
0: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala, nebo dávala občanství, ale, jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
1: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
0: No.
1: Některých už začíná být moc.
0: Řekl jste to vy, ale ano.
1: No, a pak se bouchá jinak.
0: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
1: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
0: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
1: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
0: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
1: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 6 ku 9, ne, 9 ku 10, 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
0: Můžeme to zvrátit?
1: No jasný.
0: Tady v Evropě?
1: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
0: Mě zajímá právě ta Evropa.
1: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
0: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
1: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď mě nikdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté, který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají, ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
0: A my nebudeme mít ani pírko. Máme oškubaní.
1: Přitulíme se.
0: Tak.
1: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
0: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
1: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
0: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
1: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Akorát přes řadu prostředníků.
0: No, tak, a dražší.
1: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
0: A píše dopisy.
1: No prostě je to, je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak ta, to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
0: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Také
0: užívejte dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý. Tuto

0: No, a takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Hmm. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
1: Ne, ne, ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne? Hmm. No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
1: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
1: Fakt jo.
0: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
1: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
1: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
1: Jo.
0: A to je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadí v letadle?
1: Ne, bude to Vzajetí démonů.
0: Ježíši Kriste. No,
1: nejhorším by to po volbách mohlo být Vzajetí pětikoalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nadranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor. Určitě. No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
0: Ne.
1: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

0: Kdo mi věříš, tak se ke mně přidej a zpívej. Kdo nevěříš, mlč jako myš.
1: Radio Xaver.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
1: Savere, to jsem výročka vždycky.
0: Já to vím, já taky ne, ale já jsem teda dneska, nemůžu říct, že bych nemohl dospat, protože jsem se naopak nemohl probudit.
1: Jo, ne. Vypadáte, že jste přišel rozdávat radost.
0: No, a štěstí, zábavu a dobro
1: jo,
0: jsem
1: tak
0: přišel
1: to rozdáváme oba, ne?
0: No jasný, jasný. Musím říct, že psala mě jedna dáma na Messengeru, že jí pobavilo, když jsem tady natáčel do deníčku vás a pana kolegu Kubáčka, že, jak jsem tam říkal, že provádím kontrolu, jestli natáčíte podle pravidel Evropské unie, a psala, že jí to strašně pobavilo.
1: Jo?
0: Že to teď používá a že to všem v práci říká. Pane Holče, ale veškerá legrace stranou. Je tady problém jak bejk.
1: Jo.
0: Jo.
1: Nevím, a jestli, jak Brno.
0: Jak Brno. Nevím, jestli to víte, ale v Poslanecké sněmovně se našel kokeš. Tam se...
1: No, Xavere, já jim vlastně docela bych rozuměl. Vzhledem k tomu, co tam páchají, tak a co z toho baráku vylejzá, tak vlastně si říkám, to není samo sebou, ale víte, co mě zarazilo? Prej to našli v blízkosti kanceláře. Víte koho?
0: Nevím, to nevím.
1: Samotný soudružky, předsedkyně, sněmovny a to, šéfky topky.
0: Ale tomu
1: je
0: nikdy,
1: to pravda.
0: Pane Holče.
1: Je to pravda. Já nechci nic naznačovat. Ale byl to hajzlík nejblíž její kanceláři.
0: Ne, tomu já
1: no je to tak, Sabre, je to tak.
0: To je tak seriózní paní.
1: No je. Je to úplně, to je nehodnotový, ne?
0: No to je absolutně nehodnotový.
1: Já jsem, jediný, co mě napadlo, jestli, jak oni pracovali po těch večerech s Dominikem Ferim, ještě když byl ve sněmovně, protože je to rok a půl, no tak to už asi nebyl. No, jestli to nemohlo být tím, víte, jak ona přiznala, že spolu trávili čas i nad rámec práce, tak já jsem si představil takový diskuze, jako politický, že víš, jak se tříbejí názory a hodnoty, tak jestli to nemohlo být tím.
0: No a no, je to, pane Holče, vy jste znalec.
1: Jako co, čeho?
0: Života.
1: Jo, tak to jo.
0: Je to třeba povzbuzující třeba na erekci dobré? Ten...
1: To já nevím, co, jak to... Proč se ptáte mě, ale já jsem...
0: Tak vyčtete ty knihy všelijak.
1: No knihy, ale víte, já jsem se inspiroval. Jsou to naši zákonodárci, ne? Tak určitě vlastně rozhodují o tom, co můžeme a nemůžeme. Tak když můžou oni, tak já jsem zavolal do stanu a dneska přijede zásilka nám, zavezou nás. Kluci ze stanu. No vážně. A ty má nejlepší matroš, Xavere. Nejlepší matroš ve městě, tak pozor.
0: Tak jako nabízí se to, pozor. No, je to zdokumentovaný, ale já teda, prosím vás, uděláme tlustou čáru teď, aby si to pro boha někdo nevztahoval na to, že to říkáme směrem k paní předsedkyni,
1: no vůbec
0: protože
1: ne,
0: to
1: vůbec
0: je
1: ne,
0: prostě morální ikona.
1: Já jsem...
0: Ale já mám tu připomínku.
1: No.
0: Oni dozimetristi si ten kokain aplikovali různými tělesnými otvory.
1: A to jsem chtěl předeslat, to my dělat, my se zaměříme na nos jenom. Politicky korektně to uděláme. No. Když tak, tamto si, Xavere, zkuste doma sám. Můžete si odvíct zbytek domů a to si zkuste sám.
0: No tak...
1: Tak jak to dělají dozíci?
0: Mně se to asi těžko bude zkoušet.
1: No tak já nevím, ale já jsem poprosil, jestli by to mohli vzít rovnou od Míši Redla. Ten má nejlepší matroš, navíc
0: kvalita.
1: Tím nic nenaznaču, protože toho ve stanu nikdo nezná.
0: Jo, to je pravda.
1: Víte, jak už on vůbec neví, kdo to je.
0: Teda vy jste hlava, pane, vy jste hlava.
1: To je konstrukce.
0: No.
1: A oni to sem přivezou za chvíli.
0: Jo. No, takhle, prosím vás, tady na toaletě v XTV se taky občas najdou zvláštní věci, jo?
1: Jo.
0: Já jsem tam včera našel mobilní telefon.
1: A nevzal jste ho spíš někomu, našel jste u někoho v kapse nebo tak?
0: Ne. Tam je okýnko a na tom okýnku ležel mobilní telefon.
1: Tak jste si ho nazdílel, jo? Nebo?
0: Vzal jsem, jak to říkal ten Volner, poponesl.
1: Poponesl jste si ho a pak jste si ho nazdílel.
0: Poponesl. A já jsem ho poponesl paní produkční a říkal jsem, někdo tam zapomněl telefon na záchodě, tak volej tady baráku. No a záhy se ukázalo, že ten telefon byl můj. Jo, takže stáří je tady.
1: Tak to jo, já se jestli není Koudelků, mě napadlo, že by nebylo tam mohl zapomenout generál major.
0: Generál, jo. No pojď, pane Holče, ale to je přece, nezlobte se, ostuda.
1: Co?
0: No, že se fetuje v Poslanecké sněmovně. Chápu, že můžeme teď říkat, to tam dělají ti podržtaškové. Jo? On je asistent číslo jedna od toho nebo od toho, jasný, tak nemá co dělat, protože oni tam sedí v té jednací místnosti chvilku potom po těch barech a tak, a on třeba nemá co dělat. No tak se nudí, tak si řekne, já si dám lajničku na hajzlu, tam, abych to tak ukrátím čas a tak, ale moje teorie je taková, to tam podstrčil Babiš. Stopro.
1: A Putin. To vám říkám. Jo.
0: A nedemokratičtí voliči si o tom čtou potom.
1: A nebo teď mě napadlo s tím Kuksem, jestli spíš teda Volodymyr Zelenský. To by možná spíš mířil do Kyjeva, než do Moskvy. A Putin ten nepije téměř, jo, hokejista velký.
0: Já jsem vám teď četl. Nevěřícně, jak jsou ty na Facebooku, jak je tam video, pod tím je ten text, co říkají, teď je taková móda, že abyste nerušil okolí. Tak tam říkala nějaká paní, že příměří v Rusku by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. Vyjednávání by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. A víte co, mi to přijde úplně postavit na hlavu, ne?
1: Já nevím, co si vlastně pan Zelenský přeje všechno. Ale
0: no zatím, víte, co je... Zatím prachy na válku.
1: No to jo, tak to je jasný. No na válku, ono možná spíše na něco jiného.
0: Nezlehčujte to, je tam dobře, válka, dobře. Střílí se do lidí.
1: Je tam válka a není tam korupce, musíme říct na Ukrajině, ne?
0: Co tam není?
1: Korupce. Samozřejmě, žádná korunka naše se tam nestratí, to je potřeba předeslat.
0: Já, pane Holč...
1: Řekněte to, Ksavre.
0: Já tak miluju tyhle ty vaše ironické...
1: Počkejte,
0: věci.
1: To je hodnotový.
0: Hodnotový to je, ale není to pravda.
1: No, ale počkej.
0: Ukrajina je země postavená na korupci.
1: No fuj, fuj, já to nemůžu ani poslouchat, Ksavere.
0: Ale tak co, Ježišmarja?
1: Fuj, aby tady byl ten Redl s tím Koksem. Já to,
0: no
1: to
0: jasný,
1: neunesu.
0: Tak co, je to pravda. A to, že prostě něco spadne pod stůl z té pomoci...
1: Z té lajničky, myslíte?
0: Já bych chtěl mít jistotu, že ty zbraně a to střelivo a to všechno, chtěl bych to mít nějak černý na bílým, že oni to neprodají nikam dál, ale bohužel mám takový podezření.
1: No to se neděje, Ksavere, určitě, ale zpátky do sněmovny. Víte, co je ironie krásná? Že vy jste tam od Brna, Tišnov, to je...
0: Tišnov.
1: Vy jste vlastně Brňák. Vy jste vlastně předvoj exportu brněnského do Prahy, ne? Přiznejte to. Vy jste šel před Fialou.
0: No dobře, ale 22 let, pane Holče. Ale já bych prosil, abyste nezlehčoval Tišnov. Tišnov
1: no to
0: je,
1: ne.
0: Prostě příště vám tady dám obrázek Tišnova a budete se povně na ní dívat.
1: To bych byl moc rád. Teď je tam Praha, Ksavere.
0: Nebuďte zlej, pane Holče, toto od vás není hezký.
1: Ale,
0: tady.
1: Hele, v Brně, primátorka měli v ruce ten bílej prášek. No, to se nikomu se nic nestalo, všichni se smáli, bylo to dobrý. Ale víte, co je? Fakt sranda, že když byli dozíci, měli ten koks a mazali si ho všude možně, tak to řešili ve sněmovně. A já si říkám, takže tu kauzu kokain ve stanu a v dozimetru pak řešila sněmovna, kde ho šňupou taky.
0: Počkejte. Zadržte. Ten, nepletete si to s Indulonou náhodou? Protože koks se nemaže.
1: No, tak
0: to je prášek.
1: Ale jasně, tak si ho prostě si ho namáznete.
0: Namáznete?
1: Tak, tak jak to chcete říct, jako si pudr si někam napudrujete, nebo...
0: Vy jste chtěl říct vetřete.
1: Vetřete, no.
0: Vetřete, no. Tak formulujte přesně, no. Protože namazat se můžete Indulonou, nebo Niveou, nebo něčím.
1: Tak to vidím, že máte
0: nebo chlastem,
1: zkušenost.
0: Ale... No ne, tak já si nic nevtírám. Teď jo, teda Voltaren. No, protože chodím jak Goebbels, bolí mě noha.
1: Jo?
0: No mám zánět šlachy achilovy, ale už to ustupuje. Ale to si vtírám. No ale oni si ho nějakým způsobem, ten kokain, dávali do prciny i do, jaksi, do...
1: Počkejte, no, co to je za slova?
0: No to snad
1: to oni mají, prostě, oni jsou nějaký gendristi, oni mají, nebo Hlubuček měl prcinu, nebo?
0: Hlubuček, ten měl 100% prcinu.
1: Ale
0: jak si i ženám to chtěli jak se pravit do genitální oblasti.
1: Protože no tak oni jsou...
0: Já teď už, pane Holče, se poučil, prdel,
1: no,
0: nebudu
1: to
0: říkat
1: Ksavere,
0: to slovo.
1: Odvolaj vás.
0: Odvolaj vás. To už ne.
1: Radši to odvolejte vy.
0: Ne, budu to říkat jako konečník, prdílka, prcina, všechno, to je dobrý. a tady nepoužijí nic jiného, než do genitálu paní tam přítomné prostitutky.
1: Ale víte, tady musíme dát za pravdu Evě Holubové. Viděl se to video, co na to, tam má vždycky pravdu, že? Ta nikdy nelže, neříká nic to, neříká žádný kraviny. A ona natočila to video přeci na podporu kandidatury svého syna Adama. Adam kandiduje do Europarlamentu za dozíky, za kokainisty.
0: Za kokainisty?
1: Za kokainisty, no jo, a ona natočila krásný video, že jak jsou to všechno, že je Honza Farský je křišťálově čistý člověk,
0: no, to je úplně...
1: paní Blbuše je hrozně chytrá, no, a že celý, že všichni dozíci jsou hrozně tvůrčí, že, to je, že tam je tvůrčí duch v té straně.
0: O tom nepochybuji, no zejména já... směrem dopravním podniku.
1: A tohleto, a směrem ke kokainu, ne?
0: No, no tak...
1: tak... tak tvůrčí, ježišmarja.
0: Co stojí ten kokeš?
1: Jím už to nestačilo ani do nosu.
0: No tak, no, tak si to nedu prci.
1: No a tak chci říct, že paní Holubová znovu mluvila pravdu. Tak jsou to tvůrčí lidi, Xavere.
0: Nepochybujete o slovech paní Holubové vůbec?
1: Nepochybu a doufám, že i vy stejně jako já to hodíte v eurovolbách Adamu Holubovi. Že no, to je jaký křišťálově čistý člověk?
0: Pane Holče. Ani z pistolíku.
1: On to má křišťálově čistý tady možná.
0: Jo, jo, ale má pravdu, že oni, že ten pan Farský, no to je úplně, to je absolutně, to je matka Tereza.
1: To je dobrý.
0: Jo, to jsou tak hodní lidi a oni to s tou naší zemí myslí tak dobře.
1: Teď mě napadlo, tak on se nejdřív nechal zvolit do sněmovny a pak si řekl, že to tady vlastně sere a že teda uteče do Ameriky. Tak teď znovu, že, tak teď mu za to dali, protože to bylo taky hodnotový, tak teď mu dali kandidaturu do Europarlamentu a víte, znovu teče do Bruselu.
0: To je super.
1: Tak si šťálový.
0: A jako vůbec nepochybuju o paní Holubové, že to směrem k svému synovi myslí opravdu vážně.
1: Mě jenom trošku mrzí, že nekandiduje Ivona, víte?
0: Umřela, ne?
1: Eva Holubová?
0: Ivona.
1: Já říkám Eva Holubová.
0: Vy jste řekli Ivona.
1: Ne, no i ona.
0: I ona. Já si myslím, že mluvíte o přenoslově.
1: Vůbec nerozumíte.
0: Ne, to promiňte, tam je ta jazyková bariéra, tam je.
1: Strašně.
0: Ne. I ona.
1: Neměl byste absolvovat nějaký kurz?
0: No, češtiny, už jsem přihlášený. Nebo jazykový? Už jsem přihlášený do kurzu efektivní komunikace. Právě.
1: Tak to jo.
0: No, já se divím, že paní Holubová nekandiduje.
1: Je to škoda, ne? Velká.
0: Jo, tak ta má určitě životní zkušenosti velké.
1: A já miluji její retoriku a přednes. Víte, že já jsem velkým milovníkem patosu a ona je můj člověk.
0: Přemýšlím, nemůžu si nic zbavit, co kde říkala.
1: Ježišmarja.
0: No ne, jestli ten přednes jako na
1: je krásně,
0: Jiřku Švorcovou to nemá.
1: Ne, to je lepší.
0: Lepší.
1: Je tam víc myšlenek, jak říká, je tam víc tvůrčích věcí, víte?
0: No, pane Holče, ještě k té paní Nerudové. Já jsem si vám pořád myslel, že ona to zdá.
1: A to byly Xaver zase ty vaše to, přání otce myšlenek.
0: No ne, tak teď ji prokázali, že si tam někde v nějakých cyknutých časopisech publikovala, aby dostala profesuru. Teď to není žádná sranda, teď to je...
1: Podívejte, je to blbuška.
0: Ale neříkejte.
1: Je to tak, Severe. Ale
0: já
1: víte, co je
0: nejpočkejte,
1: ale jo. Ale všimněte si, jaký teď znesvědčují ty, co jí stvořili, ne? To je na tom ta největší ironie. A teď se ozvali studenti, vidíte to, Xavere? Neučí dobře.
0: Pane Holče, já jsem to
1: snad...
0: ani nemohl dočíst ten článek. To bylo něco tak nekorektního.
1: To zaplatil Babiš.
0: Babiš,
1: a s Turkem.
0: A s Putinem.
1: Babiš s Turkem a s Putinem. Víte, že Turek už je taky prokremlský propagandista?
0: Jak to?
1: No to ona mu to zkázala, natočila video, blbuše.
0: Turkovi? Mm-hmm. Prosím vás, tak to mě vysvětlete. Pane Holče, to už jsem si říkal mockrát, se musím využít té vaší bezbřehé inteligence, analytického myšlení a toho vašeho vzdělání.
1: A tady už jsme za pejvolem, Xavre, to už nebude tak.
0: Váš pejvol. Jak je to možný, že když někdo neví kudy kam, tak řekne, Bůh, jsi prorusky. Ty to přece i potupný pro ty lidi,
1: co to říkají. Vy jste tady, Xavre, mluvil o Goebbelsovi. Že máte kotníky a Goebbels, nebo achilovku. No a ne, Goebbels byl genius propagandy.
0: Že šmatlá na Goebbels.
1: Že šmatlá teda Goebbels. A Goebbels byl genius tady na propagandu a on věděl jednu věc. Stokrát opakovaná, ale se stane pravdou. Tak prostě budete... Já teď začnu tady říkat, že vy jste proruskej propagandista.
0: Tak to už je ale milion.
1: Víš, vlastně to už jste dávno, že jo?
0: To už jsem dávno.
1: A já si myslím něco jiného.
0: No ale, že třeba někdo, víte, nějak třeba konstruktivně neřekne tomu, jestli chce kritizovat Turka, tak má najít nějaké věci. Vy říkáte o Green Dealu toto a není to pravda. Pravda je toto. A ona plácne prostě
1: takovou... Já vím, co jste. Vy jste proruský kokainista.
0: No, to jo. Jo, to jo. Já, mě se na to nedávno ptal jeden pán, teď v sobotu, jak jsme jeli s Xaverides obyt nějakým na benzince. A on říká, a jak to je? Já jsem četl, že jste proruský. A já jsem říkal, jo, já jsem tak proruský, že jsem napsal knížku Moje Las Vegas. Asi tak. A v Americe jsem byl 26krát. No, tak to
1: fakt? Vy si žijete Xavere?
0: Nadpoměr je hodně, no. Taky jsem podle toho dopadl, pane Holče. Protože já mám ještě k tomu kokainu jeden dotaz, jo, ale já musím odbočit. Já teď jsem jako chudobnej dočasně, protože jsem si koupil počítač.
1: Jo.
0: Potřeboval jsem jako už po letech dobrý výkonný počítač. Je to několik desítek tisíc, není to žádná sranda.
1: Vytěžíte kryptoměny, ne? Ale... Přiznej, co? Že vytěžíte kryptoměny?
0: Já těžím pravdu.
1: A to jo. Ale to potřebujete pořádnou toho, ne? Mašinu, co?
0: Já těžím pravdu.
1: Tak a pravda je tady, ne? Mezi náma.
0: Příští týden si zatěžím.
1: Jo?
0: To uvidíte. No, k věci, pane Holče, to je strašně důležitý. Já jsem totiž teď sleduju tu debatu kolem toho migračního paktu, jo. Že sem teda budou dávat uprchlíky, jako nakonec asi dopadne.
1: Počkejte, nebudou Vít Rakušan a Petr Fila říkal, že ne? Prej ne?
0: No, vy jste mě to říkal před vysíláním, tak vám to nebudu brát. Řekněte to.
1: No on se trošku taky rozmluvil francouzský premiér, víte, o migračním paktu. A on říkal Francouzům, ne, nebojte se, ty migranti, ty se nebudou rozdělovat do našich krásných měst a městeček. Ty se pošlou tam na východ, do té střední Evropy. To my jsme přesvědčili, že ten migrační pakt přijmou. A tam se to bude všechno lifrovat. A jestli řeknou, že nechtějí, tak si to všechno zaplatějí.
0: Jestli je Babiš chytrej, tak už do konce volební kampaně do sněmovny bude opakovat jenom tady tu.
1: No jasně.
0: Jasně. Tak to mě
1: ale víte,
0: šokovalo.
1: Jenom ještě...
0: Ale ten dotaz.
1: Ale no
0: dobře,
1: ještě.
0: Dobře.
1: Ne, víte, že za Fialy zásadně do Česka přichází pravda zvenku. Když řekl Fico, když před jednáním lídrů evropských a západních říkal, nikdy nedopustím to, aby slovenský voják nebo vojáci NATO šli bojovat na Ukrajinu a Fiala říkal, ježišmarja, dezinfo, o ničem takovým se nejedná. Pak vyrazil do Paříže a tam viděl, o čem se jedná. No a pravda přišla ze Slovenska, teď přichází pravda z Francie, pro změnu.
0: Tak a můj dotaz. Jo, a já bych vás poprosil, abyste to nezlehčoval a odpověděl mi opravdu kvalifikovaně.
1: No to jo.
0: Jako moudrý člověk. Ono se prý z toho dá nějak vykoupit, z těch uprchlíků.
1: Tak jenom nějakých 20 tisíc euro za hlavu.
0: No a já teď jsem si koupil ten počítač, říkám, nemám ho raději prodat ještě, že bych ho dal zpátky jako do Alzy. Ještě to není 14 dnů a ho můžu ještě vrátit. Abych měl nachystaný nějaký prachy, když zazvoní a řeknu dobrý den, my vám vedeme tady dva uprchlíky, oni budou u vás bydlet. A já bych hned řekl, a za kolik se můžu vykoupit?
1: A tak teď jsi mě zklamal, Xavere, trochu. To tady já jsem si myslel, že vy otevřete dveře a náruč a půjdete uvařit večeři, uslat postel.
0: Ne, já v tom,
1: no tak
0: já jsem
1: člověk.
0: Ne, já jsem xenofob asi. Ne, toto jsou lepší, pamatujte si, jak Pavel Novotný říkal, že si klidně domů vezme uprchlíky.
1: No to...
0: A jo. Pavel nikdy nelže.
1: No to ne.
0: A Pavel určitě, on je doma má, a nechlubí se s tím. Jo. Takže určitě jim dělá snídaní, oběd, večeři, v mezičase jim povypráví o Marku Vítovi, nebo o paní Slováčkové.
1: No, vidíte.
0: A oni to mají se zábavou. Takže já nepochybuju o tom, protože znám Pavla, to je čestný člověk.
1: No je.
0: Čestný.
1: Jasně.
0: A bojovník. Hmm. Takže tam to je, ale já na to nemám. Já nejsem tak dobrý člověk jako on.
1: Dobře, máte pravdu. Já bejt váma tak zkusím, ještě než se začnu vyplácet. Já tady jste si koupil takhle drahý počítač. 20 tisíc euro.
0: 20 tisíc?
1: To bude za jednoho, no. Tak když vám tam přivedou dva ksavery, tak si připravte 40 tisíc euro. To je...
0: Euro?
1: 40 tisíc euro je milion korun. No tak pro vás je to nic.
0: Tak jestli je to takhle, tak rovnou takhle dávám klíčky a řeknu děkuju, přátelé.
1: A nebo zkusil bych ještě jednu věc, takovou záchranu, zavolal bych Evě Holubový. To je dobro. Jestli bys je nevzala ona zadarmo. Když říká, že v tom stanu jsou křišťálově čistý lidi, chytrý, tvůrčí, tak...
0: Kdyby na to došlo a kdybych na to neměl, na to vyplacení, a musel je tam nechat, tak můžu jim dát klíčky a nastěhovat se k vám?
1: To ne.
0: To ne, to ne. To zas takhle dobrý člověk nejste.
1: No, já bych přijal, vy nejste migrant, no. Tak.
0: No ne,
1: vy tak... se o sebe musíte postarat sám, Ksavre.
0: No ne, tak my bychom, u mě by bydleli ta rodina eritrejská nějaká nebo nějaká, a já bych bydlel u vás. Jenom já nepožaduji nic jiného, než internet, televizi, Netflix a snídaně každou ráno. Jinak nic jiného. Koupu se jednou za týden, takže sprcha, ušetříte.
1: No, to byste mohl, umíte sekat trávu?
0: Jo.
1: Koupat byste se mohl v kádě na zahradě?
0: Ježiš, to je super, to je můj svět. A tráva se seče kosou?
1: Kdybyste chtěl kosou, ale půjčili by se vám za nějakou menší sumičku i sekačku, co máme.
0: A je to traktůrek?
1: Ne. Musel byste chodit za tím takhle, no.
0: Budu chodit za tím?
1: No, si protrénujete ty kotníky. No.
0: A já můžu i venčit psa vašeho. Zase taky za úplatičku.
1: No jasně, ne? Jasně.
0: Jak se jmenuje? Alík? Nebo jak se jmenuje?
1: Ziggy.
0: Jak?
1: Ziggy.
0: Ziggy?
1: Ziggy.
0: Jako po Zbigniewovi?
1: Ne, znáte Ziggy Stardust, to David Bowie, ne?
0: Pane Holče, vy jste tak vznešený člověk. U nás je Punťa a Alík a takový hezký to. A vy máte Zdiby. Zdiby, to je část Prahy.
1: Ziggy.
0: Ziggy.
1: Ziggy, Ksavere.
0: Ziggy.
1: Ziggy.
0: Ziggy. A slyší na to? Nebo?
1: No, ježišmarja. A je to, Ksavere, tvrdá palice, takže na to stejně kašle na všechno.
0: Jo, jo, ale já mám, víte, co mě vždycky potěší, když já si vlastně uvědomím, jak vznešeným člověkem tady sedí.
1: No to jo,
0: to, jak...
1: to proto sem chodím.
0: To já budu vyprávět u nás na vsi, co říkal pan Holec, vždycky to paní uklízečce v baráku. No nic, to jsme...
1: Taky proto vždycky ve čtvrtek záříte štěstím, když sem jdete.
0: Já se vracím ke kauze kokain, protože pro mě je to důležitý. Neumíme odhadnout některého z těch poslanců, kdo na tom jede? Já
1: no,
0: to nepoznám.
1: Já, teda adeptů je tam dost, ne?
0: Jo. Takhle, kdybych měl stát 3 hodiny, nebo 5 hodin, nebo 8 hodin u toho pultíku.
1: To se laníčka hodí, ne?
0: Ježišmarja. Ale já na nikom ty příznaky nevidím, že by měl nějaký tiky nebo něco. To nebo to není po kokainu?
1: To nemusíte mít žádný tiky. Ne?
0: No.
1: Podle mě, tak jako, teď třeba jsem, napadlo mě, a nechci, jako, to je metafora. Jak teď Vít Rakušan dostal ten nápad skvělej, že když jsme mistři světa v hokeji, teda, že budeme mistři v politice a že vlastně opozice bude hlasovat s vládou ve sněmovně, tak tam jsem trošku viděl zatím, a nejen jenom jednu lajničku.
0: A ono to prý dělá něco s očima, ty drogy, ne? Nebo není to pravda?
1: Tam by byl taky stejný příznak.
0: Že jsou vidíte? Jako velký panenky, nebo malý, nebo něco.
1: A dokonce, jak vy máte rád to zákulisí, Ksavere, tak to se vypráví zákulisí, ale to je slyšet ze zákulisí.
0: Jo? Hm? Jo. Pane Holče, jaký pak jste měl pocit, když oni seděli na tom hokejovém finále a tak, ti politici v tom papalášském boxu s vínečkem a to.
1: No skvělej, Xavre. A já vám řeknu proč. No. Protože to byli oni přesně. To přesně se dělo k ním. Jít do VIP boxu, tam se zavřít. Hlavně nebejt u lidí mezi lidma, aby se nedonesla nějaká kritika.
0: Tak,
1: a to je přesně tahle vláda. 2% lidí věřej, tak já to chápu. Takže já jsem měl radost.
0: No, já jsem o tom přemýšlel. Oni nemohli jít mezi lidi, pane Holče. Protože když jste se podíval v televizi, já jsem se teda díval jenom v televizi, tak když jsem viděl to množství českých vlajek, to bylo něco tak nehodnotového. A to byla samá spodina.
1: No bylo, samozřejmě, vlajkama. Ale...
0: Jak to, že tam nebyla ukrajinská vlajka a vlajka by... Evropské unie?
1: Ale tohle by dokázali zařídit, protože v tom je náhodou zkušený znovu Vítek, kde on si na ty svoje, na to turné, tak tam si vozil tak 20-30 policajtů. Tak já si myslím, že by si zařídili třeba celou jednu tribunu v O2 aréně. Měli by tam třeba 1000 policajtů, hlavně aby se k ním, aby se izolovali od lidí a tam by seděli sami. To by si dokázali zařídit, Xavere.
0: Já jsem si říkal, že díval jsem se, jak na ně byl záběr, tam seděla paní Pekarová, bedna, a vedle ní ten pan, jak jste říkal, ten ministr vnitra. Mm-hmm. Jo, on se jmenuje Rakušan, víte
1: Rakušan.
0: To?
1: Rakušan, no tak ježiš.
0: A tak jsem zápasil v hlavě s myšlenkou, kdyby třeba někdo vyzval nebo něco a dali by mu ten mikrofon a on by vešel na tu ledovou plochu a řekl by, tak přátelé, máte nějaké otázky? Zajímalo. Jak by to bylo? Tam je mikrofon. Já si myslím, že by ho strašně vypískali tam lidi. Ale je pravda, že se na chvilku Češi byli Češi, sjednotilo se to, nikdo nikomu nic nevyčítal, ale už to zase odeznělo.
1: Ale já jsem sjednocenej furt, Sever.
0: S kým jste
1: se? Sám se sebou. Jo, tak se svýma názorama, ale úplně jsem se sjednotil. Cítím se fakt i dobře po tom titulu.
0: No, mimochodem, slyšel jste už rozhovor paní Alex s Viktorem Orbánem?
1: Ještě ne, vy jste to slyšel.
0: Já jsem ho slyšel, jak to musím paní Alex pochválit, bylo to dnes skutečně dobře odvedený. A nejenom Alex, ale vzhledem k těm překladům a tlumočením a tak, i kolegové technici. Ale je teda vidět, že jednu občanku České republiky Orbán nemůže ani cítit. A to je paní Jourová.
1: Tomu rozumím.
0: Já tomu taky rozumím. K té se tam vrátil asi 3x. Dokonce si představte, že on tam řekl, že nikdy nikdo z Čechů tolik neublížil Maďarům jako paní Jourová.
1: No tak nejen Maďarům. Tak ona se pomátla, no, v Bruselu.
0: No počkejte, to neříkal.
1: To říkám já.
0: Jo? Mm-hmm. No tak já nevím, já to neumím změřit. Já si myslím, že ona teda tam za nás nebojovala, ale ani milimetrem. Ale na druhou stranu říkal pan prezident Klaus, že to je zapovězeno tam za svoji zemi.
1: No to tak je, ona tam není za Českou, ona je tam za Evropskou unii, takže to...
0: No ale...
1: Ale ona se zbláznila v tom, že ona bojovala proti unii vlastně. Ano, ty šílenosti, co z ní lezly, jsou neuvěřitelné.
0: Orbán tam hovořil o vydírání a tak je fakt... Až mě to překvapilo. A dokonce říkal, že některé věci, které říkají naši politici, a zase se vracel k té Jourové, že my tady v Maďarsku musíme dělat, že je neslyšíme.
1: No tak jestli tam tohle říká, tak já myslím, že Alex bude odvolaná, ne? Záhy.
0: Tak není odkud.
1: To se vždycky najde. Já myslím, že bude odvolaná.
0: Jako z XTV? Třeba. To nebude. Tady dostane řád zlatého čudlíku.
1: Nebude odvolaná, Xavre.
0: Alex je super.
1: Udělat rozhovor s Orbánem si žádá odvolání, to vám říkám.
0: A, no ale musí být, odkud ti odvolá?
1: To se najde vždycky.
0: No a ona nikde nezasedá.
1: To něco dělá, ne?
0: No tady.
1: Bude odvolaná z práce.
0: A tady
1: z
0: dělá skvěle. No. Tady jako naopak, kdyby to šlo, jakože to nejde, bohužel, tak se jí zvýší honorář.
1: Můžete snížit svůj a to můžete zvýšit.
0: Pane Holče, vidím, že nejste mu zasvěcený, jak to tady chodí, že já žádnej nemám.
1: Alex, vere. No vy tady těžíte prej nejvíc.
0: No. Jo. Nejvíc průseru. No, tak to jsem chtěl říct tomu Orbánovi, je to zajímavý, podívejte se na to, ale víte co, ještě mi řekněte, nezdá se vám podezřelé, pane Holče, že vlastně za týden jsou volby, je to tak?
1: No, téměř, jasně.
0: Téměř. Dneska je čtvrtek, takže za týden bude těsně před volbama. No. A pozor, příští týden asi nebude Vilozonka. Protože já ve čtvrtek jedu do Brna, kde zasedá mediální výbor parlamentu, kde mě předvolali a budu tam dostávat 30 ran bičem. Asi.
1: To vám prospěje. Prospěje. To se stanete slušným člověkem, jo, ale prej jste neslušnej.
0: No tak to jsem tam předvolaný, jako nevím co, proč, nebo co o to mám čekat, ale slušnost jako tam teda jet, jo, tak tam...
1: A kdo vám to naloží?
0: Co?
1: Kdo vám to naloží, to bičování?
0: Tak asi někdo z toho stanu, ne?
1: To by bylo dobrý.
0: Jo, tak oni to vydozimetrujou. Ale proč to říkám, že já mám pocit, že se nic úplně neděje.
1: Neděje?
0: Žádný kýble, prostě až na toho Turka.
1: Jo, ne, tak
0: paní Bobošíková ho vzala za uši, vykoupala v exkrementech.
1: Ale počkejte, ale bude finále.
0: Trošku jako vtipně.
1: Příští čtvrtek bude finále ve sněmovně. K migračnímu paktu, mimořádná schůze. Tam se proberou věci, no, Xavere.
0: Příští čtvrtek určitě nebude mimořádná schůze.
1: No bude. No, nebo ve středu, nebo kdy?
0: Tak ve středu možná.
1: Těsně před volbama. Když jsou v pátek, tak ty dny předtím bude mimořádná schůze sněmovny jeden.
0: Jo. Protože ve čtvrtek oni jsou v Brně, poslanci. Hmm? Někteří.
1: No.
0: No, uvidíme. No a já jsem čekal, že budou nějaký jako, že někdo bude zatčený, někdo bude obviněný, něco vlastně se děje.
1: Ty ani žádný soud s Babišem, ne? Já jsem říkal, jako, co se to děje, už že není žádný soud s Babišem.
0: To je divný, protože něco se musí stát, protože není soud s Babišem, máte pravdu.
1: No možná je to proto, jak oni teď stávkujou, ne? Kvůli těm...
0: Myslíte pracovníci justice?
1: Co?
0: No, pane Holče, tam je na řadě míst velký průšvih.
1: No já teda doufám, že mu to dají aspoň před ty senátní a krajský, ne? Na podzim. No ne, tak řekněte mi, co to je za volby v Česku bez soudu s Babišem, Xavere?
0: Pane Holče,
1: Maria,
0: to je jako svatba bez nevěsty.
1: Já se k těm volbám ani nechce teď.
0: No proto říkám, proto se vás ptám, jestli není něco špatně.
1: Je. Ale já se zeptám, až půjdu k urně, tý volební komise, jak to, že není soud s Babišem. No že ne, to tam jinak nehodím, do té urny.
0: No, já myslím, že by na to měl udělat nějakou komisi v parlamentu.
1: Nejlíp.
0: Vyšetřovat.
1: To jim řekněte v tom Brně.
0: A já tam...
1: Tak někde kolem 15. rány...
0: Ale já předpokládám, že tam mluvit nebudu.
1: A to se rozmluvte u toho. No a to ne, si tak... uděláte v oko u nich, když řeknete, chce to soud s Babišem.
0: No ne, tak ten Čapák přece ještě, tam by to ještě na jeden soud vydalo něco, ne?
1: Co na jeden? Počkej, to bude ještě soudů, Xavre.
0: Jo. No a souhlasíte s tím, že bude během voleb evropských nějaký velký překvapení? Bude.
1: Ne, jaký?
0: Nevím, jaký je. Utrhne se podle mě ta konečná.
1: Ještě, jak jste řekl, utrhne a to... A...
0: Ne?
1: Jako jak utrhne? Že se tam dostane, nebo?
0: Utrhne se, že bude mít strašně moc hlasů, protože mě to lidi říkají. Jako z mýho okruhu a lidi, o kterých to nikdy jako neřekl.
1: Víte co, já ač jako komunista jí to přeju.
0: Cože? Ač jako komunista?
1: Ač jako antikomunista jí to přeju.
0: Vy jste řekl komunista.
1: Ač jako antikomunista jí to přeju.
0: Ježíš, to mě polil. No, já jí to asi taky přeju. A já jsem taky antikomunista. No, ale je to hrozný. Ona, na rozdíl od těch stran, který jsme volili, tak ona tam říká věci, které si myslím, že Česko potřebuje. No. Jako co říkají z ODS jedno a stopky.
1: No, z ODS říkají Brusel teď, ne?
0: Brusel, na ty vlajce, viděl jste?
1: No váš europoslanec, vy jste říkal, jak jste volil Sašu.
0: Já jsem volil Sašu.
1: A on je to člověk hezký, videa disidentský, nechcete s ním chodit po Praze, disidentský?
0: Ne. Já už jsem mu absolutně přestal věřit.
1: Tak je takový estébák, no trošku teď. Bohužel. Tak helejte, i oni patří do disentu, ne? A k disentu, tak co?
0: Jasný, já jsem toho nebyl, nevím, ale to, že někomu přestanete věřit, to je legitimní pocit.
1: Nebo
0: legitimní
1: naprosto, stanovisko. Naprosto.
0: A to, co udělal s tím Jandejskem, tam, tak to takhle celý vzal a podepsal, já jsem nedůvěryhodná figura, nikam mě nevolte. A tuž tím je to vyřešený.
1: Tak já ho můžeme omluvit za to, že nevěděl, co tam vlastně přinesne, že neumí rusky.
0: No ano, umí rusky. To jako, no hrozný, kdyby to viděl ten Havel, co?
1: Ježíš Maria. Teď.
0: Václav.
1: Saša, co?
0: Saša.
1: Jeho Saša.
0: Takový hodný disident. No jo, pane Holče, jsme tady teď připraveni, jsme na konci, ale vy teď poděkujte a já pak vám ještě něco řeknu.
1: Ksavere.
0: Mám to přečíst já?
1: No počkej, nevím, či to rozdělit. Řekni to, co teď děláme. Děkujeme.
0: Jo, to já řeknu, ale budete to číst vy, nebo to mám přečíst já?
1: Já to zkusím.
0: OK. Pan Holec teď poděkuje všem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Paní doktorka Formánková. Byl zrovna rece, děkuji moc dvěma skvělým komentátorům a navrhla jsem XTV na cenu za svobodu projevu pro rok 24, Xavre.
0: No vidíte? Super. A kdo to dává ty ceny?
1: To já nevím.
0: Já taky nevím. Dobrý.
1: Jestli to není ta společnost na ochranu nebo obranu svobody slova projevu, ne?
0: No,
1: co jdou proti cenzuře, proti cenzorům, proti dezinfu a tak. Tomáš Pokorný. Celý národ má od neděle po x letech mistry světa v hokeji. Ale my, dezoláti, se těšíme na své mistry z Wilsonky každý čtvrtek, Xavere. A i náš prezident má zlatou teď na krku.
0: Prezidentík?
1: Marcela Skořepová, naše věrná.
0: Ta Marcela.
1: Podporovatelka.
0: A utopence jsme tady zmi.
1: Co? Pana Xavera a pana Holce, vy nikdy nesklamete, vaše názory jsou super, pokračujte, jste jedničky. Díky. Bohumír Čech, Vezonova 10, oběma mistrům na podporu jejich nekonečného boje s loupostí, nenávistí a na boj se zráci. Děkuji oběma za humor a nadsázku.
0: Děkujem.
1: Josef Fejm, Xavere, to poděkování jste četl skvěle a asi se to moc nepovedlo.
0: To se tam dostalo omylem.
1: Já vím, to jste si tam napsal, dobrý. Něco na přístav pravdy a na doutník pro pana Holce, aby se nezlobil jen tak dál, pánové.
0: Děkujeme za chlebíčky. To nic.
1: Alena Davídková a Zalka.
0: Vítková.
1: Davídková,
0: promiňte.
1: Vy jste, nemáte něco s uchem, že jo?
0: Nedoslýchám, už jsem starý člověk, promiňte.
1: To je se i to čistit a to. Na Wilsonku od Zalky. Tomáš Sova, Wilsonova 920. Danušce na nový kyblíček plný evropský hodnot. Podpora Xaverovi.
0: To je hezký.
1: Že jsi Xaver. Tomáš Pokorný, příspěvek mistrům z Wilsonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Tak díky všem.
0: Děkujeme. Tak pane Holče, jsme na konci.
1: Náš boj je u konce, Xavere.
0: Náš dnešní boj, taková drobná bitva. A já vám teda musím na konci říct, že já už se těším, aby bylo po těch volbách.
1: Já taky. A už slyším, že je tady Redl.
0: už je tady. Já se totiž těším, jak to dopadne.
1: To já taky.
0: No tak no za týden asi nebude Wilsonka.
1: A nebude potom v pátek.
0: Když to stihneme, ale přátelé...
1: Vám se už nechce makat, co Xavere.
0: No tak já jsem pozvaný na nejvyšší místa po pohranej ko zodpovědnosti. Tak to je jako pozor, já si nic dělám. Tak jo, pane Holče, těším se příští týden možná, ale ten další určitě.
1: Já taky.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne. Diskutují.
3: Vy jste občanem. Tak
2: já jsem také občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
3: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

jako smola, já chtěla béka a ne vola, pro mě seš vypadené z kola, vícové rychle do klidu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holes a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a dneska možná překvapím, protože se jdu dívat úplně jiným pohledem.
1: No, dneska máme velký detox. Slíbili jsme si i sami sobě, že si dáme detox od Petra Fialy. Dneska se ani nebudeme pouštět potlesk, to jsme si užili minulé. A zaměříme se na opozici, protože... Určitě opozice prostě bude chtít se dostat k moci po příštích volbách. Příští rok budeme mít eurovolby, které si myslím, že budou takovou rozsvičkou před krajskými volbami a hlavně sněmovními volbami v roce 2025.
2: Myslím si, že si zažijeme takovou malou Británii, že v podstatě uvidíme, jak Britové prožívali eurovolby, dokud byli v Unii, protože to vždycky byly nejbouřlivější kampaně, všechno bylo povoleno a veškerý politický marketing neznal hranic, protože se prostě mohli vynadávat na Evropu a zkoušeli si spoustu technik, které potom používali v dalších kampaních, anebo je zavrhli, protože prostě na ty Angličany, Velšany, Skoty a Severní Iry nakonec nefungovaly. Takže jo, pokud někdo má rád, jako tak se říká, takovou bojovkou hrou a miluje politické kampaně a miluje takový jako neortodoxní slovník a jak se říká, takovou tu arénu vše povoleno, tak ať se těší, protože příští rok to bude zvláště na jaře a zvláště v eurovolbách.
1: No vypukne masakr. Vlastně ono u těch eurovoleb je zajímavý, jak to vychází do těch národních voleb různě, protože to v Evropě mají symbolicky pětiletku, my máme politickou čtyřletku funkční, takže v tomhletom se to sejde volebně zajímavě. A
2: bude co bilancovat?
1: To určitě. A no hlavně pro opozici bude výhoda, že si myslím, ty eurovolby, že se konečně, nebo v těch příštích eurovolbách se prostě bude bojovat o udržení normálního tradičního života. A myslím si, že i národní demokracie versus unijní technokracie, a že to už to bude o to zajímavější a palčivější v tom, že spousta těch důležitých přelomových věcí, které vlastně přicházejí, nebo které symbolizuje Evropská unie dneska Brusel nenáviděný, tak už se nás bytostně dotýkají, už to není žádná vzdálená budoucnost, ale zákaz spalovacích motorů, už máme termín, za chvíli zateplování domů povinný, pomalu zákaz grilování a tak dál.
2: Už se řeší kotle na uhlí, takže v podstatě už to jde opravdu, jak se říká, nám pomalu do lednice. Jo. Já si dovedu představit, že to bude souboj volebních letáků, kdy to nebudou letáky typu změníme tohle, zasadíme se o to, ale že vám opravdu přijde něco, co jsme zvyklí sledovat a pan ministr Nekula, kterého touto cestou zdravím, nám doporučuje sledovat pouze to, takže já jsem se zaměřil teďka na nákupní letáky, pokouším se z toho najít ten sport. No ale myslím si, že to bude dobrá průprava, protože můj odhad je, že pokud budeme fakt kopírovat strategie některých zemí, kde opravdu ty evropské volby jsou vždycky taková jedna velká repélie a jedno velké referendum o tom daném kabinetu a o spokojenosti, respektive o nespokojenosti s poměry, tak tam v podstatě začne chodit něco a teď si doplňte jakoukoliv značku vašeho oblíbeného obchoďáčku a ještě oblíbenějšího nákupního letáku, kde prostě bude tentokrát jenom naboucháno to, že tam budete mít autíčko, budete tam mít práci, budete tam mít cestu do práce, budete tam mít, co se budou vaše dítka učit ve škole, budete tam mít, jestli budete moci ještě topit uhlím nebo nebudete moci topit uhlím, budete tam mít spoustu věcí, které se budou dotýkat vašeho jakoby ekonomického, právního a sociálního života. No a samozřejmě, jako vždycky nakonec, tak trochu kultury. Takže bude tam i pár takových těch identitárních témat. Takže myslím si, že to bude fakt jako jeden velký boj, proto doporučuji, cvičte slovy ministra Nekuly.
1: No, počkejte, na letáku bude chodit i Nekulův varovný prst, ne? Bez něj nic nejde.
2: No tak ten já používám, tím si naslinuju.
1: No, ale řekněme, že dnešním tématem teda je, jestli opozice maká dost slovy Andreje Babiše a jestli může vyhrát příští volby. A kdo
2: vlastně dneska ta opozice?
1: Ano, jako předskok eurovolby, pak hned krajské volby a potom hlavně ty hlavní sněmovní volby. Protože už tady vidíme první salvo, kdy vlastně Andrej Babiš, šéf ANO a expremiér, který se na eurovolby velmi chystá, slibuje velkou vlasteneckou kampaň, což bude velká vlastenecká válka, jak známe jeho mobilizační schopnosti a schopnosti dělat mediální titulky. tak už vlastně zatočil kormidlem a ANO se bude prezentovat jako eurokonzervativní strana, což řekněme bude nějaký eurorealismus a la tradiční ODS kdysi. Vidíme tady nové rozvržení sil mocenské v ANO, je tady triumvirát Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a vlastně ANO má stínovou vládu. Do toho vidíme novou entitu mimosněmovní, což je hnutí pro Jindřicha Rajchla, jestli dokáže se dostat někam výš než nějaká 2-3%, která mu teď přisuzují průzkumy. Je tady samozřejmě SPD a její případná volební koalice s Trikolorou, což by taky znamenalo posílení opozice. No a pak samozřejmě ČSSD se bude chtít nějak znovu našlápnout na zpáteční cestu do sněmovny. Jsou tady komunisti, tam je hlavně viditelná jejich šéfka Kateřina Konečná v té europolitice.
2: To je v podstatě chybí strana.
1: Takže to určitě to budou zajímavé volby a problém pro vládu si myslím je ten, že ona bude tentokrát mít tu tvář Bruselu převážně, protože viděli jsme, co se stalo za předsednictví Česka. Byl zákaz spalovacích motorů, i když premiér Fiala sliboval za mě nikdy, což už pro něj je tak příznačný. No jak říkal ministr spravedlnosti Pavel Blažek, Petr Fiala nelhal, jenom říkal věci, které nemůže udělat, které nemohl splnit.
2: Což je ideální v pozici premiéra.
1: To je krásná nová definice lhaní. Politici rádi říkají, nemluví pravdu, když nechtí říct, on lže. A teď máme novou definici blažkovskou lhaní.
2: Nový rozměr nepravdy.
1: Pojďme začít hnutím ANO, nejsilnější opoziční stranou a vlastně nejsilnější stranou ve sněmovně, protože ANO má vlastně o poslance víc než premiérská trojkoalice spolu.
2: Měla. Teďka
1: nebo
2: to
1: měla,
2: začíná,
1: teď už vlastně je to vlastně stejně, teď je to vyrovnaný
2: z očí do očí
1: a píská Ivo Vondráka,
2: to poslanec Vondrák.
1: S vondrákovskou otočkou.
2: Tak. A věřte mi, že to bude nakonec nejloajálnější poslanec ODS.
1: To je
2: můj odhad. Vím, že jsme se tady o tom xkrát bavili a došlo k tomu. Taky se to v něm nějak podcastově asi propsalo a vlastně dneska už slíbil bezvýhradnou podporu návrhům vlády, protože podle něj mají logiku, jsou nutné, jsou nepopulistické, takže prostě těch x let, kdy byl hnutí ANO, ve vládním hnutí ANO, něco reprezentoval i v tom Moravskoslezském kraji, něco doreprezentovává ještě jako hejtman v Moravskoslezském kraji, tak je teďka smyto a bude to
1: reformátor.
2: On vymazal
1: svoji vlastní minulost, jako to dělají totalitní režimy. Prostě všechno by mělo být zapomenuto. Ivo Vondrák, řekněme, nikdy nebyl politikem ANO, ať jsme féroví, ne?
2: Já si myslím, že on taky přemýšlí, co dělal posledních 7 let, ale nemůže si rozpomenout, ale bylo to prostě nějaký období hledání. No každopádně, jak se říká, srovnal řady. Ono vidíme u daňového balíčku, si myslím, že nakonec bude mnohem víc nespokojenců, spíše u Pirátů a spíše u částečně Starostů a Lidovců, než nakonec u Občanských demokratů a Ivo Vondráka. Takže on ten jeden hlas tu Ameriku, jak se říká, neudělá, mocensky to nepřevrátí. Možná by kuriozně se Občanským demokratům hodil na začátku, protože by to samozřejmě mělo obrovskou symboliku, protože by byli rovnou ti, kteří jsou naroveň tomu největšímu opozičnímu vyzývateli Andreji Babišovi. Ale bude tady hodně zajímavý předpoklad, protože my vlastně všichni očekáváme, že to bude starý, dobrý Andrej Babiš, to znamená i se svými nešvary, to znamená bouchne do toho, opře se a v podstatě ho bude všude plno, republiku projede 3x nejméně. Jen je tady nová okolnost a to je to jeho lakování na konzervativno. Já samozřejmě částečně rozumím tomu, že loví a uvažuje tu strategii, piluje optikou příštích voleb evropských a krajských, kamž prostě chodí méně voličů, voličů, kteří se spíše jakoby politikou nějaký dlouhodobě sledují, mají na ní hotovější názor, jsou to lidé, dejme tomu, jakoby aktivnějšího typu a je jedno, jestli to je malý živnostník, nebo to je místní člověk, který se prostě věnuje svému okolí, nebo něco rozvíjí, nebo je to řídící zaměstnanec. Prostě obecně jsou to jako lidé trošku energičtějšího rázu a pak jsou to lidé, kteří jako hodně žijou politikou a můžou být roztleskávači vlády, roztleskávači opozice, anebo naopak jako ultraprotestně naladění, ale prostě politika je jim vším. A asi chápu, že úvaha Andreje Babiše a hnutí ANO je jí cestou, že typu tak se posuneme směrem těmto lidem. Jen jsem trochu překvapen, že na to jde hodně jako ideově, že tomu dává hnedka nálepku konzervativní, což uznávám v českém prostředí, zní lépe a voliči to kvitují více a s větší ochotou, než být liberální, to vždycky bylo sprosté slovo a je čím dál víc, protože samozřejmě liberálové začnou okamžitě sekat, kdo je co a co to znamená. Ale řeknu to jinak. Myslím si, že kdyby to pojal tak, že vlastně bojuje spíš jakoby za ten český životní styl a optikou třeba mých oblíbených Dánů, tak jsme to tady trošku načali, typu za to naše grilování, za naše česká auta, za naše české fabriky, za to, aby jsme nedotovali spoustu jakoby projektů pro projekty ve jménu klimatické ofenzívy, která stejně nemá vůbec žádný účel, a aby jsme to čím dál více platili za české namísto za národní, tak si myslím, že zkrátka to by bylo mnohem účinnější. Kdyby to prostě pojal jako boj opravdu za české životní hodnoty a životní styl, tak si myslím, že to bude fungovat mnohem více, protože se bojím, nebo bojím, já se bát nemusím, já to mám analyzovat, ale myslím si, že to prostě část těch jeho voličů, které nabudil v minulých letech a nabudil prezidentskou kandidaturou, tak to může odradit, protože oni přesně, jestli něco měli rádi na Andreji Babišovi, že jakoby nevytvářel ideologii, nenálepkoval se a měl to jakoby hodně prakticistně nastavené.
1: No já si myslím, že tenhle ten úkrok jeho je chytrý, že vlastně on tím, že se přihlásil k nějakému eurokonzervatismu, tomu dal nálepku a že bude muset následovat ta praktická část, kdy vlastně to lidem převede tady tu ideologii, nebo ideologii, řekněme, ideovou nálepku do praktického vysvětlení přesně, což jsou zákaz aut se spalovacími motory, zákaz grilování, prostě zákazy. A vlastně
2: jinak nebojte, zatím se ještě grilovat může, jo, aby jsme vás neděsili.
1: Pro mě je to velký téma, my grilujeme furt.
2: Pro jistotu grilujte teďka raději dvojnásob, ať si nagrilem dopředu.
1: Jo, prostě to, co se na nás hrne ve jménu ekošílenství a to má tvář hlavně Brusel.
2: Často bez
1: výsledku,
2: jo, to je to nejhorší.
1: A jestli něco, nebo Andrej Babiš bude muset znovu prokázat, že umí kampaně, ale ještě pojďme říct vlastně, v jaký jsme teď situaci zhruba politický. Ze všech posledních průzkumů vychází trochu posílené ANO. Řekněme, že SPD zastavilo nějaký lehký pád a je možná lehce pod volebním ziskem posledním.
2: Je pravda, že ti, co chtěli prostě utéct, jak se říká, k prezidentskému kandidátovi Andreji Babišovi, utekli, případně k reprezentantům PRO a některým dalším subjektům, takže teďka v podstatě si myslím, že SPD je, dá se říct, na svém.
1: Pak tady vidíme ČSSD a komunisty, kteří jsou, taky vychází v těch průzkumech různě v rámci statistické chyby. Někdy zvlášť ČSSD se ocitne nad 5% lehce, ale pořád víceméně zůstává pod volitelností.
2: Problém je, že tam, ale my se k tomu dostaneme, že tam prostě chybí ten obsah.
1: Tam,
2: že jako,
1: a lídr, a hlavně velký lídr, který
2: že to je zatím jako hodně salonní uvažování a hodně viděno Prahou, namísto toho, aby to bylo třeba viděno Litoměřici, Děčínem, Žďárem nad Sázavou, Hodonínem. Jo, prostě tohleto ta sociální demokracie si zakázala, ale vím, že na ně dojde. Dojde
1: no
2: řeč.
1: Je tam ještě už zmíněné pro Jindřicha Reichla, kterému poslední dva průzkumy od Kantaru změřili 2-3%, takže už je měřitelné, ale samozřejmě bude to případně muset vytáhnout Jindřich Reichl někam výš.
2: A pak vlastně Přísaha a Strana zelených.
1: Přísaha a Strana zelených. Ale to jsou čísla. Já bych ještě zmínil ten poslední průzkum Kantaru, který si myslím, že může být zlomový v trendu, a sice to, že ukázal, že vlastně poprvé výrazněji odcházejí nebo utíkají voliči od vlády a že utíkají k hnutí ANO, což může značit, a ty důvody jsou to, o čem se tady bavíme ve Férovce často, prostě lidi jsou šokovaní vládní neschopností, arogancí a nefunkčností. Takže tohle může být nový trend, který může opozici a hlavně ANO nahrát v těch nadcházejících volbách. My jsme zmiňovali tu ideovou nálepku konzervatismu, kterou si teď vlastně, řekněme, nazdílelo, řečeno pirátsky, ANO od někdejší ODS, protože to byla ODS, která dokázala vyhrávat eurovolby s tím konzervativním nebo realistickým přístupem k Evropě.
2: Mě to ale... v podstatě připomíná ty první evropské, které byly v České republice, kdy vlastně nastoupila ODSka, nastoupila se zahradilovským programem a mám pocit, že ta témata jsou jako hodně podobná, jo? Že pro mě je to takový jako hodně deja vu, ale přesně tam je ten problém, aby to Andrej Babiš dokázal vysvětlit i těm, kteří jsou jakoby opakovaně zklamáváni a už jednou provždy zklamáni z občanských demokratů. Kdy prostě kuriozně pro ně i to typu, to bylo období končícího Václava Klauze, Jana Zahradila, Evžena Tošenovského a těchto jmén začínajícího Mirka Topolánka a vidíte, a tam už jako naskočí okamžitě u některých chmury, tak aby vlastně tohle dovedli převést. Jo. Proto si myslím, že právě jako to hledání toho takového, a omlouvám se za ten příměr, ale jakoby baťovského uvažování o politice, to znamená, proč, když mý konkurenti si tady rozdělili ideologie, kterým tady nikdo nevěří, protože politici je nenaplňují a často se chovají přesně opačně, než hlásá jejich jakoby domovská nebo plameně hájená ideologie, tak proč si vlastně něco takového brát, když přesně lidé řeknou, jsou tady problémy, hledáme jejich řešení, oceňujeme prakticistní, pragmatické uvažování, realistické uvažování o světě a něco jako levicové, pravicové, tady prostě často nadávkou, protože se opravdu sparodovalo často těmi politiky samými. Proto právě pro mě překvapení, že vlastně najednou Andrej Babiš, který tomuhle u mě proplouval, jeho voliči to kvitovali, nepotřebovali to, tak proč vlastně najednou teďka to objevuje, proč kuriozně teďka čte konzervatismus od Petra Fialy. Nevím, jestli ho chce chytat za slovo, je to možné, ale vůbec si nejsem jist, že je na to ta doba a že lidé vlastně očekávají nějaké jako intelektuální soutěžení o nějakou nadstavbu, systém, teorii, ale že si spíš myslím, že to bude prostě takovéto typu jděte udržet, co se ještě udržet dá. A teď by přesně ta hra, s kým to budete dělat. Jestli to budete dělat s Poláky, Beneluxem, nebo si přiberete Itali, nebo si přiberete Orbánovce. Jo, to si myslím, že bude taky jako jedno velké licitování. Já furt mám pocit, že jako nejlépe funguje takový ten rakouský způsob kampaně. To znamená, aniž bych to snižoval, protože funguje velmi dobře, prostě takový ten sedlácký. Opravdu konkrétní, tematický, hodně patrioticky naladěný, spíš při zemi a hodně vedený optikou jako toho svého domova, toho jakoby Rakouska, rakouské kuchyně, rakouských hodnot, rakouského životního stylu a samozřejmě vždycky trochu protiněmecky a protislovansky.
1: No,
2: my v tom s jiným jazykem, ale mentalitou často velmi podobní. Jo. Dejte si tam protiněmecký Osten a protibruselský, Rakušané ho mají úplně stejně. A dejte si tam občas protipolský, případně proti jakoby zahraniční a je to úplně stejné. Jo.
1: No já vlastně na to vidím docela... řekl bych chytrou mediální politiku v tom, že Andrej Babiš potřeboval prostě dát tomu nějakou barvu do začátku a nechtěl, aby okamžitě z něj dělali populistu a extrémistu, tak tomu dal nálepku konzervatismus, což není jak pejorativní nebo handlivý slovo, dlouho bylo přesně spojovaný s ODS a většina lidí v každé zemi vyplývá z průzkumu, kde jsou sociokulturně spíš konzervativní. Takže myslím, že to je sázka na tuhle nálepku a všimněte si, že v těch rozhovorech, který Andrej Babiš teď dal v poslední době velký seznamu, který ho chytli někde ve vlaku, takže už ho udolali před tím Mladé frontě dnes, tak on tam vykopne konzervatismus a současně s tou udělá titulky vyženeme ekošílence z europarlamentu a tak dál, čili on vlastně dá tomu takovou hezkou nálepku, ale pod tím už přesně jede ty praktický témata, který si myslím, i já kolem sebe vlastně vidím poprvé lidi, kteří nikdy neváhali v tom referendu o našem členství v Evropské unii hodit ano, tak teď vlastně říká, já vůbec nevím, jak bych v případném referendu volil, protože Evropská unie se za těch posledních téměř 20 let strašně změnila a já vlastně Evropskou unii vnímám už jako ohrožení našich národních zájmů a vůbec identity. A to nejsou lidi, kteří by si neuvědomovali, že se samozřejmě svět a život nemění, ale to, že se centrum moci vlastně přesouvá bez jejich svolení do Bruselu, kam si mimo jejich moc a dosah a už to chápou jako ohrožení.
2: Že už na tu peněženku nejsou jenom v úzovkách oni a stát, respektive oni, manželky a stát, ale že se tam začíná dokonce i před manželky a před stát vkrádat Evropská unie, která říká, která podrží tu peněženku, proklepe, odsype a pak vám vrátí obal.
1: Proto si myslím, že tohle, když se to uchopí chytře v kampani a mediálně, že to může fungovat a že vládní, že tady bude vlastně tábor opoziční, to je jasný, ti hlavně ANO, SPD s Trikolorou případně a pro pojedou určitě takovouhle kampaň.
2: Ne, protože máte pravdu, že vlastně kuriozně i SPD tou Trikolorou se mírně posouvá, jakoby řeklo by se víc ke středu, k takové té, jakoby, takovému tomu salonějšímu naštvání a jakoby standardnějšímu programu. Jo, je pravda, že já trošičku si říkám, že jak Andrej Babiš rád ty věci promýšlí opravdu optikou marketingu a toho typu chytit lidi za nos a hlavně média, tak přesně počítám, že prostě přijde pak s určitými názory. První, kteří ho už z principu zkritizují za cokoliv i za dobrý den, tak začnou, že to je demagogie, populismus, radikalismus, xenofobie a podle mě on tam bude říkat Petr Fiala, stránka 37, Petr Fiala, stránka 132. Jo, že rozumím, že jako chce podle mě tohle chytit, jo, zapače si. Druhá věc je, že a to jsme si slíbili, že Petra Fialu necháme nejméně na týden, ale já bych mu dal měsíc klidu.
1: Jak řeknete, vyslovíte jméno Petr Fiala, pouštím potlesk.
2: Dobře, dobře, paráda, já taky vodím v podstatě, prosím o ten potlesk. Protože s tím, jak začnete, já toho Fialu fakt chápu, s tím, jak začnete, tak opravdu to už neumíte vypnout.
1: Nejde skončit.
2: A myslím si, že v podstatě teďka jakoby je tak přefialováno, že kuriozně i vlastně největšímu kritikovi Petra Fialy se může stát, že lidi řeknou, ale mě už vadíš i ty, protože vlastně mluvíš furt o tom Fialovi. Takže já si Petra Fialu taky zakazuju, ať si mě náhodou někdo teďka nevytípne, protože pravda je, že tam je spoustu ještě dalších žabáků a docela s váma chci rozebrat, jestli jsou to žabáci na prameni, anebo jsou to naopak svěží žáby v rozcviku připravené skočit a udělat velký volební skok. Jo. Ale máte pravdu, že jako obecně bude tam přerváno. Prostě letos nebo příští rok je to zvláštní, že se zatím, že by se řeklo, že to bude velký návrat a boj o přízeň levice na levicových tématech, na sociálně ekonomických potřebách a řekněme tomu v úzovkách jakoby na lékárničce, lednici, elektroměru, vodoměru a tak dál. Ale ono to zatím vypadá na jednu obrovskou přetlačovanou vlastně v tom, jakoby někdo by řekl nacionalistickém, někdo patriotickém, někdo teda dejme tomu tom konzervativně tradicionalistickém proudu, že to bude hodně zajímavé, jo? Že vlastně vy půjdete a tak trošku to bude takový politický jarmark, kde vás budou furt utloukat nějakou jako tradicí a bojem za českou identitu a bojem proti Bruselu. Takže bude hodně zajímavé sledovat, jak vlastně si na to najde odpověď Andrej Babiš, jako odpověď si na to najde Tomio Okamura, případně Robert Šlachta, Kateřina Konečná, ale nakonec i ten Michal Šmarda, protože vlastně mám pocit, že i vlastně ta sociální demokracie kuriozně na to hledá spíše jakoby pravicový slovník, než jako nějakou v úzovkách autentickou levicovou abecedu. Jo. A vypadá to, že vlastně nakonec i ten Jindřich Reichl má asi úvahu, že bude se pokoušet být tím nejradikálnějším a tak trošku mám z něj pocit, že se vlastně pokusí zabrat to místo, které si tak trochu pro sebe rezervovala Kateřina Konečná. To znamená, řekli bychom jakoby radikálně slovník nacionální levice. Jo? Nebo ještě to vrátím jinak, něco jako jsme měli národní socialisty ve své době za první republiky, to je velký rozdíl od všech těch nacionalismů a národních socialismů, které byly za našimi hranicemi. To znamená v podstatě konzervativní levicový slovník se vším všudy, kdy jakoby se bojuje za nižší příjmovou, ochuzenou střední příjmovou a do toho se kombinují ta konzervativní hesla. Jo? Já sám, když jsem si dělal takové titulky, tak jsem si říkal, že vlastně tady máme kuriozně takové soužití, kdy na jedné straně máme stranu zelených, která čeká a vyčkává a mlčí a čeká na ty dobré časy a pak tady máme hnutí pro, které z mého pohledu čeká na ty horší časy a chce to uchopit a dát na to odpověď. Jo? U přísahy, u komunistů mám jeden velký otazník, že tam si myslím, že tam se teprve vlastně ta strategie bude ladit. Jak dál, s kým, jakou formou, protože tam si myslím, že je problém v těch podvozcích, Když jsem si jako říkal u sociální demokracie, co si z toho zatím odnes, tak jsem si říkal kuriozně, to je strana zelených 2.0, se vším všudy, protože když máte ten slovník a ty argumenty, které se objevovaly, tak určití miliardáři jsou fajn, když jsou sponzoři, prezident je fajn, ať podepisuje jakýkoliv zákon, jen protože je to prezident, který jakoby dá všem prostor a vlastně do toho systému moc nevstupuje, což mě hodně zaujalo, že vlastně může být argument, máme nejvyššího úředníka, buďme rádi, čili mise sociální demokracie je splněna, tak to nakonec pan Šmarda teďka říkal v posledních rozhovorech, že vlastně mu je úplně jedno, jestli podepisuje levicové nebo pravicové zákony, jen když za prvé zákony podepisuje a za druhé vlastně nevstupuje do toho systému. A vlastně i ta témata další, jakoby takzvaně sociálně demokratická pro další měsíce, jako zněla, jak kdyby to byla fakt stínová parta lidí, kteří opravdu si připravují do garáže pětikoalice.
1: Já jsem ten rozhovor s Michalem Šmardou četl a vlastně jsem nepochopil, pro koho přesně on chce být, proč by ho někdo měl volit, protože on zkouší být jako všude a nikde. Navíc, řekněme si, není to lídr na celostátní úrovni, prostě on to v sobě nemá, on je úspěšný starosta asi oblíbený, ale tohleto, když ho srovnáte s Jiřím Paroubkem, no s Milošem Zemanem, tak prostě tam to není. A vidíme tady...
2: Je to zvláštní, že vlastně neuchopí ani ta starostenská témata, protože nic, si řeknete, nic. Tam toho dneska je takových příležitostí. A jestli vám někde, a výzkumy to potvrzují, erodují voliči, tak u starostů a nezávislých. A ty se pohlíží po něčem podobném, jo? Ty nechtějí úplně změnit, jak se říká, volební azimuty. No a Michal Šmarda mi nabízí prostě takovou jako velkolepou nějakou ideovou jako inženýrskou politiku, která vlastně je postavená jenom na tom, že to je hala, skrze kterou neprší a je úplně jedno, jestli v té hale hladovíte a nebo máte dobrý životní standard a bylo vás tam jako suveréna, protože prostě za to platíte. Takže v tom je to jako hodně zvláštní, jo, že mám pocit, že dneska jsou vlastně kuriozně razantnější piráti než mimo sněmovní opozice v podobě třeba ty sociální demokracie.
1: A hlavně vidíme, že Michal Šmarda vlastně koketuje se směrem, který ČSSD pomohl i vyprovodit ze sněmovny a prostě ty úkroky k té městský, liberálnější a progresivnější levici pro ČSSD, prostě tak, jak je u nás sociální demokracie tradičně založená, nefungovaly a vždycky spíš škodily a ještě nevýrazný lídr k tomu a plus ještě další hnutí a strany, které vlastně tu tradiční sociálně demokratickou agendu dokážou lidem prezentovat líp, tak si myslím, že je neštěstí pro tu stranu. No, Michal Šmarda podpora Danuše Nerudové v prezidentské volbě, toho byla úplně důkazem.
2: No a nakonec nejlepší. Petra Pavla, že jo, spravedlivé důchody, spravedlivé daně a žádné zásahy privatizačního rázu nebo nadstandardu ve zdravotnictví. No tak si to přeložme do toho, co nám teďka vzkazují předáci vlády a vládní koalice. Jsem prostě na to hodně zvědavý, jo? Že musím říct, že jako obdivuju jeho blahovolnost a jeho takovou pohodu, že pokud jako levicový volič si řekne, tak na jednu stranu měl jsem tady předáka odborářů prezidentského kandidáta, kterého nakonec zachránil významný podnikatel a sponzor ODS a dal podporu Danuši Nerudové, která teďka podporuje některé problematické nápady, podporuje i teda spoustu jako solidních, ale řadu i problematických a je tak trochu mluvčím za vládní koalici v oblasti balíčku, v oblasti důchodových dílčích změn a osekávání důchodového standardu, no tak to musí být první šok, no a pak když slyšíte a když se teda pootočí a řekne, tak si poslechnu teda nového lídra, nové levice, sociální demokracie, který mu řekne, hele, je to v pohodě, jen když máme instituce, které šlapou a fungují, takže prostě když si rozsvítí, zhasnou a vypadne z nich podpis, tak vlastně to má stačit. No, myslím si, že jako je tady spousta levicových sirotků a bude zajímavé, po kom se poohlídnou.
1: No, on je zajímavý vlastně, že mediálně má větší viditelnost než současný šéf ČSSD Šmarda, Jiří Paroubek, bývalý premiér a šéf sociální demokratu, anebo Vladimír Špidla, což je vlastně, když řeknu trošku pravěk, to je 20 let zpátky. Tak to myslím o té straně říká vše, ona teď má čekají volební sněm.
2: Vždyť si vemte, že Jana Maláčová utekla k odborům, takže jo. Co si o ty partě myslet? No?
1: A vlastně vidíme, že ČSSD jakoby se s odbory rozešla, což bylo vlastně, to byla její silná vazba, že se mohla opřít o tuhletu mnoha statisícovou armádu, ale to už není taky.
2: Vlastně... Ne, řeknu vám, že jsem překvapený, že vlastně mnohem víc vlastně s odbory pracuje Kateřina Konečná, Jindřich Reichl, zkusil si to Andrej Babiš, myslím si, že teda dostal na Bančino a pochopil, že tudy cesta nevede, že spíš musí být opravdu vyzývatelem premiéra a jakoby toho establishmentu jako celku, ale vlastně jasně Michal Šmarda tam byl, ale jenom tam byl, jo, že vlastně myslím si, že nějak jako úplně přeskočil tu etapu, že jak kdyby teďka opravdu byl ve sněmovně a byl tam proto, že přijde na zasedání a vhodně zvedne ruku.
1: No ono vlastně Michala Šmardu supluje Jindřich Reichl, který jste teď zmínil. On vlastně jedná přímo s odboráři, ale ne přes jejich šéfa Josefa Středulu, ale jedná s těmi jednotlivými předáky za ty odborové svazy a chce se s nimi podílet na té generální stávce případně, kterou by doplnila ještě nějaká demonstrace, aby měl viditelnost, protože on říká, že vlastně Josef Středula je marný, že se jenom snaží zachránit po tom fiasku s prezidentskou volbou, že případně hrozí to, že se bojí, že bude chtít něco případně zobchodovat z vládu Petra Fialy nějaký ústupek a odboráři a Jindřich Reichl prostě chtějí ten radikální požadavek konec vlády. Takže tam vidíme, že to místo, to vákuum, prostě samozřejmě, tak jak to vždycky je, někdo rychle zaplnil, Jindřich Reichl pochopil, že tam byla vyklizená pozice tradiční. No, pojďme ještě do sněmovny, protože tady máme SPD, která podepsala memorandum o případné volební spolupráci s Trikolorou, která má nějaká, řekněme taky, do 3 % hlasů z průzkumu a potvrdila to vlastně i v těch posledních sněmovních volbách. Tam by mohlo dojít k jistému posílení. Já často od lidí slyším, jakože tahle opozice je nějak méně viditelná, že jakoby nemakala a tak. Můj argument na to je, že se určitě snaží, ale že je tady nová mediální realita. A oni to srovnávají s tím, jak byl viditelný opoblok dnešní pětikoaliční vláda hlavně v těch posledních letech před volbami a hlavně za covidu, kdy vlastně to expoze mediální bylo téměř pro ně větší než pro vládu, která z principu vždycky měla mít větší prostor v médiích, protože má zodpovědnost. A po volbách se to samozřejmě obrátilo. Vidíme, že média převážně stále drží vládu a opozice má problémy se tam dostat. Takže to je moje odpověď na to, proč vlastně je méně viditelná, než to bylo před volbami s opoblokem Petra Fialy.
2: Plus druhá věc je, ono se to hodně posunulo i tím, že vlastně, když se podíváte, tak dneska spousta těch opozičních subjektů si de facto vede své vlastní televize a svá vlastní v úzovkách audia, protože pochopili, že prostě velká část toho publika se přesunula tam a chce ty informace napřímo, vnímá to hodně partnersky. Ona se tam teda mimochodem posunula i velká část jakoby těch vládních představitelů, že taky komunikuje spoustu věcí fakt po své linii. Má to pod kontrolou, že jo? V podstatě si dělá tu dramaturgii sama, nastoluje si ta témata. Takže on ten problém nebo ten spor je i takový jako hodně stínový. Plus ono taky souvisí s tím, že vlastně úplně vypadl jako ten politický souboj, jo? Protože média spoustu témat jakoby úplně vytlačila mimo zorný úhel diváků, čtenářů, zájemců s odůvodněním, no ono to je moc konfliktní, ono by nám to čeřilo vody, ono by to kazilo jakoby takovou tu dobrou ekonomickou, geopolitickou náladu, takže pak vlastně nastává situace, že vlastně nastupují čistě pseudohádky. Jo, které vidíte, že často nebaví ani ty vlastně ty zúčastněné. Jak ty zástupce opozice, tak často ani té vlády, protože vláda často nevysvětluje ani ta jako nejúhlavnější, řeklo by se úplně nejfatálnější témata, která jim můžou stát existenci a fungování. Takže máte pravdu, že ono vlastně tak zvláštně se jako pustil takový pološero, jako by ten ring se nuceně rozehnal. A teď se vlastně všichni tváří, že jako ta velká politika vlastně není, že to je o takový ty průběžný, drobný práci, takový ty každodennosti, což samozřejmě velkou část toho diváctva nebaví a ta se stáhla do takového vnitřního disentu. Takže právě proto si myslím, že i ty evropské volby budou hodně divoké tím, že si myslím, že tentokrát se budou hodně odehrávat, jak se říká, jako v terénu, že ty výjezdy budou mnohem obvyklejší, zejména u těch opozičních stran, protože ty vládní strany k tomu úplně netíhnou a řekl bych, že teď se dost bojí vyrazit do republiky a myslím, že příští rok to nebude nijak lepší. Ale bude tam spousta jako konkurenčních týmů, typu v pondělí tady byl jeden lídr, ve středu druhý lídr, v pátek přijede třetí vyzývatel opozice. Do toho si myslím, že přesně bude takový ten souboj v té online sféře, kdo prostě tomu dá peprnější titulek nebo zásadnější nápad nebo vytáhne nějakou významnější petici. Proto mě to hodně připomíná tu Británii, protože vlastně když se podíváte na ty britské donedávna, dneska už opravdu jako muzeální záležitost, vystoupením z Unie, britské kampaně, tak ty taky byly hodně jako mezi lidmi, hodně z autobusů, hodně po anglickém, respektive spíš celobritském venkově a byla to taková kampaň podaných rukou a přetlačovaná zároveň, jo, protože tam de facto všichni měli jako podobný program, který se jmenoval v podstatě méně Bruselu, více britskosti a teď v fůzovkách všechno, co nám jako svět, potažmo Evropa vzala. A co je takové to echtovní britské dědictví, co bychom měli hájit. Takže si myslím, že v tomhle ohledu je to velmi inspirativní, protože podle mě bude velká přetlačovaná, velký přetlak právě těch, kteří budou bojovat za tu českost a za tu českou identitu a za ten český životní styl a ty české hodnoty. Plus přesně, bude to mít velký jako existenciální přesah, protože fakt jako půjde do tuhého. Jsme prostě průmyslová země, dotýká se nás to. Německo zatím konkuruje podsekáváním, vytvářením vlastních subvencí, takže mnoha ohledech se začíná stávat vlastně levnější zemí v řadě surovin a typu služeb než Česká republika. A to samozřejmě bude mít dopad do české ekonomiky, ať se o tom nemluví a nechce příliš mluvit. Do toho budete mít témata jako dostupnost léků, cena energií, jo, nějaká, myslím si, že se oživí migrace, protože ona probíhá, jenom prostě to není, to je mimochodem jedno z těch témat, jo, aby byl konkrétní, když se bavíme o tom, co se jakoby nepříliš neřeší a příliš jakému tématu se nehoví, tak to je přesně otázka migrace.
1: Kdo
2: se
1: tomu věnuje, téma v současnosti?
2: Je, a kdo se tomu věnuje, tak vám řekne, těch lidí tady ve výsledku tranzituje více než kolem roku 2015, 2016, 2017. My máme jedinou tu obrovskou výhodu, že zatím tranzitují stále dál.
1: Jo, no, ona ale... to překryla mediálně dost Ukrajina, ale ta už ztrácí sílu mediálně a viděli jsme na ideové konferenci ODS, tam už o Ukrajině téměř nepadlo slovo, už i lidi kolem Petra Fialy, teď bych musel pustit potlesk, pochopili, že to prostě je to slábne, že to lidi zajímá
2: primárně. Ani se za to moc nechal, život, jako
1: ale vy jste zmínil ta média, pro mě vlastně tu bizarní situaci nejlíp ilustrují Seznam zprávy, kde vlastně poprvé bych řekl s představením toho konsolidačního balíčku vládního, s tou monster akcí a fraškou, tak už najednou byly, řekl bych, kacířský titulky. Poprvé od voleb sněmovních 21 bylo vidět, že i na Seznamu se hnuly ledy trošku. A ono došlo k takové bizarní situaci, že vlastně pořád je tady jejich hlavní padouch Babiš a svatý Kalousek. A já se vždycky smál vlastně, nebo je pro mě tristní poznání, že tady ekonomiku komentuje neekonom Kalousek, který ani nebyl moc úspěšný ministr financí.
2: Si vzpomeňte ten největší propad tak dále.
1: Jasně, ale třeba teď tam vyšel skvělý komentář od Miroslava Singera, bývalého guvernéra České národní banky, který prostě lidem říká, zapomeňte na Kalouskovy keci o Řecku, Česko nikdy nebyl ohledně státních financí na řecké cestě, zapomeňte na to, že někdo říká, že tady Babiš rozvrátil finance za covidu, my jsme byli někde ohledně těch výdajů a deficitů kolem průměru nebo podprůměrně, naše problémy jsou jinde a nenechte si prostě tohle vnutit, protože i Kalousek to dělá jenom účelově, zkouší, co mu projde. Ta řecká cesta mu perfektně zafungovala v prvních volbách TOP 09, 20 a teď to prostě opakuje. A jenom se na tom ukazuje, jak je pro většinu novinářů on bůh svatý, takže ho nechají komentovat.
2: No, že umí glosy, taky jasně. Si všimněte, že vlastně pětikoalice buď víc bojuje dokonce s Miroslavem Kalouskem než s Andrejem Babišem, anebo dělá všechno pro to, aby jakoby rychle nahnali Miroslava Kalouska do své tlupy jakoby odsouhlasených. A tím to jako by prošlo. Protože on prostě musí se nechat, je glosátor, umí titulky, umí rychle zareagovat. Vtipný,
1: jasně, udělá titulky. Je ironie, že vlastně vedle něj Babiš je skutečně ekonom i formálním vzděláním. Ale tohle to je vlastně věrný obraz českých médií, vlastně s tím hlavním médiem, Seznam zprávy v čele, jak to funguje. A já jsem zvědavý, jestli se vlastně to něco změní do těch voleb evropských v příštím roce, krajských a potom do těch voleb sněmovních hlavních, kdy víme prostě, že média umí někomu vyhrát a někomu jinému prohrát volby.
2: Ne, jako rozhodně počítejme, že se bude zase opakovat to, co jsme si zažili naposled, jak při sněmovních, tak pak při kuriozně komunálních, senátních a pak při prezidentských, že zase prostě budeme řešit, kdo může na náměstí, kdo nemůže na náměstí, kdo jak zaparkoval. No prostě připravme se na to, že prostě určití lidé budou od začátku dělat všechno špatně, špatně parkovat, zabírat veřejný prostor, děsit děti, budou znejisťovat stařeny a ženy na mateřské, oslabovat pověst České republiky. Někteří pro jistotu nepřijedou vůbec a bude se to vydávat za to, že vlastně naopak přidávají klidu, stabilitě, společenskému nějakému společnému týmovému rytmu a klidně a systematicky pracují. A někteří přijedou a v podstatě zase budou rozleskávači. Jo, no jako bude to tady, jen bude prostě zvláštní to, že tentokrát přijede jako více autobusů na téma patrioté.
1: No, já říkám, že jsem na to zvědavý, protože kolem sebe vidím některé novináře, kteří asi volili převážně koalici Spolu, a stejně jako její voliči, kteří utíkají k ANO, tak jsou zklamaní, ne že by utíkali oni k Babišovi, ale prostě říkají si, tak asi řečeno míru milovně, byli jsme oklamaní, nebo prostě byli
2: situace
1: jsme,
2: se změnila.
1: Sami jsme se...
2: Nebylo to proveditelné.
1: Nebylo to zasazené do ekonomické reality, řečeno s Bohuslavem Sobotkou, a vlastně prozírají. A tihle lidé samozřejmě, promítá se to do jejich práce, ale já jsem zvědavý, jestli Seznam Zprávy vlastně naopak zůstane rudým právem, což znamená, že bude vlastně za každou cenu hájit vládu, prostě to bude to vládní fronta, a sice bude v rozporu se stále větším počtem lidí a potenciálních čtenářů, ale prostě bude tu vládní neschopnost a bezradnost hájit za každou cenu, anebo jestli i tam dojde k nějakému poučení z krizového vývoje a v podstatě i Seznam bude dělat tu práci tak, jak to má být normálně.
2: Já bych si spíše sázel na takovou mezivariantu, že to bude hodně roztleskávačství napříč, protože se klasicky řekne, jsou to důležité volby, jde o hodně, jde o to jednak kdo a o čem a jak agilně bude hlasovat v Evropském parlamentu. A ta komora posílila, to jenom my to tady tak vytváříme dojem, že to je jedna velká cestovka, ale ona společně s Evropskou komisí, když se jakoby vzájemně si podrží ta témata a tu legislativu jako vedou určitým směrem a v určité rychlosti, tak si dokážou jako hodně pomoct proti členským vládám. To je první. Druhý, že si přesně mnozí řeknou, je to referendum o vládě, tak je musíme podržet, přece není možný, aby vykrváceli už tak brzo. A třetí, že si myslím, že se fakt to povede a vidíte ty snahy teďka hodně jako casting na dalšího do party pětikoalice. Případně za náhradníka za Piráty, jo? Že je vidět, že některým tohle stále jako angažmá neladí, přinejmenším polovině Pirátů samotných, takže si myslím, že kuriozně se bude hrát o tohle, že typu pojďme si najít opozici v mezích zákona, která jako bude jenom bublat a nebude dělat vlastně problémy a bude to hrát s námi, ty karty budou společně ložené a bude šance to využít pak jako do sněmovních voleb, kde to bude jeden velký mazec a jeden velký humbuk, který se bude jmenovat skládání účtů a opravdu jako referendum o vládě se vším všudy. Takže spíš si myslím, že to bude jako určitá média, určití novináři aktivně pomáhají české vládě najít jim do castingu vhodného budoucího koaličního partnera a ideálně nedělat vlny a říct si, prostě doba je složitá, tak přece nebudeme dělat veletoče.
1: No on vlastně, už jsme to zmínili, na to zareagoval Andrej Babiš v ANO tím, že on se upozadil po prezidentské volbě trochu, nikam z politiky neodchází, nejspíš bude kandidovat na šéfa ANO i na tom příštím volebním sněmu strany příští rok v zimě. Současně ale vlastně vystrčil před sebe, nebo vedle sebe, hodně ex-ministryni financí Alenu Schillerovou a bývalého dvojministra Karla Havlíčka.
2: Ale přijde mi, že kuriozně, když jste vzpomenul tato dva jména, tak jak jsme se bavili hodně o těch entitách, tak já bych vytáhl hodně Alenu Schillerovou, protože ta si myslím, že se stává Andrejem Babišem raných let. Jednak výborně si osvojila technologii moci, umí lidem říci to, co říci chce, a umí to podat tak, aby byla chápána ideálně, jak to potřebuje pro nějaké své volební cíle a volební strategii. Ukázala, že je velmi ambiciozní. Prostě ten prostor, který tady vznikl po nevydařené prezidentské kandidatuře Andreje Babiše, tak velmi rychle obsáhla a obsadila. V podstatě vám to řeknu takto. Pokud by ještě ovládla schopnost pracovat se svými poslanci a jakoby s tím vnitřním hnutím, to zná nějakou takovou tu personalistiku, nasátí těch lidí, metodu cukru a biče, tak si myslím, že nám tam v podstatě roste vrchní klíčník celého hnutí ANO. Zatím mám dojem, že zvládá všechno, jen ne tuhle tu schopnost jako těch mezilidských a mezipolitických vztahů, že úplně tu roli předsedkyně poslaneckého klubu jako toho taky trošku trenéra toho týmu, to znamená toho, který je schopen ty všechny zbičovat v šatně, ale je schopen...
1: Jste Jaroslava Faltýnka.
2: Tak, tak.
1: Ještě to není Jaroslav Faltýnek.
2: Ale zase pohladit je za ouškem nebo večerit s nima na pivo, teda ona vyšla na to vínko, bez DPH zásadně na Jižní Moravě, tak to si myslím, že ještě jakoby nezvládá. Ale už prokázalo, že se spoustu věcí dokáže naučit, takže jsem přesvědčen, že pokud by touhle cestou šla, tak z toho triumvirátu nám kuriozně roste ten nejsilnější, a to je Alena Schillerová.
1: No, ono je na ní vidět politická zkušenost, jak se zmínil, protože ona je v politice už dlouhá, vlastně začínala jako ministryně náměstkyně na financích za Andreje Babiše, když byl ministrem financí.
2: Ale když máme to jinak, že to byla úřednice finanční správy a učila se to za pochodu.
1: Ministryní financí a na ní je vidět, že za prvý pro novináře je těžký vlastně a priori z ní udělat paroucha jako s Andreje Babiše, protože ona je mnohem k ním vstřícnější. A za druhý...
2: A často mění barvy účesu, takže taky, vlastně jak z Bonda ty největší zločinci a gengy vždycky mátly tělem. A to Alena Schillerová si dobře nakoukala, takže je vidět, že koukala strašně ráda na takové ty Adele ještě nevečeřila, případně právě Bondy všech vydání, protože její vlasy prostě nechytíte.
1: No, ale vlastně ona má něco společného s Miroslavem Kalouskem. Ani jeden z nich není ekonom, oba jsou ex-ministři financí. A oba vlastně znají to ministerstvo zevnitř velmi jako mocensky. Takže když mluví o financích v médiích, tak působí učeně, jakože tomu rozumí, i když možná ani jeden z nich nerozumí makroekonomice a stěží mikroekonomice, ale v podstatě působí věrohodně pro diváky nebo posluchače. Takže v tomhle tom si myslím, že to byl chytrý tah, vystrčitý vedle Andreje Babiše. On může být tím hromosvodem nenávisti dál pro novináře, ale u ní je to těžší. A vidím to i na těch rozhovorech s Karlem Havlíčkem. U ní je to samozřejmě taky těžší, protože to není člověk, rozhodně to není člověk, z kterého jednoduše uděláte populistu nebo extremistu nějakého deficitního IQ. To rozhodně
2: ne. To je pravda. On je jako chodící slovník. Problém je, že je jako chodící slovník, který občas vyšpekne. Robocop, který občas, a já nevím, jestli to i v něm je, jo, protože on i to sprosté slovo řekne tak zvláštně, že máte pocit, že mu to prostě teďka někdo řekl.
1: Jako Pavel Blažek.
2: Typu, Karle, 13. minuta, bouchni to tam. Jo.
1: No ale pozor, teď
2: roluje ponožky.
1: Teď roluje ponožky. Což já musím říct, že je pro mě obohacení slovníků, já jsem ještě nikdy neslyšel. Ne? Roluj se ponožky?
2: No jasně.
1: Jo?
2: Při nejmenším na severu Čech se teda roluje. O severovýchodních Čechách taky.
1: A přitom on je z jižních Čech, tak ví,
2: tak se roluje. Je tam taky zima, taky se tam roluje.
1: Tak já se na to těším, až se začnou rolovat
2: ponožky.
1: Ale každopádně tihleti dva dokáží mít slušnou mediální visibilitu. A teď vlastně uvidíme, jak dokáží zmanežovat a vlastně případně zúročit pro sebe to schvalování toho konzolidačního balíčku, který prostě jehož přijetí chtějí zabránit, případně obstruhovat a tak dále, protože samozřejmě vláda má pohodlnou většinu ve sněmovně, má celý senát, má prezidenta, má, můžeme říct, zatím ústavní soud.
2: Ale kuriozně to je vlastně pro vládu teďka vlastně velmi nepříjemné, protože to říká, že pokud budou chtít, tak to půjde rychle prosadit, čímž pádem máte všechny naštvané od září dál, což přesně přeje kampaním, kontaktu s lidmi, vlnce protestu všeho druhu, nebo pokud se jim to zadrhne, a je to prostě je jednoznačný autor, jo? Jednoznačný zločinec v uvozovkách, což je vždycky nepříjemný, protože vy to nemůžete najednou hodit na spoustu dalších, což jestli politici něco umí, tak výborně rozložit tu odpovědnost a ten terč nenávisti rozšířit. A nebo se jim to zadrhne a budou mít stejně problém, protože jim každý řekne, tak počkejte, tak jako, a zklamou i vlastní voliče, ty zbývající houževnaté, že řeknou, tak máte všude jasnou převahu, chtěli jste ji od nás voličsky, my vám ji jako voliči dali.
1: A teď nic.
2: A teď nic. Teď no. Vám to drhne ve vlastním baráku a nedokážete se domluvit. Čili máte v tu chvíli zase naštvané v září, ale plus ještě naštvaných část opravdu takových těch loajálních věrných voličů.
1: Víte, co je ironie a takový kouzlo nechtěnýho asi, že

0: Nabije, ale garantuju vám, že budete jedna z mála, která zůstane té poslanecké sněmovně a řekne, byla jsem tady zvolena na práci, tak jsem tady na práci.
1: No to je jasný, tak ona přinese podle mě do nějaké foodbanky zase pytel mouky, ne?
0: Nějaký aby to vylepšila. A pár svetrů.
1: Pojďme ještě ke komunistům, které jsme zmínili. Ti vypadli ze sněmovny ze sociální demokracií, ale na rozdíl od ní mají výhodu, že mají jednu velmi viditelnou europoslankyni, Kateřinu Konečnou, která vlastně jako by se v europarlamentu chovala jako nekomunistka a náš průmysl, ku příkladu zástupci průmyslu, si velmi chválí, že je to jedna z mála, vlastně, která hájí národní ekonomické a je velmi zájmy. Jako,
0: když se podíváte na ta hlasování a na ty argumenty, tak se řekněme otevřeně, asi myslím, ani jedno z nás si se nebudeme vzájemně ani moc podezírat, jako že bychom byli voliči komunistů, ale na rovinu ona ty argumenty má velmi racionální. Když si rozklíčujete ta hlasování, tak jsou velmi logická a ve prospěch českých zájmů a českého průmyslu.
1: V televizi umí rolovat ponožky?
0: Ta je roluje, přesně. Ta o tom ani nemluví, ta rovnou roluje ty ponožky. Ona prostě má jedno velké neštěstí. No takhle, víte, ono jsou to boží mlýny. Ona na té komunistické straně vyrostla. Ona v podstatě vyrostla z toho, že byla z funkcionářského prostředí, byla de facto mladý funkcionář a postupně se propracovala do poslankyně, hezky si tam pobyla ve sněmovně, relativně byla taky dost výkonná, pak se postupně teda propracovala do Evropského parlamentu, tam byla velmi výkonná, velmi viditelná, stále jakoby je, ale podvozek ji odumřel, jo? Prostě ona koupila levicové elektroauto, které ale nemá v sobě to litium a tak to tlačí do kopce. Je to zatraceně těžký, je to zatraceně nepoužitelný a moc úplně neví, jak z toho. Ona by prostě potřebovala fakt jako nějakou protestní alianci. Já jsem na tohle hodně zvědavý, protože já se přiznám, že bych ještě ani nevyloučil variantu, že prostě když někomu to, jak se nebude sedět do počtu a vyjde mu to volebně, že ti voliči uvažují, protože u komunistů je spousta voličů, kteří uvažují spíš jakoby národně, až národovecky, než internacionálně. Takže s jinými slovy, že prostě někomu může vyjít, že vlastně voliče nestratí a může ještě voliče získat a prostě není vyloučeno, že tady vznikne něco, kde bude vlastně, jakoby, dejme tomu ten patriotický rozměr a do tohleho ta jakoby nespokojená, řeklo by se, radikální levice. Můžou to nakonec mimochodem spojit odbory, jo? Vůbec není vyloučené. Já budu velmi konkrétní, asi prostě dovedu představit, že to teoreticky může být i varianta u toho Jindřicha Rajchla, že prostě když mu to nebude vycházet čistě na tu takovou jakoby konzervativně tradicionalistickou linku, tak může jít i touhle cestou, že si prostě vybere pár osobností. Teď mě neberte do úst, jo? Jenom hypoteticky pouští jména, ale prostě takové, a proto záměrně použiju plurál, takové jakoby švihlíkové. To znamená, že si řeknete ano, jako jsou více doleva, ale vlastně uvažují velice pragmaticky, realisticky, optikou jakoby životních nákladů, potřeb průmyslu, že vlastně ani ty průmyslníky neuráží. Je to přesně člověk, kterého můžete posadit úplně v klidu v Hodoníně do hospody nebo před hospodu a s těma lidma se bude bavit principem toho, co je přesně štve, mrzí a trápí. Jo, což třeba když jsem si bral do úst toho Michala Šmaru, tak si fakt nedovedu představit, že ten tam prostě sedne na pivo a s těma lidma si na základě stávajícího programu ČSSD a jeho rozhovoru bude mít co říct, a to je to město Zdeňka Škromacha, nebo podobně, že by vyrazil do Děčína a řekl, navštívím Foldinovo město a tam těm lidem vysvětlím, že jako to není o Foldinovi, ale je to o sociální demokracii. Myslím si, že by se se zlou potázal. Ta Konečná v tomhle má potenciál. Jen si myslím, že prostě dneska kuriozně pro ní je problém a velká komplikace i logicky toxicita prostě KSČM. No. A že vlastně vymýšlí, co vytvořit a udělat to širší, aby to dokázalo jakoby ty nespokojence oslovit pod širšími křídly.
1: No ne, ironie vlastně, že Kateřina Konečná by klidně mohla stát na předvolebním pódiu s Janem Zahradilem v mnoha eurotématech.
0: Když se podíváte, mnoha tématech hlasují stejně.
1: Jasně, a vlastně tady vidíme, že ten opoziční blok bude jasně hájit národní identitu a národní demokracii proti Bruselu a tak dál a tradiční život. A bude mít v tomhletom výhodu, protože mu prostě nahraje doba, že tyhle ty témata jsou teď žavý. Pak tady bude samozřejmě čas vládního bloku, což budou Piráti, STAN, Topka, který mají, řekněme, výrazně prounijně orientované voliče. To bude jako druhá...
0: To budou autentiční Bruselané, jo?
1: A já to, druhý autentický, jako, když to řeknu,
0: já to respektuju,
1: okraj toho.
0: Protože dělají to vidět.

0: Jo,
1: Okay, jo, tak.
0: a nejhorší možná varianta nebo opozice bude pro ODS, která vyklidila, asi vyklidí pole ANU a tak dál a zůstane někde mezi, což bývá nejhorší. A
1: oni
0: vlastně
1: budou poslat taková vládní vyhláška a budou říkat, tak to má být, tak se to děje a my to třeba vylepšíme. Jo.
0: A ono už jsme viděli vlastně to, že Jan Zahradil, spoluzakladatel ODS a stále člen jejího vedení, tak vlastně už byl označen poslankyní ODS Dekora za ostudu ODS a že už by neměl vůbec být na kandidátce, protože nereprezentuje současnou ODS. Takže pro ODS tohle to bude velmi, velmi obtížná pozice. A vlastně, když se podíváme na poslední eurovolby, který vyhrálo ANO docela jasně, a už tam jsme viděli, že vlastně to motto jejich kampaně bylo ochráníme naši zemi. A to byla ještě ve srovnání s dnešní dobou velmi nevinná doba. Takže
1: a v době, kdy byli vládní, že jo?
0: Jo. Takže to si myslím, že může být.
1: Což bude právě hodně zajímavý, protože vlastně, když se podíváte, tak hnutí ANO umí perfektně opoziční kampaň v době, kdy nese vládní odpovědnost. To jde fakt perfektně, bravurně a nějakým to ladí, protože si vlastně od každého něco, takže uspokojí spoustu voličů a umí to podat, umí to vyargumentovat. Jsem hodně zvědav na to, jak hnutí ANO umí opoziční kampaň v době opozice a své opoziční role a v době, kdy prostě ještě má okolo sebe spoustu dalších opozičně naladěných psů, kteří prostě o tu kost budou bojovat taky. Jo, bude to mnohem složitější to i uchopit a proto jsem právě zvědav na všechny ostatní, protože ono je dost dobře možné, že tady prostě vznikne spousta subjektů, kteří vlastně půjdou kriticky, to trošku, co jsme zvykli o Tomi a o Okamury, kriticky vlastně i do Andreje Babiše a do jeho europoslanců a do jeho volebního programu, bude to hrát, když vy vlastně jste tam podpořili tohle, ono, jo, že budou vlastně reprezentovat takovou tu nesmlouvanější opozici. Ale uvidíme, kdo to do toho uchopí autentičtěji a komu se podaří vytvořit proto strašně důležitý podvozek. Protože ono na jednu stranu eurovolby jsou perfektní v tom, že když chcete s čímkoliv začít, tak jsou to opravdu nejvhodnější volby. Vím, že jsme se tady o tom bavili, protože prostě potřebujete de facto nějaký, dejme tomu, 16 kandidátů, abyste měli samozřejmě nějaké náhradníky, aby vám nepropadávaly hlasy za celou republiku, což je první paráda. Druhá paráda je, že prostě je nižší účast, až počítám, že bude vyšší, ale stejně se bavme, že když se to hodně zadaří, tak ta účast může být kolem třeba 45% a bude to hluboký nadstandard. Takže stále jste níž, vzpomeňme prezidentské nějakých 66-67%, vzpomeňme sněmovní, kde se vám to taky kolem těch 60 ve výsledku jakž takž pohybuje. Takže i tohle je jakoby úlevnější a máte to i výhodné z toho titulu, že když uděláte jak rozumný výsledek, tak v podstatě při poměrně nízkém výsledku už vám jdou peníze od státu za hlasy. Čili je to jakoby velmi pro mnohé vítaná vzpruha stranickému životu. Vzpomeňme vítěze, nevítěze před 5 lety evropských voleb, že jo, vytrolíme Brusel, vytrolíme
0: Česko.
1: Tak, přesně tak. Vytrolili s poměrně jako zajímavým rozpočtem, který získali z voleb a pak jsme už o nich neslyšeli. Takže jinými slovy, tohle to jakoby nahrává i nováčkům a nahrává to i těm, kteří jsou a buď ztratili partaj, a nebo jsou a partaj jim příliš nefunguje, tak se jim nabízí udělat nějaký jako širší vějíř. Tam jde jenom přesně o to udělat ten správný koktejl, no, protože bojujete relativně, zase samozřejmě nevýhoda je, že bojujete o méně voličů, o méně zákazníků, takže o to víc jste pod tlakem. Čili jinými slovy, kdo prostě milujete silnice zacpané politickými karavany, kdo milujete návštěvy politiků ve vašich městech, máte rádi takovéto kontaktní setkávání se svrcholně viditelnými politiky, těšte se, od září to bude vaše.
0: No, podzim bude horký určitě politicky, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně myslím, že jednu jistotu už máme a sice jakkoliv dopadnou volby pro ODS, tak Petr Fiala se oslaví.
1: Tak já si myslím, že Petr Fiala tuší, že udělá vlastně v té složité době velmi solidní výsledek, který se dal dlouhodobě očekávat a situace byla nesnadná. Já už bych mu to v podstatě teďka napsal a myslím si, že by nám to tak jako pěkně zopakoval, že by to sedělo. A plus jako počítejme, že už teďka je jasné, kdo bude hodný a zlý, komu jenom odnáší věci z mítinku a komu je kradou, kdo tam má bugr, a kde naopak jako jsou dotyční nadšení, že ten politik přijel a byl neskrze neskutečně příjemný a báječný a osvěžující, a kdo bude znejisťovat společnost a kdo naopak bude potřebnou politickou sprohou. Já už bych vám tady ta jména mohl vypsat v podstatě.
0: A jasně, a jestli tam budou nějaká nesprávná a škodlivá čísla, tak jejich viník bude odhalen stejně jako Eurostat.
1: Tak statistici, to už je mrtvé povolání. Jo? Já už jsem potkal spoustu statistiků, kteří takhle chodí okolo úřadu práce.
0: Jsou dezinformátoři dneska.
1: A říkají, nechtěli byste nějakou dílčí statistiku, aspoň o délce téhle fronty a kdy budete obslouženi. No já bych hlavně touhle cestou teďka vyzval všechna města, aby si už tak trošku zastupitelstvu sedli, podívali se na náměstí, která mají, a už si rovnou vydefinovali na náměstí, která může Babiš, nemůže Babiš, může Pekarová, nemůže Pekarová a tak dál. Bylo by to podle mě jako užitečná politická mapa, všichni bychom si tak ustavili tu logistiku, nikdo by nebyl překvapen, mohli bychom si podle toho nějak tak způsobit ty dopravní plány září a října. Taková dopravní mapa, nejen kde projedete, ale i koho potkáte, by byla velice užitečná.
0: No a ještě bych poprosil ministra spravedlnosti Blažka, aby nám do té doby definoval rozdíl mezi ponesením a krádeží reproduktoru.
1: To nám pak ukáží rovnou na místě. To já když tak jsem připraven chodit po těch mítincích a rovnou vám řeknu, u koho je to zločin a kdo znejistil veřejnost a u koho je to naopak, jakože se dostal sám pod tlak a je spruhou pro společnost. Já mám na to takový jemnocit. Já bych fakt jako pro tyhle instituce mohl dělat, že já hnedka poznám, kdo je jasoň a kdo je drsoň.
0: Tohle byla opoziční férovka, se mnou ve studiu byl jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
1: Je mi velkým potěšením a jsem moc rád, že s náma byl opět i Jara De Cimrmano, že si taky řekl své a že byli jasoňové i drsoňové.
0: Ten
1: takže se všichni
0: nechybí.
1: Držte.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
3: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala. Tak no.
4: Xavere, víte co, a když... Tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce, já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně, a přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina, jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, který člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
5: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
4: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
5: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
4: problém. Moc si to nevšim.
5: Moc si to nevšim.
4: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, kdy to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Mm. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teď žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
5: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
4: Ne.
5: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
4: Jo.
5: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
4: Jak se nám to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako ne, nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: Sny se mají plnit. To jsem měl na mysli poté, kdy se mi nepodařilo splnit sen o moři babičce. Vyprávěl jsem to jednou Petrovi Novotnému a při té příležitosti jsem mu taky řekl, že bych byl rád, kdyby můj táta mohl vidět Ameriku. On zase vzpomínal, jak kdysi rodičům po jejich těžkém úrazu slíbil cestu do Paříže, když se uzdraví. Opravdu to udělal a navíc byl přesvědčen, že ta slíbená cesta jim při uzdravování hodně pomohla. Bylo to jen takové povídání, ani jsme se na ničem nedohodli a tak mě překvapilo, když jsem pak viděl seznam lidí na cestu do Ameriky. Veselý mladší a veselý starší. Táta tedy viděl Ameriku hlavně díky Petrovi, protože on všechno vyřídil a zařídil. Tak tam byl táta a taky synovec, tedy velké nadšení. Na rozdíl ode mne se táta létat nebojí, je to Weltman, už toho hodně poznal, navíc se domluví cizími jazyky. A mě jako malému klukovi umožnil, že jsem se také leckam spodíval. A to tehdy vůbec nebylo běžné. A tak si říkám, že některé věci na světě jsou ještě v rovnováze. Když jsem před časem svému kolegovi z XTV Jakubovi vyprávěl, že v době mého dětství a mládí jsem ani nepomyslel na to, že bych se někdy podíval do Ameriky, připadalo mu to zvláštní. A ještě zvláštnější mu přišlo, že jsem neznal žádného člověka, který by se do Ameriky podíval. Jen tu a tam někdo vyprávěl o předcích, kteří se tam vypravili někdy před 100 lety a už tam zůstali. Třeba nikdo z mých spolužáků ze základní školy tenkrát nebyl ani v Rakousku, ani v Itálii. V tomto bylo uvažování komunistů skutečně odporné. A jak jsme se tak s kolegy jednou toulali nad oceánem při cestě do Las Vegas, rozvyprávěl jsem se o tom, jak se jednou taťka vrátil asi po měsíci z Vídně, já chodil asi do 6. třídy, a tak mi přivezl rakouskou čokoládu, časopis Bravo a také podivnou věc, která se jmenovala kiwi. Řekl, že je to lahodné ovoce, ukázal mi, jak ho rozkrojit a vyjíst lžičkou. Druhý den jsem přinesl jedno kiwi do školy, spolužáci se smáli, že jsem si přinesl ke svačině bramboru. No a pak se všichni divili. Neznal ho nikdo. Poprvé jsme do Vídně za taťkou jeli autobusem z Brna. Na nádraží, kde stály karosy, zastavil krásný žlutý autobus, který jezdil do Vídně. Už to byl zážitek. Bylo 10 dnů před Vánoci, žádná zvláštní výzdoba v Brně nebyla, tu a tam nějaká lagricová megavločka, nápis Prior vám přeje hezké Vánoce nebo stříbrný řetěz ve výloze. Když jsme dorazili do Vídně, měl jsem pocit, že jsme se ocitli ve snu. Z Tišnova rovnou do jiného světa. Stačilo ujet jen 166 kilometrů. Všechno svítilo, zářilo, hrála hudba. Ve stáncích se prodávalo občerstvení, suvenýry a dárky. Vypadalo to tam stejně jako dnes o Vánocích třeba v Praze na Staroměstském náměstí, ale pro mě to tenkrát bylo jako skok do jiné galaxie. Úžasle jsem se díval na tři trubače, kteří v jakýchsi stylových kostýmech hráli Stille Nacht, Heilige Nacht, no a nemohl jsem se pohnout z místa. Dodnes v sobě mám ten blažený pocit, který se dostavil, když mi u vchodu do obchodního domu Mikuláš dal jen tak kolu. Nikdy nezapomenu na vánoční trhy u vídeňské radnice ani na dortík, který nám táta objednal ve slavné kavárně hotelu Sachr. Zážitek nad zážitek. Druhý den odpoledne jsme jeli z tatínkova bytu, který byl kousek za Vídní, do obchodního domu na periférii. Vlezli jsme s mamkou dovnitř, procházeli obchody, všemu se divili, protože nic z toho jsme neznali. Prošli jsme všechny pasáže, zašli si na oběd. A když jsme vyšli ven, byla tma. Oba jsme byli v šoku, protože až v tom okamžiku jsme si uvědomili, že jsme tam byli celý den. Před obchodním domem jsme se ještě zastavili u stánku, kde se prodávali vánoční stromky a překvapeně si dívali, jak je prodavač strká do jakési trubky a odtud vyleze stromek pěkně zabalený ve fólii. Nikdy jsme nic podobného neviděli. A když jsme přišli na parkoviště, dostal jsem zase strach, že v tom množství aut to naše nikdy nenajdeme. Díky tatínkovi jsem tedy měl možnost poznat i ten nedostupný svět na druhé straně železné opony. Ovšem, bylo by ode mne nespravedlivé, kdybych to považoval za vrcholné okamžiky svého dětství. Spolu s několika spřátelenými rodinami jsme jezdívali s rodiči pravidelně v zimě lyžovat do Jeseníků a v létě k slněčným jazerám v Senci. Jednou jsme jeli s tátou v loďce, přepádlovali jsme celé jezero a zastavili u opuštěného mola, nad nímž stál dům. Táta mě na molo vysadil, za chvíli přišel jakýsi pán, který nám velmi vlídně řekl, že jsme na soukromém pozemku. Na taťkovi jsem spozoroval nervozitu, posadil mě zpátky do loďky a když jsme kousek odpádlovali, tak se mě zeptal, víš, kdo byl ten pán? A nečekal na odpověď. To byl Alexandr Dubček. Mezi moje zásadní vzpomínky na sladké dětství patří třeba jistý pan Noha. Ten se svojí rodinou také do naší dovolenkové party patřil. Ani nevím, jaké měl povolání, ale byl to neuvěřitelně zábavný člověk a já se pokaždé na dovolenou těšil hlavně kvůli němu. Byl to bohem políbený člověk, přirozený talent, o němž jsem přesvědčen, že kdyby dostal šanci veřejně vystupovat, stala by se z něho hvězda. On dovedl vykouzlit legraci z každé situace, přitom legraci inteligentní a všeobecně srozumitelnou. Nesmírně jsem ho obdivoval a pamatuju si na jednu scénku, kdy představoval jednorukého houslistu tak bravurně, že by to určitě ocenili i Boris Hübner nebo Bolek Polívka. Tady se možná narodil můj bezmezný obdiv k lidem, kteří se dovedou postavit před druhé a bavit je, ovšem dělat to na úrovni, bez trapnosti nebo vulgarismu a tak nějak sám za sebe, bez pitvoření a z vlastního nitra. To je ten okamžik, kdy se potkávají chytrost, invence a smysl pro humor. A zase myslím na svého Václava Hraběte. Bez nároku na slávu, na honorář a na foukaný keci. Zkrátka maminka Štěpánka a tatínek Lubomír se postarali, že jsme měli se sestrou opravdu hezké dětství, řekl bych vyvážené. Kdyby to byl film, tak bych si ho dal ještě jednou, od začátku. Do jaké míry jsme věci využili, kam všude nás okolnosti nasměrovaly, co všechno nás v dětství ovlivnilo a z kterých stran, o tom tu a tam přemýšlím. Protože konec dětství je sice smutný okamžik v životě lidském, ale nese v sobě další krásný okamžik. A to je začátek mládí. Jsem Slavík v Aspiku, jsem brácha od Štěstěny, dosáhnu na kliku, přijímám bez antény, koupený rozhočí slovního rohování, mám kapky do očí, co poznají předstírání. Ivan Huvar.
1: Východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

jsi za něj lehkou blíž. Jo, jo, karton na bůvek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

v ten istý deň, keď dozní raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xavere je, a ne ledajaký jak čtvrtek. To? Je nám zavřít Okyho.
2: Zavřít Okyho?
3: Zavřít Okyho.
2: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
3: Asi jo, to si musíme užít, ne?
2: Okamura, přítel lidu.
3: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
2: No, přítel. No.
3: Takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
2: No jo.
3: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
2: Čapák, no.
3: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okym.
2: Ještě se něco odehraje, pane Holče, já vám to říkám.
3: No Xavere, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
2: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
3: Oky?
2: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
3: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je hrozí volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro svobodnýma a trikolorou a tak dál.
2: A jaký vy na to máte názor na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo? A
3: dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
2: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako, že to postrádá for, ale...
3: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
2: No říkám, že bych to tam nedal.
3: Je to ošemetná záležitost.
2: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
3: Přitom on je přítel všeho lidu.
2: Přitom on je přítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
3: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální. Ale...
2: Bylo to esteticky brutální.
3: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okyho z politický soutěže, ne? To obavíme.
2: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
3: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
2: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
3: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
2: Ale nebudete zase takové jako...
3: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

Šel jsem se učit číšníkem, co taky jiného by měl dělat syn hoteliéra a kuchařky. Učil jsem se v Brně ve středním odborném učilišti, na střední školu s maturitou jsem neměl dost dobré známky. Do učiliště jsem vešel s kytarou v ruce, protože hraní ke mně tenkrát prostě patřilo. Bylo to samozřejmě vítané, zejména když jsme vyrazili v prvním ročníku na hory na lyžařský výcvik. Díky kytaře jsem večery trávil ve společnosti profesorů, hrál jsem jim, mohl jsem i kouřit a pít s nimi čaj s rumem. Dneska by za něco takového pedagogy zřejmě zavřeli, ale tehdy to nikoho nepohoršovalo. Ani spolužáci v tom neviděli nic nenormálního, jen jim bylo líto, že oni na kytaru neumí a nemohou tudíž, stejně jako já, celý večer kouřit. Na profesorský sbor jsme měli v učilišti štěstí, byli to fajn lidé. Rád vzpomínám na pana profesora Jaroslava Morávka. To byl nejen dobrý a spravedlivý pedagog, ale i statečný člověk. Pamatuji na situaci, kdy někdo ze spolužáků přinesl do školy emigrantský časopis, což se nějak doneslo k nadřízeným a začalo vyšetřování. Byl to skutečný průšvih, což dnes naštěstí znají už jenom pamětníci. A pan učitel to vzal na sebe. Riskoval sice svoji kariéru, ale přišlo mu to přijatelnější, než aby byl kvůli tomu některý z žáků z učiliště vyloučen. Učil jsem se v učilišti, jemuž se říkalo a určitě říká stále Charbulka, protože se nachází v Charbulově ulici. Jde o známé školské zařízení, kde se učí kuchaři, číšníci, pekaři, cukráři, kadeřníci, řezníci, prodavači a já nevím, kdo ještě. Nastoupil jsem tam jako klasický celoživotní outsider, ale pozor, outsider s kytarou, který už uměl docela obstojně zahrát outsider válc. Tady najednou jsem v něčem vynikl. V učilišti totiž byla ve druhém ročníku vyhlášena soutěž umělecké tvořivosti mládeže. Moji spolužáci, děti číšníků, vrchních a šéfů brněnských hotelů a hospod už chodili na diskotéky a my venkovani, kteří jsme dojížděli, jsme poslouchali jejich vyprávění, jaké to bylo ve Favoritu nebo Rozmarínu. Nicméně nikdo z těchto protřelých diskotékových králů nebyl schopen se této soutěže zúčastnit. Jelikož si kdo si vzpomněl, že když jsme byli v prváku na horách, měl jsem sebou kytaru a dokázal na ní hrát, byl jsem nominován. Byť jsem namítal, že umím jenom pár písniček. Soutěž se konala v Brně a to v kategoriích jako lidová hudba či angažovaná píseň. Vlastně ani nevím, kam zařadili mě s kytarou a mojí vlastní písničkou. Dost primitivní, složil jsem ji doma asi za 2 hodiny, nazvali ji Umělí lidé a obsah byl sice hloupoučký, ale...